0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yo, remember New York kids? What?

Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Dávno mě neděsí slyšet

chudy, slyšel jsem už tolikrát. Lepší už to možná nebude, tak se s tím smiš. Úzko se mi imrver, rady skočit na ksicht. Ale makám na tom. Každý týden má terapii. K tomu nějaký prášky, na který bych neměl pít. Třeba jednou bude dobře, třeba bude líp. Ale často jsem v tom namočený, často lové líp. Moje tvář má známý chlast. Prášky, revival, píp. Je mi jedno, jestli tě to nedes, nech mě na pokoji, nech mě žít. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, že mohlo by stačit. Buď smutný, slyšel jsem už tolikrát, natruc se do smrti mračit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, na další milion se budu muset připravit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, chápu, nemůžete si pomoct, nejde to zastavit.

Je to dášť, ubíja ma to až na dno. Opadávam so stromami, je mi chladno. Otváram oči, vonku slnko a detský smiech. Štípe viac jak na ranách liech, farby šednú. Spomienky blednú, fajčím siedmu, odmietam jedlo. A ty chceš, aby ma to prešlo, ja viem iba jedno. Dnes nebudem tu, uvidíš ma zajtra, ale to už tu nemusím byť.

nejsem zrelý, nevím, že nejsem zrelý, nevím, nejsem zrelý.

انا قائد القافله والقافله تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق.

once upon a time.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

na chvíli má vytrhnu z komy staré zabudnuté hroby, vždy jsem zpěval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím a já, že jsem trápný patetik, neznesím svůj hlas a odraz v zrkadle.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na Rádiu Wave.
0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Slovenský král hudební nebo elektronické scény, a.k.a. Pišta Kralevič, a.k.a. Fulcrum. No a jeho track Your Girl, ten nám otevřel víkendový on air svojitou záhoru na Radio Wave. Máme 8 hodin 11 minut k tomu a já vám přeji krásné nedělní ráno. Doufám, že jste vykročili do vašeho volného dne a doufám, že je ten den volný, ale doufám, že jste vykročili pravou nohou. Pokud jste se rozhodli vykročit levou nohou, tak i věřím, že i tak si ten den užijete, jenom ho budete mít trochu, jak se tak říká, na ruby opačný. Co se ale dá dělat, to vás nemusí zastavit. Vy ladíte Radio Wave a jak jsem říkal, na něm také víkendový on air s Vojtou Záhorou v neděli 13. září. Krásné to datum, krásný čas strávit spolu a následující 4 hodiny tohoto nedělního rána a dopoledne. Já už pro vás mám na ty 4 hodiny nachystaný celý playlist, také seznam několika těchto týdenních premiér Radio Wave, které si připomeneme krátkými ukázkami. No ale samozřejmě, že ten on air je převážně o hudbě, tak jednu takovou speciální věc pro vás mám nachystanou už teď. Je to hudební novinka tohoto týdne, postaralo se o ní australské duo Armlock, kteří právě přicházejí se singlem Halftime. Tenhle ten single vychází na americkém labelu Run for Cover Records, pod kterým vydávají jména třeba jako Alex G, nebo také Vika Face Springs Eternal, nebo i Pine Grove. Tahle ta dvojice se skládá ze sama Lema a také Hamishe Mitchella. Poprvé se potkali na univerzitě v Melbourne, kde je spojila hned láska k elektronické hudbě kombinované s živými nástroji a podle mě to je krásná velká paráda, když potkáte někoho v jeho srdci, též plane láska ke kombinované nebo k elektronické hudbě kombinované se živými nástroji. To ten život je potom o něco lehčí. Každopádně, vy už jste kdysi mohli několik těch let zpátky poslouchat jejich předchozí projekt s názvem Seashell Angel Lucky Charm. Teď přicházejí s novinkou, ta se jmenuje Halftime a shodou okolností je to i novinka na Radio Wave tohoto týdne.

Máme neděli 13. září, no a to byste neposlouchali nějaké to rádio, abychom vám neřekli, co za výrazné nebo významné dnešní dny slavíme. A zastavíme se rovnou u dvou mezinárodních dní, které jsou dneska velice pozitivní, tak věřím, že si aspoň tak nějak částečně budete moci dnes užít. Jeden z těchto mezinárodních dní, který si dnes připomínáme, tak to je prosím pěkně Mezinárodní den čokolády. Původ tohoto dne je spojen s výročím narození významné osobnosti spojované s čokoládou, a to je autor slavné knihy Karlík a továrna na čokoládu Ronald Dahl. Právě také tento americký výrobce čokolády. Význam dne je jednoduchý. Jde o příležitost oslavit historii a oblibu této sladkosti a také podpořit etickou a udržitelnou spotřebu a třeba nákupem takových fair tradeových čokolád, které zajišťují, že vaši čokoládu nevyrobila žádná dětská práce, či řekněme tomu nějaké levné kakaové boby. No, vy tento den můžete oslavit třeba degustací domácí ochut nebo domácí čokolády, také můžete vyrazit a koupit si je nějaký čokoládový desert, brownie či horkou čokoládu, no jak je vám jenom libo. No a další mezinárodní den, který si dnes připomínáme, tak to je Den pozitivního myšlení. Jde o den, kdy se nabádá k zastavení a přehodnocení našich každodenních myšlenkových vzorců. Pozitivní myšlení neznamená ignorovat problémy, ale dívat se na ně konstruktivně a nenechat se jimi úplně pohltit. No a je to také den, který nabádá k péči o duševní zdraví, tak třeba s rádiem Wave, třeba s vysíláním rádia Wave, anebo třeba i s naším seberozvojovým podcastem Nádech. Tohle to jsou mezinárodní dny, které si připomínáme dnes 13. září, ale teď už zpátky do našeho playlistu Sodomoland a písnička Number One.

0: Doznívají rozduněné kytary Dima Haze a písničky Top Tier Grief. No a kdo dnes v neděli ráno zažívá určitě také takový, řekněme, smutek nejvyššího řádu, tak to určitě budou obyvatelé českého města Vimperk a nebo jeho okolí, protože právě v uplynulých dvou dnech, v pátek a v sobotu, se mohli účastnit nejnovějšího festivalu Vimperk, což byla multižánrová akce, která probíhala v jejich městě vůbec poprvé. A já věřím, že tomu musela být velká paráda, alespoň podle reportu, který jsem viděl dnes ráno na Instagramovém účtu Rádia Wave, jelikož i tam jsme s vámi jeli. Festival Vimperk je právě multižánrová akce probíhající nebo probíhala v srdci města Vimperk na více než 30 místech s různými programovými body, které zahrnovaly hudbu, divadlo, živé umění a různé besedy a workshopy. No a samozřejmě tak trochu nechyběly ani podcasty Rádia Wave, ale o tom si řekneme víc později. Vizí tady toho projektu tak bylo propojit kvalitu, autenticitu i místní komunitu a ukázat tak, že koncept městského festivalu může fungovat i právě v takovém menším českém městě, jako je Vimperk, a že právě Vimperk dokáže hostit kulturní událost celorepublikového formátu s originální dramaturgií a nezaměnitelnou atmosférou. Tak když už jsme u té dramaturgie, vy jste se mohli právě během těch uplynulých dvou dní na Vimperku jít podívat třeba na vypsanou fixu na Vladimíra 518, ale teď už také trochu blíž k, řekněme, hudebnímu záběru Rádia Wave. To je trio Gufrau, Mat 213, experimentální rap v podobě Dua Past, též hudebník Ventolin, nebo určitě z našeho vysílání budete znát i českobudějovickou zpěvačku a také vítězku naší hitparády Starter, hitparády neobjevených Margery, ta myslím, že to byl rok 2023, kdy Margery vyhrála. Zároveň budete znát i Taige nebo Beuka, která se právě dokonce tento čtvrtek naživo představila v našem studiu. To všechno jsou velká jména, každopádně co mě se na jejich line-upu jim tak moc líbilo, bylo to, že nejenom velká jména z české hudební scény podporuje tento festival, ale podporuje i jména lokální, takže pokud jste z Vimperka nebo jeho okolí, tak určitě moc rádi zajdete třeba na takový koncert, jako je šumavský rapper a producent Melancholik, nebo na takový hudební kolektiv a promoterskou crew, která působí právě na jihu Čech a říkají si Šumava Sound. I ti tam vystoupili společně s jejich členem Johnem Aulem, takovým undergroundovým rapperem. Nechyběl samozřejmě ani dechový orchestr, selská dudácká muzika. No, musím říct, že tento program festivalu se mi opravdu líbí a opravdu mě zaujal. A když už se dostávám nakonec k těm podcastům Rádia Wave, vy jste na festivale Vimperk mohli zajít na Podhoubí anebo na náš podcast Boys. Oba dva záznamy, pokud jste festival Vimperk nestihli, tak určitě brzy uslyšíte v našem vysílání. Tak dejte si tak, řekněme, do svého pomyslného radaru a doufejme, že festival Vimperk se vrátí i příští rok.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.

Tohle byla Willow Smith a písnička Curious Furious, skladba z roku 2022. Máme 9:15 a před námi je teď další americká hudebnice, ale tentokrát Kristin Flaherty, kterou vy znáte určitě jako K-Fly. Ta se vrací po 3 letech na solovou tvorbu s novým singlem, jmenuje se Ants. A je to, jak jsem říkal, 3 roky od té doby, co vyšla její poslední deska s názvem Mono v roce 2023. Od té doby totiž K-Fly působila spíše ve svém vedlejším projektu 2XT s Jasonem Subitem, kterého znáte ze Sir Silly. Letos spolu vydali debutovou desku Special Feelings, ale K-Fly to asi tak trochu nestačilo a řekla si, že si pořád musí tak dělat tu hudbu i sama za sebe. Jak jsem říkal, vrací se nám na scénu, ale tentokrát trochu jinak. Tady ta písnička má hodně výrazný beat, takovou těžkou basu a hlavně velmi naléhavý vokál, protože textově se tahle ta skladba obrací k destruktivní povaze moci. Sama K-Fly říká, že skladba vychází z rozčarování z toho, co dělají korporace, vlády nebo takový miliardáři, ale zároveň v ní také připouští i vlastní podíl na tom, jak jsme ochotni ničit svět kolem nás. Tak od toho asi ten název Ants, abychom tak nějak mohli ty mravence trochu zašlapat.

8 hodin 53 minut, právě nám hraje Lato a její písnička Big Energy. No a 8 hodin 53 minut, právě nám hraje Lato a její písnička Big Energy. No a první hodina víkendového on airu v neděli 13. září svoj

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To byl Mat 213, písnička Ave a předtím taky Paris, Texas, Red Eyes and Blue Hearts. Dvě skladby, které otevřely playlist Rádia Wave po 9. hodině v neděli ráno, 13. září. Vítá vás Vojta Záhora, díky moc, že posloucháte a my se společně teď budeme věnovat doplňkům stravy. Lidé mají totiž tendenci pohlížet na takové doplňky stravy podobně jako třeba na jídlo. Tedy jako na věci, které jsou ze své podstaty buď dobré a nebo špatné. Třeba takové zelené fazolky, ty jsou dobré. No a bramburky jsou špatné. Může se ale něco, co prospívá nebo je alespoň neutrální k našemu zdraví a u mladého člověka a u zdravého mozku stát méně užitečným a nebo dokonce škodlivým v případě stárnutí člověka. Toho si všímá list Washington Post. V lednu vědci informovali o souvislosti mezi užíváním doplňků stravy s vitamínem D a rychlejším kognitivním úpadkem u starších dospělých, kteří už měli právě v krvi normální hladinu tohoto vitamínu. V dubnu třeba další studie zjistila, že u dospělých ve věku 55 let a více, kteří užívají doplňky s omega-3 mastnými kyselinami, docházelo postupem času k většímu zhoršování kognitivních funkcí než u těch, kteří je neužívali. No a třeba potom letos v červnu pak vědci oznámili, že lidé užívající glukosamin, jenž se používá při bolestech kloubů, mají během 5 let mnohem vyšší pravděpodobnost progrese zmírné kognitivní poruchy do demence, než jejich vrstevníci, kteří tento příspěvek neužívají. Celé této problematice se věnujeme na našem webu wave.cz v sekci Wave News. Výzkumníci tak netvrdí, že tyto pilulky přímo způsobují demenci. Zmíněné studie mají takový observační charakter a tedy ukazují na souvislosti, nikoli na jasnou příčinu. Lidé by tím pádem neměli okamžitě jít a vyhodit svoje doplňky stravy do koše. Jenom se možná právě v takových doplňcích stravy začíná zjišťovat, že to, co je prospěšné pro mladé tělo a pro mladý mozek, nemusí být až tolik prospěšné pro staré tělo a starý mozek. Podrobnější popsání tohoto problému i s dalšími konkrétními případy najdete na našem webu právě v sekci Wave News a my už se teď zamíříme zpátky do našeho playlistu. Tara Lily a písnička Break the Motion, tak ta vám začíná znít už právě teď.

0: up in the Brabus. You wagging on special. You wagging on special. She said I'm the captain. Lil Uzi Vert a písnička Relevant nám zní ve vysílání Rádia Wave ve čtvrt na 10 a před námi je teď výlet do rubriky Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já pro vás mám teď přichystaný takový koncertní přehled toho nejlepšího, co na co můžete zajít v následujícím týdnu do nejrůznějších koncertních sálů České republiky. A začneme už v pondělí, a to v brněnském kabinetě Mus. Tady vám totiž vystoupí taková punková kapela, která si říká spíš punk oj kapela. Byla založena v roce 2018 a říkají si Beton Armé. Ta kapela se stala už pevnou součástí světové punkové scény a vyniká svojí originální hudbou s organickými rytmy a zapamatovatelnými refrény, což je pro koncert ostatně vždycky dobré. Stejně tak jako se svými všestrannými oceňovanými živými vystoupeními se vám v pondělí, pondělí od 20 hodin představí v brněnském kabinetě Mus. A tak tohle byla punková kapela Beton Armie. Další pozvánku pro vás mám na úterý 15. září do pražského crossklubu. Od 20 hodin tady totiž vystoupí 19-letý talent s názvem Red. Je to hudba, ve které se mísí punk, hip-hop a pop, a všechno v jednom takovém chytlavém energetickém guláši, oslavující přítomnost a hlavně nejasnou budoucnost zároveň. Jméno Red, tak zatím stojí člověk, který dětství strávil v Etiopii, adoptován byl do Austrálie, dospíval v Melbourne a se svojí nebinární identitou a pocitem outsiderství se během pandemie COVID-19 rozhodl stát samoukem umělcem a podařilo se mu podepsat smlouvu s Island Republic Records a vydat debutový mixtape s názvem Raunch. No a co je na tomhletom koncertě nejlepší, je asi to, že vstup je zdarma. Pokud vás tedy zajímá vidět talentovaného 19-letého Reda, tak ten se vám představí v úterý 15. září v pražském crossklubu od 20 hodin. Další pozvánku pro vás mám na čtvrtek zase do Brna a tentokrát do Artbaru. Vystoupí vám tady ugandský rapper Eko Bass, který je spjatý se scénou Něge Něge a ve své tvorbě kombinuje hip-hop, grime a dancehall s dravým zvukem vycházejícím přímo z jeho domoviny. Tak tohle to je Eko Bass, no a jako support se představí brněnští Laokoon. Od 20 hodin ve čtvrtek v Artbaru. Pozvánka na pátek. Smek vyráží na tour, na takovou malou tour jenom po České republice a v pátek se zastaví v Říčanech v Ark Baru. Je to jeden z nejvýraznějších rapperů a také MC české grimeové scény. Tak si ho nenechte ujít v pátek v říčanském Ark Baru. No a vystoupí vám potom i v sobotu 19. září, je to v Brně, na Flédě, taky Smek, a pokud jste v sobotu chtěli vyrazit někam na koncert v Olomouci, tak můžete vyrazit do S-klubu od 20 hodin, protože to zahraje slovenský interpret Luka Brasi. Koncertní tipy?
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Kulturistán.

pražská kapela Brankos Bridge a písnička Social Guy doznívá právě nyní. A Brankos Bridge tento pátek pokřtili svoje nejnovější EPčko Gears the Complex, tak a pokud vás jejich tvorba zajímá, určitě si ho nenechte ujít. Ale my teď svoji pozornost obrátíme k benátskému filmovému festivalu, který zrovna včera v sobotu 12. září skončil. No a jeho hlavní cenu, tedy Zlatého lva za 83. ročník tohoto mezinárodního filmového festivalu, získalo historické drama Woman Unknown, v překladu tedy neznámá žena, od dánsko-egyptské režisérky Mai L. Tokiové. Za tento film neznámá žena si shodou okolností odnesl i cenu za nejlepší herecký výkon, který získala dánská herečka Matilda Arcelová, která v dramatu stvárnila hlavní roli mladé Chůvy, která se má po nacistické okupaci Dánska provdat za svého zámožného zaměstnavatele, ale musí tajit, že má měla za druhé světové války poměr s německým vojákem. Jak takováto historie s ženami, které navázely nějaký milostný vztah během druhé světové války s německými vojáky, jaká taková historie byla, tak to vy určitě víte, nebo si to můžete dohledat, určitě to, když tak zjistíte ve filmu Neznámá žena. Ocenění za nejlepší mužský herecký výkon obdržel potom americký herec a můj velký oblíbenec John Malkovich za svoji roli ve špionážní komedii Divoký kůň a devítka britského režiséra Martina McDonagha, snímek, na který já se sám osobně moc těším, protože spojení Johna Malkoviche a Martina McDonagha, tak z toho mi vstávají chlupy na těle, kdyby se tak dalo říct. No a zmíním vám i tady zvláštní cenu poroty, kterou získal dokumentární film izraelské novinářky Naza, a ta dokumentuje zabíjení palestinských civilistů a izraelskou armádou právě za války v pásmu Gazy. A to pomocí autentických výpovědí právě zmíněných izraelských vojáků. Vy se můžete o více oceněných dočíst na webu iRozhlas, kde celý soupis toho, kdo vyhrál nějakou tu cenu letos na 83. filmovém festivalu v Benátkách, podívat.

0: Vejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
1: Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13:00 na rádiu Wave.

0: Naši chudáčci Rádia Wave, Adam, Ernest a Petr Uhlík probírali tento týden naprosto zásadní kulturní fenomén naší civilizace, kterým je smažák. Jaký by měl mít tvar, kolikrát a do čeho takový smažák obalit, no a hlavně co k němu? To a taky novou snůšku historek, které se více či méně věnují tématu a u kterých je otázka, jestli vůbec měly být vyřčeny nahlas, vám přináší nejnovější chudáčci. Už teď k poslechu na našem webu a samozřejmě v dalších podcastových aplikacích, a tady je krátká ukázka z nich.
1: Já mám rád takový pořekadlo, opravdu je, myslím, ze starořečtiny, a to je, že každý správný jídlo je věšák na tatarku. A
2: prostě, věšák.
1: Víš, a vlastně ta jako správnost toho jídla se hodnotí jenom podle velikosti věšáku.
2: Kolik to unese? Kolik to unese?
1: Ne, samozřejmě mám rád roztékavost sýra, když se sýr, ale nejsem na to zase až tak vysazený, jako já, pro mě je spíš důležitý faktor opečenost strouhanky. Mm-hmm. A pak taky třeba nejsem úplně fanoušek.
2: Takže zlatavost.
1: Ano, zlatavost. A nejsem třeba úplně fanoušek, když se jako ajdám nahrazuje třeba buržoázní goudou a podobně.
2: Takže máme táhlost.
1: Roztékavost síra, tak jako odborně.
2: To zní výborně. Teplota, která je ruku v ruce. Třetí byla zlatavost.
1: Ano.
2: Čtvrtá.
1: Jako pak se totiž k tomu smažáku vážou takový další neodmyslitelný komponenty, že jo?
2: Třeba tatarka.
1: Právě.
2: A tam už být domácí, nemusí, že jo?
1: No a já mám jednoho, hele, ono je jedno, jako jaká je, jde o to množství.
2: To nemůžeš takhle.
1: Jde o to množství, podle mě, zásadně. U tatarky jde o množství prostě, jako...
2: A že je vždycky málo.
1: Přesně tak, čím víc je, tím líp, jako ona musí na tom talíři zbít, aby ty jsi musel... s tím studem, ale neudržíš se, si vzít lžíci a dojíst tý lžíci. To je to, co se musí stát prostě.
2: Jo, takhle.
1: A vzhledem
2: takže
1: k tomu...
2: Takže ten prostě gastronomický zážitek nikdy nezapomeneš potom.
1: Ne, tohle to je jako, toho musí být, fakt tak se pozná fajnšmekr.
2: Rozumím.
1: Třeba náš dobrý kamarád Dan Schubert, zdravíme,
2: moc.
1: Tak ten třeba si objednává tatarky vždycky dvě.
2: Tomu rozumím,
1: jednu
2: to
1: a
2: dojde.
1: Dvě, takže tři.
2: Jo, takhle.
1: Ta jedna je do pácu, protože on ví, že někdo z těch lidí, co si ten smažák nedali, tak mu to začne závidět.
2: No jasně.
1: A začne čórovat.
2: O tom bude mít další kapitolu potom.
1: To je jako kapitola, kdo si k tomu smažák, jako teď to vidím prostě, že sedíte u toho stolu a teď jsou tam ty...
2: Nakonec si dají prostě, nevím, guláš prostě a pak se na to koukají mlsně.
1: No ale i v té jako skupině těch lidí, co si objednají smažák, jsou pak prostě takový subžánry, jo? Takže jsou ty true schoolers prostě, co se toho nebojejí a řeknou jako smažák, hranolky, tatarka, je to tady prostě a dvě desítky ještě mějte. A ty jedou znova, je to jako všechno pořád. A pak jsou takový ty zpytovači svědomí, co řeknou, tak já si dám vařený brambory.
2: Jasně.
1: Víš, že to je jako takový to volání potom...
2: Potom kompromisu.
1: No, že se to jako zlepší.
2: Zdravotním
1: kompromisu. Že to prostě těch pár bramburků nějak spasí. Nespasí. Takže oni je přinesou, teď oni jsou nespokojení a už to je tady, že jo?
2: Jo.
1: Můžu ti vzít rancli. Přesně, a ty samozřejmě řekneš můžu.
2: Jasně, jenomže nevíš, že si musíš koupit další hrancle.
1: No právě, přesně tak.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

zpívá nám Lua de Santana a písnička Piri Piri, tak možná pro vás takový nápad, kdo ještě nevíte, co si přichystat ke svému nedělnímu obědu, co třeba takové Piri Piri kuře. Každopádně máme 9 hodin 48 minut v nedělním dopoledni 13. září. Vy stále ladíte rádio Wave a On Air s Vojtěchem Záhorou, díky moc za to. Do konce 9. hodiny zahraje třeba Black Tar Jesus s trackem People Pleasing anebo Jamila Woods na písničce Giovanni. No a po 10. hodině se moc těším na MGMT, na Fetus, Christine and the Queens a na výborném tracku Dancing in the Babylon. Tak mějte hezké nedělní ráno, které už se nám tak pomaličku přehoupuje do nedělního dopoledne.

0: pánská la boca.
1: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice Immediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Björk a taky Rosalía na společném tracku Oral. Kdybyste nevěděli, tak Björk nahrálo tenhle ten track už na konci 90. let, původně pro album Vespertine. Nakonec ho ale nepoužila a tahle písnička spala nějakou dobu, až ji do ruky dostal hudební producent Sega Bodega, vstoupila do ní i Rosalía. No a výsledek jste právě teď slyšeli ve vysílání Rádia Wave. Mám pro vás teď přichystanou další hudební novinku tohoto týdne, o kterou se pro vysílání postaralo jiholondýnský septet, který si říká Fat Dog. Pokud je znáte, tak máte určitě velkou radost z toho, že na začátek října chystají své druhé studiové album. To se bude jmenovat Cancel Me, I'm Tired a postupně ho tak týzují několika písničkami. No a poslední skladba, která vyšla před vydáním desky, se jmenuje Call It What You Want. A není náhoda, že klip k téhleté skladbě natáčel septet Fat Dog na jejich vystoupení živě na koncertě, protože jejich koncerty jsou opravdu proslulé s takovou syrovou energií, se kterými Fat Dog vystupují. V jejich hudbě míchají vliv elektropunku, artpopu, rock'n'rollu a taky space country, a nebo používají i takový speciální nástroj, který se jmenuje klezmer, je podobný třeba houslím nebo klarinetu a potkat ho často můžete v typické židovské hudbě. Zpěvák kapely Joe Love tuhletu píseň popisuje následovně. Dívám se na lidi z mé rodiny a na jejich problémy a říkám si, budu to mít taky tak, je tohleto všechno v mojí DNA, tak už si to pojďme poslechnout. Call It What You Want a skupina Fat Dog.

0: Tohle byla teprve 22-letá korejsko-americká zpěvačka Audrey Nuna a její písnička Changes a my si teď pustíme krátkou ukázku z našeho magazínu pro všechny aktivní rodiče Houpačky. Houpačky totiž tento týden pokračovaly v rozhovoru s fyzioterapeutkou a také podiatričkou Editou Proškovou a věnovaly se prvním dětským botám. Kdy takové první boty dítěti pořídit, jak by měly vypadat a jak dětskou nohu správně změřit, no a co si odborníci myslí o takových botách z druhé ruky. To se dozvíte, když si pustíte celé vydání Houpaček už teď na našem webu a samozřejmě všude jinde, kde nás rádi posloucháte. Tady je krátká ukázka o dětských botičkách.
1: Ty nohy jak někdy rychle teda rostou a my chceme zároveň investovat do těch bot, respektive koupit si dobrý boty je investice, tak se ty boty potom posílají dál v různých jako bazarech a takhle. To se bavím už tím, jak se teď tváříte. No, heleďte, ano, koupila byste si to, ne sobě, ale teda dětem, protože někdy...
2: Tohle je strašně ošemetný téma, popravdě, protože my tady musíme rozhodnout, jestli tomu dítěti dáme něco, co už může být nějakým způsobem poškozený. Pokud bychom brali z druhé ruky klasickou konfekční obuv, tak tam je to za mě rezolutní ne. V každém případě prostě. Ale pokud se jedná vlastně třeba o barefoot boty, kde není uvnitř boty ta konstrukce, ta mřížka taková, která vlastně bývá v těch klasických botách, tak tam to dítě jako nemá úplně co sešlapat. Mm-hmm. Takže teoreticky...
1: Capáčky asi taky by
2: capáčky
1: se
2: taky.
1: Asi.
2: Jo, takový ty botičky na ty první krůčky, ty jsou většinou fakt skoro nechozený, takže není problém potom je vzít z té druhé ruky. Ale je prostě potřeba sledovat určitý parametry a to je, jak je sešlapaná podešev, jestli není někde odřená k jedné straně, jestli opatek, když si tu nohu, botu postavím ze zadu, tak jestli mi neujíždí někam směrem ven nebo dovnitř.
1: Že jako ošmajdaný.
2: Přesně tak, aby ty boty nebyly sešmajden. A většina těch bot, která se takhle prodává, tak buď se tam napíše, že jsou na donošení, takže vím, že jsou prostě ve stavu opravdu jenom třeba na ten písek, a nebo že jsou jako nový, že to dítě mělo třeba 14 dní na noze. V takovém případě s tím já úplně nevidím problém, akorát doporučuji koupit si do toho nový stelky, tu výmatelnou stelku, protože nevíme, co předchozí majitel měl na nohách za plísně a podobně, vystříkat to opravdu nějakým dezinfekčním sprejem, případně jinak vyčistit ty boty. A hlavně já si myslím, že je spousta rodin, kdy oni fakt jako sahnou po těch druhých botách, těch druhých nošených, protože ty finanční prostředky prostě dneska takový nejsou. Nebo dneska, ono, je to dlouhodobý, že jo? Ale vemte si, že byste měli kupovat třeba dvoje, troje boty za 2 až 3 tisíce. To je prostě strašně moc. Hmm. Takže chápu, že jsou rodiče, kteří po těch druhých, nebo druhou jakost, řekněme, už jako sáhnou. A já jsem jednou dceři taky koupila takhle z druhé ruky a měla to fakt jenom na ten písek, protože říkám, hele, máš tady jedny hodobožovky, ty prostě máme na normální nošení a když se půjde na hřiště, tak tady máš tohle. Byly to ty stejný, ve stejné velikosti, akorát trošku dodrblí prostě už od toho předchozího majitele, ale jak říkám, hlídali jsme si ty parametry podešev, opatek a jak ta bota celkově vypadá a vyměnili jsme vnitřek.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: To Elo a písnička Changes se doznívá o 10:30 v neděli 13. září a před námi jsou teď kulturní tipy na výstavy, které můžete navštívit jenom do konce září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začneme tentokrát na východě Čech, a to v Hradci Králové. Tady do 30. září můžete vidět festival Landscape Hradec Králové 2026. Landscape festival je festival, který každý rok putuje po jiném městě a vstupuje do jeho ulic, parků, vnitrobloků, na nábřeží i do takových opomíjených míst. A tentokrát právě do Hradce Králové. Města, které je známé pro svoji architekturu, modernistickou architekturu, jenomže ta sláva této modernistické architektury a toho přízviska Salon republiky se dnes může zdát trošku už taková opomenutá. Dočasné architektonické a umělecké intervence zde v Hradci Králové najdete na nejrůznějších místech a jsou vám zde objekty k opozorování a také k objevování. Fungují jako otázka položená městu, jak dnes využíváme veřejný prostor, pro koho jej vytváříme a které jeho vrsty jsme se dodnes nenaučili vnímat. Landscape Festival Hradec Králové 2026 je k vidění pouze do 30. září. Další pozvánku pro vás mám do Znojma. V Loutském klášteře totiž do 30. září můžete navštívit sympózium umění do Znojma. Tady ta kurátorská koncepce pracuje s takovým rozporem hedonismus versus askeze. No a právě do prostoru už takového chátrajícího kláštera můžete vstoupit buď sami, anebo třeba i s komentovanými prohlídkami a prohlédnout si díla nejrůznějších autorů a autorek, které vytvářely právě na míru zmíněnému Loutskému klášteru. Využívají hodně genius loci tohoto místa a řeší otázku, a jak dnes žijeme v dnešním světě, jak asketicky žít můžeme, nebo jak hedonistický náš život může dnes být. Loutský klášter do 30. září hostí sympozium umění. A další výstava, tak ta je pražská, je k vidění zase jenom do 30. září a nachází se takzvaně u nás doma v galerii Vinohradská 12 v galerii Českého rozhlasu. Pavel Němeček, oceňovaný fotoreportér České tiskové kanceláře a také kameraman České televize, vyrazil na dvě různá, řekněme tomu, blízkovýchodní místa. Nafotil protesty proti zatčení istanbulského starosty právě v Istanbulu a také to, jak vypadá Sýrie po pádu a Bašárova režimu. Obě dvě tyto výstavy, nebo spíš tuto jednu výstavu a obou dvou událostech si můžete prohlídnout v galerii Vinohradská 12 každou středu a každý čtvrtek od 12 do 18 hodin. Tak si ji nenechte ujít.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelist.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer.

Anet X, taky Nobody Listen a Taomi na společném tracku Stejný sny. Před námi je třeba Olivia Rodrigo, Tyler the Creator nebo Dua Selech. Posloucháte Radio Wave v neděli 13. září.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: You say pandemic.
2: Yo.
1: Oh, you wanna see a pandemic?
2: Vlny hop.

0: Umělectvo Dua Selech a písnička Kajaté doznívá 9 minut před 11. hodinou v neděli dopoledne a já pro vás mám teď jeden tip, co můžete poslouchat, pokud byste dnes nechtěli vyrazit třeba ven, protože venku je docela pochmurno. Tohle nebo ten tip pochází takzvaně z produkce Českého rozhlasu a je to několik věcí, ze kterých vy si můžete vybrat. Třeba takový znovu objevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, nebo třeba dosud nezveřejněné nahrávky z dálkového výslechu, také nová rozhlasová audience či výběr hovorů z LAN i živé vysílání z pražské křižovatky. Český rozhlas pro vás od 7. září do 5. října uvádí projekt Slyšet Havla, kterým připomínáme Václava Havla prostřednictvím archivních nahrávek, dramatické tvorby, také publicistiky a nejrůznějších regionálních témat i Havlovy oblíbené talk show. Program vzniká právě k příležitosti dvojího výročí, a to 90 let od Havlova narození a 15 let od jeho úmrtí. Všechny nejnovější vydání i archivní nahrávky najdete na našem audioportále Můj rozhlas a já bych pro vás měl i jeden takový vlastní osobní tip. Český rozhlas Vltava připravila v rámci projektu a Slyšet Havla nový seriál Promyslet Havla, který vám přináší klíčové myšlenky Václava Havla pro dnešní svět. A ptá se, jak by třeba obstálo Havlovo pojetí pravdy nebo odvahy nebo možnosti jednotlivce bojovat proti systému v dnešních podmínkách. Otázky klade Karolína Koubová a ptá se filozofky Alice Koubové a filozofa Tomáše Koblíška. Pokud vás Slyšet Havla zaujalo, zaměřte na náš audioportál Můj rozhlas, kde najdete celou širokou nabídku, která je tu pro vás až do 5. října.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Vysílá Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

S duem Bass Victim a předtím také Run for Short jsme vstoupili do 11. hodiny ve vysílání Rádia Wave. Vy stále ladíte víkendový On Air s Vojtěchem Záhorou, no a jedna hudební a taková speciální novinka nás čeká právě teď. Šimon Holý, český režisér a také hudebník, by se dalo říct a snad by se i zdálo, že zažívá takový svůj moment, své léto. Právě v srpnu mu do kin vstoupil nový celovečerní snímek Čika Čeka, o kterém jsme tady u nás na Rádiu Wave také referovali, jenomže Šimon je i talentovaný hudebník a postaral se k soundtracku nejnovějšímu seriálu České televize Filter. Tohleto EPčko s názvem Unfiltered má na so, nebo se skládá ze 7 takových popových těžkotonážních hitů, kde Šimon pracuje s nejrůznějšími hudebníky i hudebnicemi. Hostuje mu tam právě spousta umělců, ale také nejenom právě pracuje s hudebníky, ale také se širokou škálou emocí, které působí jako mladá láska, euforie nebo třeba taková úzkost. My jsme z EPčka Unfiltered nasadili do našeho vysílání úvodní song, který se jmenuje I Am In Love. Je to takový něžný, sebevědomý song, který vám může připomínat třeba produkci amerického producenta Blood Orange. Tak už to nebudu dál odkládat, tady to máme, písnička I Am In Love a EPčko Unfiltered z produkce Šimona Holého.

0: Yeah, you see sick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Tohle byla Little Sims a písnička Gorilla, je 11 hodin až 15 minut k tomu, no a já pro vás mám radostnou zprávu. Už dnes na rádiu Wave začíná nejnovější podcastová série Stělesnění. Šestidílná audiosérie novinářky Adély Šponerové, která se věnuje zdraví, disciplíně, výkonu, ale také úzkostem, poruchám příjmu potravy nebo nenávisti k vlastnímu tělu. Jak dnes sociální sítě mění vztahy mladých lidí k vlastnímu tělu, kdy se zdravý život stává posedlostí a proč máme pocit, že bychom se měli neustále zlepšovat. Tak to se teď nedozvíte v krátkém teaseru ze série, který vám pustím, ale dozvíte se to, pokud začnete poslouchat Stělesnění. Dnes už je venku první díl, tak si ho nenechte ujít. A tady krátká upoutávka.
2: Stělesnění. Zdraví a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na rádiu Wave.
3: Jsou mladí a chtějí být co nejlepší. Maximálně disciplinovaní, výkonní a dokonalí. Ideálně navždy. Série Stělesnění odkrývám odvrácenou stránku populárních trendů ze sítí, jako jsou longevity, sebeoptimalizace nebo Pilates Girls a Gym Bros.
4: Když jsem zhubnul, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr.
5: Já jsem začala chodit 8x týdně a byly to dvoufázové tréninky. Já jsem jedla jenom čistě, že jsem měla i ortorexy, sacharidy, cukry, to všechno pro mě byly různý strašáci.
3: Uslyšíte influencery a influencerky, kteří na konkrétních trendech a estetikách postavili část své kariéry, ale i lidi, kterým při sledování ideálu ze sociálních sítí vůbec není dobře.
6: Myslím si, že jim nepředávám jako nic špatného a oni občas se třeba ozve někdo, že jako, no ty tady radíš, ale sypeš. Ta rada je úplně stejná, jako ať už člověk bere nebo nebere anabolika, ta rada je stejná.
7: Já jsem influencer a tohle je moje práce a já mám spoustu času na to si vařit. Mám finance na to, abych si kupovala zdravý jídla, abych chodila do fitka každý den a trávila tam klidně 2 hodiny.
3: Jak rozeznat, co je ještě zdravá motivace? Kdy se zdánlivě zdravý životní styl stává nebezpečnou posedlostí? Poslouchejte v sérii Stělesnění od 13. září na rádiu Wave.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgině Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Tohle byl dánský zpěvák Elias Ronenfeld, jeho písnička Mona Lisa. Před námi v playlistu nadále třeba The Curly Simon a Tamara Kramar, taky Hayley Kiyoko. Ale teď pro vás mám pozvánku k poslechu ještě jednoho audio obsahu, které pro vás Radio Wave tento týden připravilo. Před 25 lety, a tedy v pátek před 25 lety, 11. září 2001, došlo k teroristickému útoku ve Spojených státech amerických. Co takovéhle úteky přinesly pro muslimy a pro celý západ? A jak se po tomto dni změnil svět a třeba i teroristická organizace Al-Kaida, tak na to se v pátek v živém vysílání ptal Jarda Petříka, islamologa z Orientálního ústavu Akademie věd Bronislava Ostřanského. Vy si celý rozhovor o tom, co následujících 25 let po těchto teroristických útocích přineslo a jak se svět měnil, můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Shrnuli jsme pro vás to nejdůležitější, co se za to čtvrt století od této významné světové události stalo. Tak určitě nevynechte tenhle rozhovor a teď už ta zmíněná hudba. You treat me like shit, so I'm holding on to the pain. It's making me weak, told myself I should walk away. The day feels like week, every time we're taking a break. But

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Eva Adamčíková.
1: Dobrý, dost dobrý.
3: Já jsem vás viděl v televizi.
1: Jo, no tak.
2: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
4: Jsou chvíle, kdy se rozplakala.
1: Jo, jo, jsou.
4: Já teda moc nebulím, ale...
1: To je dobrý.
5: Máš nějakou fobii?
1: Z vejšek trochu.
6: Jakou sladkost máš nejradši?
1: Čokoládu na různý způsoby.
2: Talk show na jedno.
1: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a...

Tohle byla Daša s jejím singlem First Blush a já mám teď radostnou zprávu pro všechny hudebníky a hudebnice, které nás momentálně poslouchají, protože už za necelé 2 týdny začíná nejnovější sezóna naší hitparády Starter, kam můžete posílat svoje tracky a doufat, že třeba prorazí ve vysílání Rádia Wave. Pokud jste o Startéru ještě nikdy neslyšeli, je to takový hledač talentů naší stanice, který pomáhá kapelám nebo i různým producentům, songwriterům, garážovým projektům a jakýmkoliv dalším hudebním entitám prorazit na domácí hudební scéně, a to ať už za pomoci odborné poroty, která jejich songy hodnotí, anebo třeba díky hlasům našich posluchačů a posluchaček. Stačí jenom, abyste poslali svůj track na adresu starter@rozhlas.cz. To můžete udělat už teď, můžete to udělat klidně zítra, anebo třeba za týden o půlnoci, je to jedno, svoje tracky můžete do soutěže posílat kdykoliv. No a potom se dozvíte od Filipa Černého a Martina Šolce, jestli se váš track blíží do nasazení soutěže. A pokud vydržíte v naší hudební rotaci po 5 týdnů po sobě, tak to znamená, že máte velikou šanci na to, abyste se dostali do finální trojice. No a co je výhra této soutěže? Tak je to samozřejmě vystoupení na Starter Showcase, hudebním večeru, který se děje vždycky každý rok v dubnu. Také možnost natočit track a videoklip právě za podpory, a to nejen finanční, Rádia Wave, ale hlavně také prorazit na hudební scénu. A díky Startéru se dostanete do povědomí nejrůznějších hudebních publicistů, promotérů a organizátorů jiných hudebních akcí, a pokud je váš projekt a single zaujme, tak potom už je to jenom opravdu krátká cesta na česká domácí pódia. Starter startuje, nebo nová sezóna už za 2 týdny, tak neváhejte a posílejte svoje tracky.

Radio Wave. Děláme vlny. About to do some big boy shit, okay?

11 hodin 47 minut zrovna nám hraje Rebecca Black a písnička Crumbs. No a už takové drobečky také zbyly jenom z víkendového On Airu na rádiu Wave s Vojtou Záhorou. Já se s vámi loučím, od 12 hodin budete poslouchat cestovatelský magazín Casablanca, tentokrát se stopařem, cestovatelem Fandou Pavlasem, který prošel kus světa směrem do Indie a také na Srí Lanku. Jeho zážitky vám bude vyprávět od 12 hodin s Pavlem Sladkým v Casablance. Od 13 hodin uslyšíte popkulturní sprchu Vilmy a Míry a od 14 hodin už se na vás těší Klárka Nováková, se kterou strávíte vaše nedělní odpoledne. Přeju vám hezký den, mějte se, tak někdy, čaudy.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na Rádio Wave.
1: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska se chci zase jednou bavit o autostopu, protože to je jedna ze zálib našeho dnešního hosta, což je Fanda Pavlas. Ahoj.
2: Čau, čau.
1: Jak ses dostal ke stopování?
2: Fuha, jako mega si pamatuju své první stopování, to bylo prvá vejška, anebo někdy na konci střední s kamarádem, se spolužákem. A stopovali jsme do Itálie poprvé. To byl takový krátký trip, ale vlastně no, to byl takový úplně první, když jsem prostě zvedl palec a bylo to jakože OK, tak jdem na to. A vlastně od té doby mě to mega chytlo. Mě to chytlo už předtím, než jsem vůbec začal stopovat, když jsem slyšel od někoho, jako, že se tady to vůbec děje, nebo to, tak jsem říkal, že to zní fakt dobře. To prostě dobrodružství, že jo, sranda. A ještě to je zdarma, takže to je super. A takže jsme to zkusili poprvé s kamarádem, třeba na 10 dní.

0: jí do Itálie, takže vlastně taková kratičká věc na zkoušku a od té doby asi furt stopuju vlastně, no. Vlastně od té doby jsem každý prázdniny vždycky někde vyrazil po Evropě primárně a no už to už je docela dost let, třeba no, 7 let, tak furt stopuju a furt mě to baví.
1: A takže ten první pocit, když si teda zvedl palec
0: Aha.
1: na cestě do Itálie, byl jaký?
0: Tak to vůbec nám tušení, že to je pamatuju, ale
1: Ale nebyl jsi nervózní třeba?
0: já myslím, že určitě jo, do nějaký míry, protože i dneska vlastně, když po nějaký delší jako pauze vyrážím na nějaký stopovací trip, tak možná nějaký 1% nervozity, no vlastně ne, už to asi není, ale pamatuju si, že i když jsem třeba už stopoval někdy předtím a šel jsem znova, tak jsem znova trošku dostal takový ten nervózní nebo takový ten divný pocit, že stojím u silnice, ty otvírám palec, trošku divný. Teďka vlastně už ne. A teďka už, já jsem si chtěl říct, že to mám i teďka, ale vlastně teďka už prostě jdu, zvednu palec kdekoliv a už to vlastně nevnímám jako nějakou nervozitu, ale určitě poprvé to jako bylo takový divný, takový možná něco jako, co tady dělám, proč tady žebrám, ale no.
1: A teď už je to čisté štěstí, jo?
0: Jo, teďka a někdy ani ne štěstí, někdy je to prostě jako whatever, prostě chci někam dojet, tak zkusíme prostě palet, že jo.
1: A ta cesta do Itálie dopadla jak? Kde všude jste byli? Jaké to bylo?
0: Fuf, to já mám strašně špatnou paměť, ale fuha, já si vůbec nepamatuju ty místa. Ta Itálie, to mi, že fakt bylo někde na sever Itálie jsme dojeli, takže to bylo to docela takový krátkej výlet a mám z toho spíš takový útržky, což vlastně to je super o tom, jako to cestování nebo ty stopy pro mě jsou ne tak úplně o těch destinací a zapamatování si těch míst konkrétních jako měst nebo kam přesně a kde co je a nějaký jako takovýhle věci, ale spíš si mě jako zároveň to vyhledávám a zároveň mi to zůstává ty zážitky spíš takový konkrétní, dost vlastně jako těžce pojmenovatelný, nebo třeba na tomhle tripu si pamatuju, že nás tam zastavila nějaká babča, třeba 80 letá a byla úplně nadšená z nás, pozvala nás na kafe, což bylo poprvé, že mě někdo vlastně cizí na něco pozval a začala nám vyprávět o tom, jak dřív stopovala a jak dělala balet a to si vlastně do dneška pamatuju, přitom vlastně, no nepamatuju si, kam jsme jeli, vím, že to byla Itálie, ale vlastně města vlastně nevím vůbec,
1: A ona
0: ale
1: byla
0: třeba
1: Italka teda.
0: ona byla možná Rakušanka, že to bylo na cestě někde. Tak třeba tohle si pamatuju, anebo záchrap pod mostem si pamatuju svůj první, kdy byl strašně moc hoven, prostě já jsem byl jako, hej, tak to je hustý, já tady jsem prostě a i takhle to jde. A tak takovýhle věci vlastně z tohohle tripu konkrétního mě zůstávají furt v hlavě, i když si nepamatuju, kam moc to bylo asi. No.
1: Budeme se dneska bavit třeba taky o stopu do
0: Aha.
1: Indie. Kdy jsi poprvé vyjel mimo Evropu?
0: Jakoby stopem? Myslím, že poprvé mimo Evropu jsem jel, když jsem jel do Indie. Že do té doby jsem jel vždycky stopem po Evropě, pokud se nepletu. Bylo to vždycky nějaká Itálie, nebo hodně na Balkáně, tam se to stopuje super. A jo, a vlastně Turecko a dál už jsem byl, když jsem jel do té Indie a jinak jsem předtím jako byl mimo Evropu, ale to jsem třeba letěl. Jo, to jsem většinou letěl. A byl jsem tam, nevím, ať už to byl nějaký Erasmus nebo nějaký výlet s kamarádama na pár dní. Tak tady to bylo poprvé, no.
1: Ta cesta do Indie, to je taková hippie highway, přes Balkán, právě potom přes Turecko a Asii až do Indie.
0: Jo.
1: Tak tohle vzniklo jak? Nebo jak jsi to pojal?
0: No, vznikalo to asi docela dlouho, možná už od toho prvního stopu, kdy jsem jako jel do té Itálie a možná tam někdy už to jako začalo kořenit, co teda dál, kam to budu posouvat, aniž bych to tak pojmenovával spíš. Každý další prázdniny to bylo, tak jedeme stopem někam, ale kam jedem, tak tam jsme už byli, jedeme někam dál, poznávat další věci a víc punkově třeba, ať je to zajímavější. A vlastně na konci vejšky, když jsem dostudoval, tak jsem byl jako, tak teďka tak nějak vidím ty cesty, buď půjdu do práce a budu prostě makat, anebo nepůjdu a budu cestovat. Takže jsem se vybral, že nepůjdu a půjdu cestovat. A vlastně jsem neměl ani, jakože jedu do Indie, spíš jsem měl, vydělám nějaký prachy, skončím tak nějak, všechno to tady jakoby uzavřu, dejme tomu tu školu a práci a vyrazím stopem na východ, protože mě vždycky víc bavil ten východ než ten západ a prostě uvidím, kam půjdu. No a ten cíl fakt jakoby nebyl moc žádný, spíš to bylo, chci, aby mě to bavilo, což mě strašně bavilo za začátku a vlastně dost celou dobu, A dokud mě to bude bavit a dokud vlastně mi nejdou peníze a nestane se asi nic jako závažného, tak prostě jedu dál. A ten cíl vlastně moc nebo ten tak nějak cestou přišel sám a měnil se dost i no.
1: Když se bavíme o tom, že jsi dodělal školu a přemýšlel si, jestli jít do práce nebo nejít do práce, tak bych měl říct, že ty jsi inženýr architekt, ne?
0: Jo.
1: Takže jsi vystudoval architekturu, možná se k nějakým souvisejícím věcem ještě dostaneme, protože třeba krásně kreslíš a maluješ a mimo jiné architekturu a tak, to třeba ještě rozvineme tohle téma, ale prostě rozhodl se, že cesty a tenhle ten jako otevřený obzor má teď přednost pro tebe v životě.
0: Jo, určitě, no, v tu chvíli určitě, protože i těch 6 let studia, vlastně 7, byl pro mě jako dost takovej už, jako dlouho to bylo, prostě už i ty prázdniny jsou super, vždycky si od toho odpočinu, od té školy a od toho nějakého haslu školního a na vejšce a tak, a už jsem jako byl, tohle už nechci prostě, nebo chci fakt tu pauzu. Potřeboval jsem tu pauzu nějakou a něco zažít. Fakt jsem cítil, že potřebuji něco zažít velkýho, akor když člověk trošku poslouchá nebo sleduje na sockách nebo i takhle podcastově slyší nějaký příběhy jiných, tak to mě vždycky strašně taky úplně jako namotivovalo. Jsem říkal, hej, to prostě zní úplně hustě, tak to chci zkusit, no.
1: Potom si taky napsal, po 19 letech opouštím školní systém nebo instituci vzdělávací, jo. Takže prostě stačilo.
0: Stačilo, no. Jo. Myslím, že v té době jsem to cítil víc nějak jako radikálněji nebo extrémněji než dneska. Jakoby to, jako ten cut a prostě jsem řekl, hej, fakt konec, úplně se toho chci jako zbavit nebo nějak úplně odprostě, teďka už jsem jako zase jako trošku zase zpátky a už se toho zase tolik jako nestraním, ale v té době to pro mě bylo fakt jako, hej, já potřebuji prostě jako ze 100 na 0 prostě a z 0 na 100 něco jiného. No. Casablanca. Cestovatel

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Dneska s Fandou Pavlasem se bavím o cestování a o jeho stopování. Teď bych chtěl mluvit o spaní, místech na spaní a těchhle z těch věcech, co stopaři pořád řeší, každý večer samozřejmě. Máš nějaké limity v tom? Často se spí na místech, kde to nevoní, často se spí na místech, kam to prostě vyjde, často se spí na místech, kde odkud půjde dál pokračovat další den, tak máš něco, co třeba už nedáváš, co je mimo tvůj komfort a už to nechceš, nebo tak?
1: Jo, určitě tenhle ten limit jako se posouvá od začátku až do dneška furt jako, že ten limit neexistuje víceméně. A ty záchrapspoty, co jsem teďka schopný jako kde spát, už jako skoro bych si myslel, že ten limit nemám, jako, že už je to fakt úplně jedno. A právě myslím si, že každý ten stopař nebo takovýhle trošku víc punkový cestovatel k tomu tak nějak jako přirozeně musí dojít, že prostě už je tak unavený, anebo že se mu nechce, anebo je vlastně mu to ve finále jedno, že bude spát kdekoliv. A je to takový docela osvobozující na té cestě, protože nemusíš řešit jakoby nějaký věci typu ubytko, jestli tam někdo je, něco je, není, prostě jdeš a jsi unavený, tak si tam lehneš a usneš. A, takže ten limit já konkrétně vlastně bych řekl, že nemám, ale nevím, tak třeba mě ještě vytestuje nějaká moje další zkušenost, že třeba si řeknu, hej, tady to je fakt hodně špatný. Ale ten můj limit vlastně v aktuální chvíli je, že jsem začal cestovat s přítelkyní, který ten limit samozřejmě někde má, takže můj limit je tak nějak limitovaný jako jejím limitem, no.
0: Takže ty jsi pořád v pohodě, protože do jejího limitu se stále vejdeš,
1: jo.
0: A ještě máš trošku nějakou rezervu.
1: No, já mám hodně velkou, no.
0: No, tak dej nám nějaké příklady, třeba, jako spal jsi někdy, nevím, na kruhovém objezdu třeba?
1: Jo, kruhový objezd, ten byl docela na začátku ještě, kruhač, to bych se ani nespomněl, to je, bych řekl, jako někde laťka jako ještě docela nízká, kruháček, to je takový jako začátek level. I když to bylo docela hustý, protože nás tam pak ráno budili postřikovače, což je častý takový nepřítel tady těch jako míst na spaní.
0: V parcích a tak?
1: V parcích a jako no, takových těch vlastně hezčích místech. A řekl bych, že jeden jako takový ty horší místa, fakt tam, kde jsou jako hovna, tak tam je to takový těžší spát. Že tam je fakt jako velký smrad a to jsem spal, protože v Indii to je docela jako normální, takže jsem tam spal jako hodně v takovýchhle místech, v nějakých ruinách, kde prostě to tam fakt jako smrdí, nebo i holubí jako a zvířecí a takhle. Teďka si třeba vybavuju, když jsem byl s kámošem, s Vitasem, jsme byli v Albánii, tak jsme šli do takový vesničky Repišce, to jmenuje, prostě no-name vesnice, napůl jako rozpadla a šli jsme tam něco skvotnout a tam právě byli ovčí a kozí a všechny tady ty výkaly a začala strašná bouřka. My jsme neměli stan, takže to vlastně byla jediná možnost, že musíme spát v tom baráku a jak ta bouřka byla fakt jako brutální a jak ten déšť tu budovou se pomalu jako prosakoval a střecha jako byla tak napůl, tak všechny ty hovna začaly jako týc všude po té zemi a my jsme fakt jako já jsem reálně stavěl hráz těch hoven, aby jsme my v tom nespali, protože jsme nechtěli jít jako ven, aby jsme nebyli mokrý, ale zase jsme v tom nechtěli úplně vyloženě spát, no, tak to bylo ale vlastně strašně vtipný pro nás, protože to bylo právě to, že jsme si říkali, ten nekomfort mě vás trošku posunuli, pak jsme třeba reálně týden potom furt spacák smrděl od toho, takže to bylo dobrý, no. Tak tohle je takový jeden obtížnější a vzpomínám si ještě jeden, to bylo v Indii, když jsem spal často na nádražích, protože v Indii je to docela takový normální, mě přijde spát jakoby před nádražím, ty místňáci to dělají, tak jsem se tam toho taky tak nějak zúčastňoval. A jednou ke mně přišel nějaký zdrogovaný člověk a byl jako, viděl prostě bílýho člověka, tak se ho zeptal, nemáš prachy, blablabla, potřebuji na drogy, tak jsme tam si začali jak nějak povídat a skončilo to tak, že jsem mu vlastně půjčil karimatku svojí, protože on byl jako v hodně bolestech a že tak jsem mu říkal, tak si vem karimatku, třeba se ti bude spát líp, tak on se teda jakoby vyspal, ale pak někdy v půlce v noci odešel, že už jako, nevím, asi šel hledat prostě drogy. A tu karimatku tam nechal, jsem si toho nevšiml, až když tam přišel nový týpek jako na to místo jeho a tu karimatku si vzal a já úplně v tu dobu jsem se jako zbudil a teďka jsme se jako začali handrkovat s tím borcem, že ta karimatka je jako moje a on jí zase chtěl a tak to bylo takový nepříjemný, i když někdo by mohl říct až nebezpečný, protože on byl trošku agresivnější, ale nakonec jsem jako vyhrál a karimatku jsem si ponechal. No.
0: Vyargumentoval jsem si,
1: jo. No.
0: No a bál ses? teda v téhle konkrétní situaci?
1: Tuhle chvíli, no nevím, jestli přišel strach, spíš přišlo hodně velký zmatení, protože jsem byl tak jako rozespalej a vlastně jsem spíš nestíhal chápat, co se děje, bo jsem jakoby, tady byl člověk, se který, jakoby můj kámoš, dejme tomu, který už tam není, teďka to je jiný člověk a nevím, jestli to je on, anebo to je jakoby právě jiný člověk, co odchází s tou karimatkou a já jsem byl jako to, ale bez karimatky to bude těžký nebo toho, tak to bylo takový spíš zmatení a strach asi úplně ne.
0: Lesgry v některých zemích aspoň se dá taky spát na těch veřejných prostranstvích na různých jako dětských hřištích a tak. I jsou tam třeba zastřešené části, takže se dá zalíst pod ní, ale někde je to jako akceptované a někde to zase nevidějí strašně jako rádi. To znamená, že pak může přijít policie, městský strážník, kdokoliv, prostě nebo jenom jako místní lidi tohle neradi vidí, protože ten hobo styl je na ně prostě jako moc a okupuje prostor, který je určený pro děti a oni to vnímají jako nějaké ohrožení bezpečnosti, to, že tam někdo přespává, navíc samozřejmě stopaři vypadají jako různě, když už jsou delší dobu na cestě, takže nemusí vypadat úplně důvěryhodně, tak s tímhle máš nějaké zkušenosti?
1: Jo, určitě. Jako na těch dětských hřištích jsem asi dřívá věc spal víc než teďka, protože teďka se spíš snažím vlastně v tom městě najít si spíš takový okraj města právě, protože už tak nějak vnímám, že ty hřiště jsou jako, no, že to vlastně nemusí být komfortní pro tu druhou stranu, i když jakoby já bych jim mohl říct, hej, já jsem tak nějak normální člověk, nic vám neudělám, ale oni to můžou vnímat jinak, takže z tohohle důvodu jako ty dětské hřiště, že to, a třeba i často tam jsou různý jiný lidi, třeba bezděláci právě, co třeba nechodí spát, nebo chodí spát kdykoliv a vlastně se člověk ani nevyspí na takových místech, tak na ty dětské hřiště, když je to nějaká menší město nebo vesnička, tak je to super, že tam je hezká tráva a třeba přístřešek, ale vlastně jinak to taky už teďka moc nemusím a taky vlastně z Turecka nemám moc dobrou zkušenost, když jsem spal na takovémhle hřišti a přišel tam na nás nějaký jako zdrogovaný člověk, co vlastně přišel pod moji plachtu a začal mi tam brát věci. A já jsem byl jako OK, tak jsme to taky nějak vykomunikovali, ale vlastně to taky bylo způsobené tím, že prostě ty dětské hřiště jsou často jako někde v centrech nebo tak, kde jsou různý pofiderní lidi, tak je možná jednodušší prostě jít kus za město a vyspat se na poli, no.
0: Ty jsi zmínil jednu strašně zajímavou věc, že někdy lidi na stopu řeší to, jestli se sami bojí, nebo jestli je třeba něco neohrožuje a teď nejenom u toho spaní, ale vůbec i jako řidiči, co je nabírají, tím spíš třeba holky v nějakých situacích, ale že se taky lidi můžou bát tebe. A tak se chci zeptat, jak řešíš nebo do jaké míry řešíš vizáž, když stopuješ. Jako řešíš, neřešíš to, že prostě někoho, kdo už týden stopuje, přespává, kde se dá a je zarostlej, může chtít vzít míň lidí, než když si na začátku v čistém tričku si stoupnul a vyhodil palec?
1: Jo, určitě ta jako statistika by se dala doložit, že asi čím hezčí, voňavější člověk je, tak tím asi větší šance bude, že lidi ho vezmou, protože vypadá věrohodněji, zejme tomu. Ale
0: vlastně, že šaty dělají člověka.
1: Šaty dělají člověka, no, určitě jo. Ale vlastně já to asi zamyslím se, ale myslím si, že to asi moc neřeším, nebo spíš jsem jako v tu chvíli by mě to možná vzalo tolik jako nějaký energie se jako snažit nějak, já nevím, já si nemyslím, že úplně vypadám, jak, no někdy jo, jako někdy, když je to fakt dlouho, tak člověk vypadá všelijak a právě asi i dojde k tomu, že mu to je vlastně jedno a že prostě kdo mě vezme, tak mě chce vzít, i když vypadám jak, prostě takhle, jak vypadám a nemusí to nutně být jako negativní věc, že člověk třeba díl stojí, protože vypadá, dejme tomu, hůř, ale zase o to víc mu zastaví člověk, který mu zastavit chce a třeba je to o to víc přátelštější člověk nebo víc chápe tady ty věci nebo ho baví dokonce takovýhle věci, tak může se vlastně díky tomu potkat se zajímavějšíma lidma, než kdyby to tak nebylo. No.
0: Řídíš sám? Máš auto?
1: Jo, řídím, auto nemám a jestli otázka bude, jestli jsem vzal stopaře.
0: Jo, jestli nabíráš stopaře.
1: Jo, mega, úplně bych je hantoval ty stopaře, abych je nabíral prostě, ale...
0: Ale nemáš auto.
1: Nemám auto, občas se jako někdy půjčím, nebo když z práce jsem měl, třeba jak jsme jeli a vlastně jsem dvakrát v životě vzal stopaře. Jednou to právě bylo v Německu, když jsme jezdili s kámošema jako s pracovním autem, tak tam jsme, tam nějaký děda nám stopoval, tak jsme ho vzali hnedka a říkali, to musíme vzít. Jeli jsme prostě z šichty, tak jsme ho vzali a to bylo super a to Škoda vrátila prostě 10 kiláků nějakých, jsem říkal, my ti vezmeme klidně kamkoliv, víš to ještě za firemní auto, to vlastně můžu zajet úplně daleko.
0: Nechceš do Berlína.
1: Jo. No a jednou dokonce v mém rodním městě, jako v Chotěboři, tam stopoval na konci města nějaký týpek a vlastně jel jako jinám, ale já jsem byl tak nadšený, že jsem říkal, já prostě tě tam vezmu a pak pojedu jinám. A, no takže to je, asi je to takový, že člověk, když stopuje, tak vlastně chce to vracet, protože ví, jak to je super, no, to vracet.
0: Stopuješ radši sám nebo radši v partě? Ve dvojici nebo ve více dvojicích, když se rozdělí a tak?
1: Asi to jako záleží vždycky na tom moodu v tom nějakým období, ale teďka určitě radši stopuju jako s přítelkyní. No. Jakože sám vlastně už se mi tolik stopovat nechce, protože nevím, už mě to tolik nebaví možná, jakoby nevidím v tom takový velký dobrodružství, jako když jsem právě s někým, kdo třeba v tom je začátečník, nebo sleduju skrz něj, jak to může být zajímavý a mě to motivuje jakoby víc interagovat a tak, ale samotného, možná zase by to byla otázka toho posouvat to dál, že kdybych stopoval někde po Evropě, což vlastně tak dělám spíš teďka občas, když se někam potřebuji jako dostat, ani to není nějaká cesta, prostě si stopnu něco, ale pro to dobrodružství a potom pocit toho, že to je jako hustý pro mě, tak bych potřeboval být zase někde něco prostě zase víc crazy nebo no, zajímavějšího pro mě.
0: Fanda Pavlas je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o stopování a o cestování a teď teda o té cestě do Indie nejvíc. Jak to vzniklo a kudy vedla ta cesta?
1: Jo, no jak to vzniklo, to jsem už tak nějak říkal, prostě to vzniklo asi přirozeně a všechno to k tomu jako eskalovalo a
0: Přes Turecko.
1: Turecko a pak vlastně taková klasika asi Arménie, teda co tam je? Gruzie, Arménie, Irán, Pákistán, Indie. Takže vlastně taková ta asi nejkratší, skoro bych řekl. Až z toho, že jsem to jako z Turecka jsem chtěl se podívat do Gruzie, Arménie, tak to jsem si tak jako trošku udělal zajišťku vlastně. Ale
0: turecko-arménské hranice jsou možná pořád zavřené, ne? To se stejně nedá. Jako mohl by si jet z Turecka rovnou do Iránu.
1: Do Iránu,
0: ne?
1: Jo, to si myslím, ale, že
0: je. Jo.
1: Ale vlastně tady s těma hranicema já vlastně furt do teďka jako nevím, jo. Ono, člověk to slyší jednou tak a osobní zkušenost pak často bývá úplně jiná a někdy to vyjde někomu, někdy to nevyjde, záleží, kdo tam zrovna sedí, jo, mně přijde, tak je to takový nahodilý, no, tady s těma hranicema mě přijde.
0: No a předem si měl nějakou přesnou představu, jako chci po cestě vidět Istanbul, chci vidět Tbilisi nebo něco na cestě, tak tam jako musím zajet, protože to chci, anebo kudy to povede, tudy to povede a uvidíme, kam dojedeme?
1: Spíš asi jako za B, no. S tím, že jsem si tak jako vypočítal, kolik mám peněz, kolik to teoreticky může na měsíc být, aby mi to prostě vyšlo, kolik to znamená, kolik za den, kolik potřebuji nastupovat, blablabla, a kam se vlastně teoreticky můžu až dostat. A tady s tou jako matematickou úlohou jsem došel k tomu, že bych se možná mohl dostat do Iránu, ale vlastně jsem, jako, já zeměpisně nejsem moc znalý, mně přijde, že právě moc ty si ani nerad vlastně vyhledávám nebo zjišťuju, spíš mě zajímá se o nich dozvídat jako náhodně možná a objevovat to vlastně tak nějak ideálně na té cestě, takže jsem byl jako hej, Irán, vůbec nevím, co to je, kde to je, jako na mapě jsem to jako tak nějak viděl, ale fakt jsem neměl tušení, jenom takový jako úplně z doslechu věci, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, co to je, takže jsem tak jako si říkal, možná Irán, ale nevím, co to je a ani jak se tam dá úplně dostat, tak uvidíme, takže tak, no, takže těch nějakých pointů, kam, co bych chtěl konkrétního vidět, jsem moc neměl, spíš prostě let's go a kam to pojede, no.
0: No a takže tvůj denní rozpočet, ta kalkulace základní, co si říká, co jsi udělal, je jako za kolik denně cestuješ?
1: Já si pamatuju celkový rozpočet, že jsem měl 60k a měl jsem to na 6 měsíců, a respektive nakonec to bylo 7 měsíců, takže to bylo 10 tisíc na měsíc,
0: dejme tomu. 10 tisíc na měsíc.
1: Ale byly v tom i letenky zpáteční, které byly za desítku, myslím, takže to bylo, dejme tomu, 7 tisíc, možná něco takového, ale bylo v tom i vybavení, který jsem si kupoval vlastně všechno na tu cestu jako nový, protože já jsem vždycky měl něco, co jsme měli doma po rodičích, po sourozencích, nebo takový různý spacáky, který nejdu zapínat, karimatky, které jsou roztrhaný a prostě takovéhle věci, tak jsem si říkal, koupím si nový spacák a tohle, tak to taky mohlo desku třeba jako celý padnout, takže ve finále si myslím, že jsem byl kolem té pětky na měsíc, no, přibližně asi. ale ono se to na té cestě, to bylo, že já jsem si to jako nehlídal, že bych si hlídal ten budget, že musím, tak nějak jsem jel co nejvíc low cost a doufal jsem, že to bude vycházet, dokud to jako mě to bude bavit ideálně. A pamatuju si, že jako třeba v zemích jako v Iránu, že jsem fakt měl strašně malou útratu, nebo tam asi nejmenší, nebo v Pákistánu, protože fakt za prvý tam je to jídlo hodně levný a ty lidi jsou tak pohoštěný, že i když člověk často ani nechce, nebo to skoro až odmítá, tak stejně se vlastně nají zadarmo. No. Tak, takže ten budget pak jde úplně skoro až k nule. No.
0: Pohostinnost spočívající v tom, že vidím někoho, kdo je na cestě, aspoň na ten čaj.
1: Jo, přesně.
0: Nebo na kafe.
1: Jo. Což často pak přijde k tomu, že když zjistí, že nejseš jako random bezďák, který ho pozvou na kafe, což v těchto zemích vlastně bílejch bezďáků moc není, že jo? Takže tak nějak už asi se počítá, že jsi nějaký cestovatel, teďka jim řekneš tu story, kterou máš a vlastně je to docela zajímavý, nejenom pro bílí lidi, ale i pro prostě lidi, kteří jsou na východě a chtějí třeba vědět víc, nebo si vlastně často jako rozumíte lidsky, tak to přechází k tomu, že pojď na oběd a pojď na večeři a spí tady a zůstaň a můžeš tady být a pak to jako jsou často dobrý přátelství, no, na, z tohohle.
0: Stopnul jsi nějaký kamion na nějakou dlouhou štrku? Přes Turecko nebo někde?
1: Jako kamionu jsem určitě stoupnul hodně, ale že by to bylo, že by mě vzal třeba 2 dny, to asi ne. Maximálně vždycky jsem tak nějak jel, já nevím, s tím kamionem vlastně jsem jel vždycky tak třeba den max asi, no. A ani bych asi úplně nechtěl, kdyby mě někdo řekl v Istanbulu, že mě vezme do Gruzie kamionem, tak bych vlastně asi řekl, buď že ne, anebo spíš jako, že OK, tak se svezu a pak mě, ale nechám se vyhodit, protože vlastně to bych si mohl koupit letenky rovnou do Indie, že a být tam.
0: Jo, že by tě to zavřelo do toho auta na moc dlouhou dobu a přišel by si všechno, co tě mohlo potkat po cestě.
1: Jo, a já bych se koukal do té mapy jako cestu a říkal bych si, tady je něco hezkýho tady a tady a jenom bych tak jako jel kolem a neměl bych šanci to jako prozkoumávat, no.
0: Mm-hmm. Na těch kamionácích je někdy fajn, že obklopuje taková specifická kultura, ty chlápci, většinou chlápci se potkávají na těch tirparkách jednotlivých a různě si tak jako předávají mezi sebou informace, chodí na jídlo, jsou tam ty stopaři s nima a tak ptám se vlastně, jestli nebo jak moc tohle znáš, no.
1: Jo, určitě, no, to je to super. A ještě se stane občas to, že už ten borec volá vysílačkou druhýmu kamionákovi, který je někde na cestě, že jo, a říká mu, jej, mám tady prostě borce, jede dál, ty jedeš dál, vezmeš ho a většinou to je, že jo, vezmu. Takže jo, to je super, jako kamionáci jsou dobrá parta, no. Dokonce vím, že na Facebooku existuje stránka spolujízda kamionem nebo něco takového, kde kamionáci prostě cenzurují vlastně svoje cesty kamionou a lidi tam píšou, že hej, já bych se svéz, a tak to je hustý, no, to je super. Ale vlastně dneska docela už se stane i v Evropě, že tě nevezmou, že ti řeknou, že to jako nemůžou. Jako, takže to trošku už musí být taky kamionák s velkým K, aby prostě si řekl, jo, prostě šéf říká, že ne, ale mě to je jedno, pojď.
0: Jo, bezpečnostní pravidla nebo firma to neumožňuje, prostě, aby se na cestu přidal někdo další, to asi člověk občas slyší.
1: Jo.
2: Casablanca. Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dneska s Fandou Pavlasem se bavím o cestování a o jeho stopování. Když jsi moc nevěděl, co je ten Irán a co tě tam čeká a tak, tak co Pakistan? Protože to je jako ten nejméně jistý bod na té cestě do Indie, ne?
1: Jo, jo. Já jsem reálně jako nevěděl, že to... Jestli jsem o Iránu nevěděl, kde to je, nebo co to je, tak jsem jako Pákistán sotva věděl, že existuje, nebo prostě jako možná jsem sešel tu zemi, jo, ale fakt jsem jako nevěděl, na mapě bych nebyl schopný říct, jako teďka už možná si vymýšlím, ale jestli bych řekl, že to je v Asii, v Americe, nebo někde, kde to je vůbec, bych fakt jako hledal hodně, hodně těžko, no, v té době jsem, ale i dneska vlastně, já fakt, jako moje znalost je fakt špatná, když hrajem s kámošem a geogesser, tak jako to oni se mě prostě smějou, že já jsem fakt marný na to vlastně, jak jako cestuju, tak jako moje knowledge o tomhle je fakt špatná, no, takže Pákistán jsem fakt tak nějak zjišťoval asi v Iránu, co to je od lidí a většinou to spíš byly jako negativní věci, co mi říkali, ale vlastně taky, no, vlastní zkušenosti jsem jako by byl, ale mě to vlastně docela jedno, co to je, prostě tam pojedu a uvidím, co to je a to bude to, no, jako to, co to je pro mě, to bude ta moje zkušenost, no, tam.
0: A kde jsi teda překračoval hranice z Iránu do Pakistanu a jaký to bylo?
1: Jo, ty hranice, to bylo, to myslím, že je to město Zahedán, jestli se nepletu. Mm-hmm. Tam jsem si zřizoval jakoby víza do Pakistánu. Vím, že tam to bylo taky, to bylo docela, taky takový zajímavý, ale už jsem na to byl docela zvyklý, na tyhle jako východňácký, takový ty byrokratický věci, které trvají strašně dlouho a strašně moc otázek, často jako nesmyslných, co dělá tvůj táta za povolání a tvoje matka a tohle, a já jsem jako já, kámo, prostě co to je za otázky, nebo vím, že se mě ptal na ten borec, co mi dělal víza, že s jakým jsem země, a když jsem mu to řekl, jako, že teda z Česka, což ani nevím, jestli on jako věděl, co to znamená, nebo kde to je, možná stejně jako já jsem nevěděl, co je Pakistán, tak se mě zeptal, jako, čím je moje země jako dobrá nebo důležitá, a jsem řekl samozřejmě pivo, prostě to mě napadlo hnedka, a on se mě podíval úplně zrozeně, jakože, jak mu, proč mu to vůbec říkám, jako, když tam alkohol zakázaný, že jo?
0: Asi muslim.
1: Asi muslim, no, no, no. A tak jsem říkal, jo, tak to asi se nemá říkat tohle, tak jsem prostě řekl něco jiného. A...
0: Nealkoholický pivo.
1: Limonády, no. No, takže v tom Zahedánu jsem to překračoval a to už jsem v té době věděl, že tam jsou ty dvě možnosti, kdy člověk může buď na té jižní straně, kde vezme bus a přejede celou tu, celý ten Balučistán, tu, to území, kde teda asi je to nebezpečný, se říká, a já jsem si říkal, no, tak to nechci, jak si je to zajímavější cestou, kde teda je to asi teda nebezpečný, ale je tam ta eskorta policejní, o který už jsem vlastně věděl. Dokonce si pamatuju, že jsem poslouchal podcast od tebe s Tondiny. Nevím, jestli se pamatuješ. Tonda Voldřich,
0: já si na něj samozřejmě
1: takže
0: pamatuju.
1: To se super, já jsem si to poslouchal ten podcast někde v Arménii, v horách, a on tam povídal o své cestě do Indonésie, nebo už ani nevím, kde, kam všechno jel. Takže si pamatuju tady tu stojí a říkám, tu eskorta, policajti, Pákistán, jo, to zní jako sranda, takže to chci. Jako.
0: No tak geniální je, že podle mě Tonda nabíral nějakou inspiraci poslechem zase těch předcházejících Casablanek, pak vyrazil a jestli to takhle dál hodil na tebe, tak teď můžeme jenom čekat, komu to najede po té, co si poslechne náš dnešní rozhovor s tebou a přifrčí někam taky.
1: Jo, to by bylo super, no, určitě jo. Já si ještě pamatuju, mě to vlastně strašně potěšilo, protože já jsem, když jsem začínal tuhle tu cestu a vlastně nevěděl jsem moc, kam jedu, tak si pamatuju, že jsem jako dával na Facebook asi naivně na nějakou cestovatelskou skupinu příspěvek, že tady to jakoby jedu a jestli někdo má nějaký tipy a triky a to, a vlastně spíš jsem pak dostal strašný hejt, že co mi jako jebilo, že tam tady to chci dělat, a asi to právě nebyli úplně cestovatelé, byli to nějaký, nevím, co to bylo za lidi. Takže to byl takový jako hejt a výsměch od Facebook jako lidí. A Tonda mi tam právě napsal jakoby pozitivní jako komentář a že hej, můžem si pokecat, kdyby si něco chtěl, a dal mi na sebe jako kontakt, tak to mě udělalo strašnou radost. Já jsem říkal, aha, tak to asi teda jde, jako, je to real, jako, tak to není úplně, jako, úplně že random. Tak vím, že právě jsme se takhle nějak skontaktovali a pak jsme se i psali a jsme se i potkali, tak to bylo super. No. Takže vím, že ta hodnota někdy někoho, kdo dělá něco, co člověka napadne a má v tom nějakou zkušenost, vlastně může být super, jako, už jenom jako podpora, že to vlastně jako jde.
0: Tvůj úsek cesty přes Pakistán proběhl v klidu?
1: No, tak člověk ví, že to jako nemá být v klidu, nebo že tam prostě budou ty policajti a, nebo prostě ty zbraně. A
0: že v tom je nějaká ostražitost.
1: A že v tom prostě bude ostražitost a možná se něco stane, ale Jo, takže se občas něco jako porouchalo nebo nějaký čorky, ale jako nic jako by velkýho, že by mě někdo vyloženě, nevím, vyhrožoval. Jako...
0: A co se porouchalo, jako auto?
1: Jo, vím, že v tý, když jsme jeli tou jak se tomu říká, ty policejní, s tou eskortou, mm-hmm. tak nás tam mělo víc a že se někomu právě rozbilo kolo a tak se to tam jako různě řešilo. A právě za celou tu dobu jakoby vlastně toho napětí, že se možná něco může stát, někdo jako přiběhnout, nějaký přepad nebo já nevím, jo, to jsem vlastně nezažil, ale tak to napětí tam jako určitě je, který dost brzo u mě vlastně jako opadlo a byl jsem jako OK, tak to jenom je trošku, už mě to vlastně nebaví, už docela dlouho jedeme furt tady s těma lidma, kteří se nás jako přihazují, už bych se vlastně rád pohyboval volně, protože ono, co si budem jako jet auta k autu, jako je sranda jenom chvilku a pak vlastně je to možná, jak jsme se bavili o tom kamionu, že furt vlastně jenom jedeš po silnici a nic nevidíš, tak to, no, ale jinak vlastně Pákistán byl, jo, je to země sama o sobě, tak nevím, neřekl bych asi, že úplně v pohodě, nebo pro mě mega v pohodě, ale jakože rozumíme, jakože to, Pákistán nevím, jestli jako je v pohodě, asi trošku je jako crazy, no.
0: Jako geopoliticky není ve snadné situaci.
1: Ano, třeba tak.
0: No a když si potom překročil hranice do Indie, tak nastal nějaký pocit úlevy teda, nebo jsem v té Indii jako jupí?
1: Jo, určitě, úlevy určitě jo, protože... Nebo i trošku vlastně nadšení, že nová země, vlastně na té cestě mě to vždycky bavilo, že jsem objevil tu země a měl jsem takový pocit, že už to trošku znám, už chápu ty lidi, nějaký ten jazyk jsem trošku pochytil, jsem pár slovíček, jako vyspovídal jsem lidi, oni vyspovídali mě a už třeba jsem měl pocit, že ta země už mi jako nemá co nabídnout, tak to nadšení pro další zemi, která může být dost zase jako jiná, tak bylo. A pamatuju si, že vlastně já už jsem vlastně v Iránu jsem přemýšlel, že se budu vracet jako zpátky do Česka, ale právě jsem zjistil, že tyjo, v Pákistánu nějaká země nová, úplně ještě víc šílená nebo úplně jiná, tak vlastně mě to motivovalo do toho Pákistánu a tam jsem si říkal, že už je dost, tak už půjdu zpátky a pak jsem zaslechl, že Indie je taky země a že se tam taky jako dějou věci, ale jsem jako, a to je fakt jako kousek už, tak to prostě musím taky, že jo, jako zažít, takže to bylo takový jako úleva, OK, Pákistán už mě jako moc nebavil, nebo už jsem byl jako přejezený toho, co se tam všechno jako děje a už to nebylo tolik jako nadšení, spíš jako voser a Indie je prostě zase nová věc, takže nadšení tam bylo proto. No.
0: No a kam jsi dojel vlastně v Indii? Kolik tě ještě čekalo, jak je to veliká země, kolik kilometrů dní zážitků tě čekalo ještě na indickém subkontinentě?
1: Jo, v Indii jsem strávil nějakých 40 dní plus minus a vlastně přijel jsem tam Pákistánem, což bylo někde na severu. Vlastně dost rychle jsem se dostal do Delhi, do hlavního města a jel jsem na jih, úplně na jih po západním pobřeží víceméně, protože vlastně kamarádi jeli na Sri Lanku surfovat, tak byli jako, hej kámo, vy jsi už kousek, tam, my tam budeme za měsíc, dva nebo co, tak prostě to vezmeš, nějak se tam jako dostáň, já jsem byl jako, já už chlap, já už nemám bez žádný prachy a už jsem se měl vrátit před třeba měsícema, ale jako tak OK, takže to byla vlastně moje motivace, nejenom vidět tu Indii a zažít, ale vlastně se dostat i na Sri Lanku, kam jsem se chtěl dostat, jakože to tam vezmu nějak stopem, jsem říkal, prostě to nějak musí jít, prostě tam je fakt, na mapce to vypadá, že tam je kousek jako nějakého moře, oceánu, tak nějakou loďku nebo něco a tam jsem to zkoušel asi 3 dny různě chodit po těch jako rybářských loděnicích, jestli mě tam někdo vezme a vlastně mě tam někdo nechtěl říct, že to je jako nelegální a jsem jako najemně jsem si myslel a zrovna jsem si říkal, že v Indii to bude nějaký za nějaký úplatek, že to prostě bude jako v poho, ale vůbec jsem se tam se jako tomu strašně bránili, no, takže tak.
0: Takže Sri Lanka nebyla?
1: Sri Lanka byla, nakonec jsem musel letecky, no.
0: Musel jsem letecky. A surfoval jsi s kámošema na Sri Lance?
1: Jo, a to už byla taková, to už vlastně moc, jakoby nepočítám do tady tý srandy cesty, to už beru jako, to byla taková dovča pro mě už, protože už to bylo, jakože jsme měli i ubytko a prostě tam byla grupa lidí a vlastně jsme čas, jako byli jsme hodně toho času tam jako spolu na jednom místě, takže už jsem si jako užíval a všechno vlastně pro mě už bylo takový jako normální, nebo naopak ta Sri Lanka je o dost jako čistší a taková civilizovanější než ta Indie asi, takže jsem byl jako, tak to je fakt chill tady, takže to taková dovča už byla, no.
0: No, Indie je tak intenzivní, nebo byla tak intenzivní pro tebe, jak většina lidí říká?
1: Jo. Já nevím, co říká většina lidí, ale jo, určitě to bylo. Jako asi ten Pákistán taky hodně a vlastně i ten Irán. Pro mě pro ně se to tak jako stupňovalo, to, protože i to Turecko pro mě vlastně bylo dost intenzivní, tím, že jsem, to bylo pro mě poprvé, když jsem byl jako na jako nějakým tady tom jako nový východní jako zemi, tak jsem byl jako Turecko, to je crazy, kámo, wow. A pak jsem byl v té Gruzii a byl jsem, cože Gruzie, úplně šílený. A pak ten Irán, že jo, a prostě cože, to nechápu, jako co je Irán. A prostě takže každá ta země pro mě byla úplně intenzivní a nová. A vlastně kdybych z Česka se jako teleportoval do Indie, tak asi bouchne mi hlava z toho, jak by to bylo intenzivní. Ale takhle tím, že jsem jako postupně jsem se jako toho jako najídal, tak určitě to bylo vlastně nějaký gradient toho jako té intenzivnosti a rozdílnosti těch kultur a vůbec jako všeho, co se tam v té zemi děje. No.
0: Ale v Indii a na Srí Lance už bylo jasné, že to stačí. Už si neměl vzadu v hlavě ani na chvilku nějakou myšlenku. Ještě bych mohl třeba do Bangladeše zajet, nebo tak ještě o kousek dál to protáhnout.
1: Hele, já si tu myšlenku, ta tam byla vždycky tak trošku, ale... Aha. Ale tím, že prostě už od Iránu jsem tlačil, že vlastně tak, nebo tlačil, už to rozhodnutí padlo, že vlastně jedu domů a pak jsem vždycky to vlastně prodloužil i v té Indii, že z Indie jedu domů a pak kámoši, hej, pojď na Srí Lanku. A samozřejmě i z té Srí Lanky byly nové jako možnosti, které se nabízely a vlastně jsme i s kámošima jako napadli nás, že hej, pojďme do Austrálie, budeme tam vydělávat a jdeme dál prostě a ono by to jako nemuselo nikdy skončit, ale ve finále asi největší ten jako ten milník bylo určitě z velké části peníze, že prostě ty už nebyly, už jsem měl jako na dluh, takže to byla jako jedna motivace, hej, musím se prostě vrátit a jako vydělat peníze zase a upřímně vlastně mě i dost už chyběly jako moje rodina, kamarádi a už jsem měl, když jsem byl sám už i v té Indii, tak jsem častěji cítil nějaký pocity osamělosti a jako o tom, že hej, možná bych to chtěl sdílet s někým. Tak to byl taky jeden z důvodů, no.
2: Casablanca. Cestovatelský podcast Pavla Sladkého.

0: Fanda Pavlas vám v dnešní Kasablance vypráví o stopování a o svém cestování. Je ještě jedna věc, kterou bych chtěl probrat, jako nad rámec těch cest, spaní, setkání s řidiči a v těchto věcích, o kterých už jsme se bavili. A to je teda to malování, baskování a nějaký jako pobyt v tom městě ještě takhle, i když je to v uvozovkách jenom někde v Evropě. Ty hodně maluješ. Na co se zaměřuješ a jak to funguje, když prostě jen tak na ulici trávíš čas a maluješ, nevím, třeba katedrálu, co máš před sebou?
1: Mm-hmm. Jo, tohle to začalo taky, nevím, asi už možná, když nebyl jako rok, nebo ve třech letech, když jsem poprvé dostal tušku, ale to je, jako, to je hodně dlouhá historie, ale vlastně už na této cestě do Indie jsem poprvé si cíleně řekl, že si udělám deníček a do kterého si teda budu psát. A protože se mi líbilo taková ta myšlenka toho, že budeš mít ten svůj jako žurnál a budeš si tam psát, co se jak dělá, což vlastně pro mě pak ve finále byl Instagram, kde jsem to sdílel a dělal ty příběhy. Takže jsem ten deníček už měl koupený a nakonec se z něj stal jako skicář a ty příběhy a všechno jsem vlastně nepsal vůbec, mě nebaví vlastně moc psát a nebo rozepisovat se nějak ze široka, ale baví mě hodně malovat a skicovat vlastně ze široka a trávit v tom ten čas, takže na téhle cestě jsem začal skicovat a měl jsem z toho už nějaký obrázky a říkal jsem si, že to je super vlastně na těch cestách, jak i zpomalit a taky jsou nový interakce a tak. A po té cestě jsem do toho víc ještě se opřel, dejme tomu, a teďka vlastně se snažím furt víc a víc se v tom zlepšovat a baví mě to víc a víc. A takže co byla otázka?
0: Vlastně co to pro tebe vůbec jako znamená, no?
1: Jo, jo. No, teďka to pro mě znamená, že mě to fakt hodně baví a baví mě, jak se v tom zlepšu a baví mě i, že ty místa, asi možná bych to přirovnal klidně k lidem, co si prostě rádi fotěj, ať už klidně i prostě mobilem, že něco vyfotím a něco se mi tady líbí, vyfotím si to, tak já vlastně, když jdu a vidím něco hezkého a nemusí to nutně být, že tahle budova je hezká, ale celý takový ten jako setup a ten jako vibe, prostě je tam hezký západ, sluníčka nebo lidi tohle, tak já jsem jako, tady se mi líbí, tak si tam sednu a začnu si malovat a vlastně nasávám to celé prostředí a no, tak to mě hodně baví teďka.
0: A baví tě teda na tom ten moment, ta chvíle, to, že si maluješ, a nebo chceš mít i jako sbírku obrázů, výstavu jednou, aha. Nebo prostě archiv svůj obrázků, kde jsem byl, kde mě to zrovna inspirovalo. Jde víc o ten proces, nebo o to mít ten výsledek a mít nějakou, ať už tomu budeme říkat sbírka, nebo jakkoliv.
1: Jasně. Je to určitý mix. Baví mě, kdyby mě nebavil ten proces, tak mě vlastně asi nezajímá výsledek. Takže určitě mě strašně baví ten proces, který mě někdy baví víc, někdy méně, záleží, co je subjekt malovací a jak moc se snažím být experimentální a tak. A vlastně mě určitě baví i ten výsledek a i to samotné sdílení s lidma, ať už jakoby v tom reálném čase, kdy to maluju, to mě baví, to mě to vlastně baví nejvíc asi, když se to jako nějak vytváří a když je to v nějakém veřejném prostoru, tak lidi chodí kolem a ptají se a ukazují a nějaký konverzace nový z toho vznikají, nebo taky klidně pozvání na něco a nebo prostě, že jim to dám, prodám, blablabla, tak to je super a i na těch sockách, že to pak můžu prezentovat a je to taková pro mě přidaná hodnota k tomu cestování, který mě třeba někdy přijde už trošku nudnější pro mě, že jsem jako další země, ani mě to vlastně nebaví sdílet, ani třeba už ne tolik, nejsem z toho nadšenej, ale vlastně když vytáhnu pak ten svůj skicář, tak mě to zase začne bavit, protože jsem jako, tady je něco novýho, nebo víc se zaměřím na něco a zajímá mě to a to mě jako přinese nový myšlenky a to mě taky na tom baví. Takže jak ten proces určitě, tak i ten výsledek a vlastně nějaká představa toho, že v tom se budu zdokonalovat a sdílet to s lidma a nevím co, učit je malovat nebo já se budu víc učit a budeme to společně nějak sdílet, tak to je teďka velká věc pro mě.
0: A začínáš tuškou od nějaké skici a potom jdeš třeba do většího formátu tuškou, přesto jako nějak konturuješ a přesto barvíš, ještě je to jako strukturovaný proces.
1: Jo, jo.
0: Aby si to lidi nepředstavili ze vlák, neví, kde je Pakistán, sedne, jenom něco načmárá a
1: ne,
0: pak
1: jako mega to začínalo i na tom, že jsem prostě ze vlák a sedl jsem si někde a čmáral jsem a vlastně to mě to taky někdy baví, že prostě si já si všude vlastně sebou tahám malinký takový skicáře, který mám v ledvince a vždycky, když si sednu, tak buď scrolluju TikTok, prostě Instagram, anebo prostě v lepším případě otevřu tenhle ten skicářek a něco se tam čmárám, tak to je obrovská jako součást tohohle jako kreativního procesu. A když teda mám jakoby větší čas, tak si teda sednu a udělám teda to velé dílo svoje, který prostě je na nějakým větším formátu a tam, jak říkáš, no, začnu tuškou a nějakým vnímání té celé scenérie a snažím se jako vlastně kopírovat ty lidi, kteří to dělají dobře asi nějakým způsobem a jsou v tom jako mistři, tak si říkám, jak to asi oni dělají, nebo prostě to je hustý, tohle to se mi fakt líbí a to je pro mě inspirací pak, abych já sám se zlepšoval tou technikou a vším tím možným, co kolem toho je, protože toho je vlastně spoustu. No.
0: Máš nějaké plány?
1: Cestovací? Jo. Cestovací mám teďka vlastně docela velký plány, nebo velký, jo, mám plány. Mám teďka vlastně rok, kdy tak nějak mám v plánu cestovat. Vlastně od kdyby jsem začal cestovat po té vejšce, to vlastně platí vlastně tohleto, co jsem řekl jako vždycky, ale teďka je to s tím, že přítelkyně skončila na výšce, má bakaláře a než začne magistra potenciálně, tak má rok pauzu a řekli jsme si, hej, tak to je prostě dobrý, nebo spíš jsme si nejdřív řekli, hej, chcem, možná by bylo dobrý cestovat, než si dá pauzu a ona, že hej, to je dobrý nápad, takže teďka je ten rok, kdy vlastně už jsme byli někde v Evropě a právě, jak říkal, zkoušeli jsme to baskingování, ona strašně hezky zpívá, hraje na kytaru, takže jsme zkoušeli baskovat, malovat, tak to byl takový jako začátek a příští týden vyrážíme na Camino, půjdeme, to asi tady lidi budou znát, co je Camino, takže půjdeme Camino měsíc, dva. Já mám právě motivaci pro mě i hodně to zaznamenávat obrázkově to Camino, chtěl bych se hodně tam zastavovat a hodně malovat a vytvářet nebo nějak to kreativně probrat, tak to je pro mě taková velká motivace a celý ten rok vlastně nějak budeme spolu cestovat, objevovat asi i jihovýchodní Asii, kde jsem ještě nebyl a tak různě. No.
0: Tak šťastnou cestu, šťastný cesty, ať to skvěle jde. Díky moc za to, že jsi přišel do dnešní Casablanky a vyprávěl a sdílel s náma stopovací zážitky.
1: Jo, díky moc taky za pozvání a zase někdy.
0: Ahoj.
1: Čau, čau.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou u další epizody, kterou už pomalu chystáme. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
4: na Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave. Slejvák.
5: Dobré ráno. Čau, Miruš.
6: Počkej, ne, to nemůže být začátek, já se právě protahuju.
5: Aha, tak ne.
6: Tak jo, tak už to byl začátek.
5: Aha, tak dnešní příjemný relaxační díl, plný ASMR. To jsi nevěděl, víš, že byl ASMR. Ne,
6: pomoc.
5: Přátelé.
6: Tak.
5: Vítejte zpět v našem studijku.
6: Po dlouhé době My dva spolu v jednom, v jedné místnosti vidět.
5: Fyzicky jsme tu, na dotek. Skoro na dotek.
6: V našem studiu, ano, je to tak. Potom, co jsme za sebou měli tedy živák z Aquababes, který už je venku týden, takže už jste ho, doufám, všichni viděli a slyšeli.
5: A slyšeli. A
6: protože to bylo fakt super vtipný, já jsem si to hrozně užil. A
5: byla autogram, byla aquagramiáda.
6: Mám tu kartičku.
5: Máš
6: mám
5: kartičku.
6: Podtisk kartu.
5: Ne, bylo to fakt super, děkujem všem holkám, že dorazili, děkujem klubovně za umožnění živáku a děkujem všem, co jste dorazili.
6: Jo,
5: bylo to fajn.
6: Bylo to super.
5: No a co bude fajn na dnešní epizodě?
6: No fajn je, že tady jsme oba dva spolu, to je super.
5: To je to hlavní, ano.
6: V následujících epizodách opět nebudeš, protože tvoje odisea státnicová stále pokračuje.
5: Já teďka ležím na tom lavoru v té strašné bouře a jenom čekám, až mě to vyvrhne na ten písek.
6: Pokračuje to, protože já to říct dílem, protože tak jo, už to jakoby se týká vlastně
5: se
6: všech, kdo nás poslouchají, jako už asi 3 měsíce.
5: Tak je to tak vaše zodpovědnost, ne můj.
6: Tak musíte to manifestovat.
5: Ano,
6: teďka všichni,
5: prosím,
6: kdo to poslouchá, tak musíte manifestovat. No a budeš se učit. A proto i předtáčíme tenhle ten díl.
5: Přesně tak.
6: A tak, no. To znamená, že já bych rád tady zmínil jednu věc, která mě teďka poslední dny děsí.
5: Až
6: a
5: tak,
6: na internetu.
5: Jo.
6: A to je Flexibabka versus Jana Ingland Hrušková.
5: Oni mají nějaký beef spolu.
6: Ty jsi to neviděla?
5: Ne.
6: On to nikdo neviděl.
5: Ne.
6: Prostě, prosím vás, Flexibabka a Jana Ingland Hrušková.
5: Vím, kdo to jsou,
6: tak,
5: ty dámy.
6: Ono možná hodně lidí neví, kdo to jsou, zjišťuju. Mm. Tak jsou to... Jana Ingland Hrušková je taková hodně bláznivá, hodně kontroverzní paní.
7: Nazdar mládeži, víte, co je hrůzostrašný?
6: Která jakoby se mi vryla do paměti na TikToku a svým jedním výstupem v Likehouse.
7: Už to stačilo! Máme jiných miliardy problémů, takže nazdar asi takhle.
5: Mhm.
6: A hodně zpívá, hodně křičí. A Flexibabka je taky TikToková paní.

0: ty, včera jsem zažila úžasný sex.
1: No povídej s kým.
0: No dovol, to nikomu neřeknu. A už vůbec ne jeho ženě.
2: Která prostě dělala dřív videa, jakože je cool starší paní.
0: Je to sem!
2: Teď trošku zmizela.
3: No to jo.
2: A právě se vynořily obě dvě v nový variaci na Clash of the Stars, neboli v tom Gčku, nebo jak se to jmenuje.
3: G jako Grandma?
2: Ne, to je
3: já vůbec ten, nevím, o co jde,
2: prostě
3: pardon.
2: Jakub Bíra, který byl v Clashi, že jo, a dělal i prostě ten šílený tábor s TikTokery a tak dál. Tak odešel z Clashi.
3: To je ten, co říká Praha.
2: Praha. To je on.
3: No.
4: Tak už je to konečně tady, skandální gala večer Clash of the Stars 9. Praha, jak se máte? Praha!
5: Přátelé, ahoj!
2: Tak on, prosím vás si pěkně, odešel z Clashe po nějakých jako velkých rozbrojích a založil si konkurenční organizaci Gčko.
3: Aha.
2: A tady ta organizace je poměrně výrazná a poměrně viditelná v posledních týdnech, protože možná jste zaznamenali třeba dění kolem Spicy Pie. Já fakt nevěřím tomu, že
3: jo,
2: to jsou
3: jako
2: lidi.
3: Na Václava.
2: A že tohle řešíme.
3: Nahýho, jo. Skoro nahýho. No.
6: Přijímám své následky za mé činy. Přijímám svůj stres za ublížení ženským, i přesto, že s tím nesouhlasím.
2: Protože řekl dost nevýběravý věci o domě Aláži. Řekl, že...
3: Ten jako by nemusíš
2: co
3: opakovat.
2: To řekl? Že dostane něco jako Aláža, přes něco. Ne?
3: Že to sedne jako Aláža na něco.
2: Jo.
3: Tak. To řekl, ano.
2: A sedne pak, to jako Aláža na něco.
3: A pak
2: a
3: šel
2: dost
3: na ten
2: hnusně.
3: Václavák,
2: no ale počkat,
3: jo,
2: a domy Aláža zareagovala, docela bedý jako move, kdy vlastně zveřejnila nějaký jeho tam prostě zprávy, co jí vypisoval no. Jako největší simp. Úplně fakt jako trapák. No a on potom natočil teda video. Jo, a tady to ale bylo v souvislosti s tím, že právě oznámil, že se zúčastní tady toho Gčka.
3: Jo.
2: Což je právě ta organizace, funguje to vlastně stejně jako Clash, ale bude to ještě větší freak show.
3: Mm-hmm.
2: Jako pokud nám Clash už dlouhodobě tady přijde problematický, tak prosím pěkně, tady začínám Gčko. Nejvíc podle mě nová problematická věc, kde právě tady se utká Spicy Pája. Pak šel teda na ten Václavák, kde ho přilepili lepící páskou. On říkal, že to je jako trest, i když s tím nesouhlasí za nic.
3: Že se jako za nic neomlouvá.
2: Jo, zase se jako neomlouvá.
3: Přijímá trest.
2: No a bizár, no.
3: A říkal, ať do něj lidi kopou, ale nakonec to bylo jenom takový video, kde jakoby si ho točili zmatený turisti.
2: Pak tam snad má v tom Gčku utkat někdo se svojí mámou a právě teďka nově i Jana England Hrušková s Flexi babkou.
7: Který to je tady?
8: Mě baba.
7: Tvojím keci.
8: Nebaví mě ti tvoje vyzvávání.
9: Ty jsi flexi babka, já jsem sexy babka.
10: Flexi babka, ale nemůžeš být jak já.
3: A je to pořád jakoby, že se
2: jo,
3: jako perou.
2: Jo, prostě mají se nějak poprat.
3: Mají se vypnout takzvaně. Tak by ten cíl.
2: Nevím, jak se
3: vypnout.
2: To hodnotí. No. Asi se mají vypnout. No.
3: Já taky nevím, jak se to hodnotí.
2: No, já jsem jako každopádně.
3: Dej si na to koupit lístky asi jo, na tom no, to je postavený. No,
2: tak to je jakoby stejný model jako Clash of the Stars, ty se platí za to sledování online.
3: Jo.
2: A
3: budou tam mít taky takový ten stoleček na začátku, jak se hrotí jenom slovně.
2: A to
3: jenom
2: právě
3: slovně?
2: Už měli, protože to právě, nebo mají teďkon, protože jedním z těch stolečků byla právě Flexi babka Anna England Hrušková.
3: A co tam
2: bylo to, já už ani nevím, bylo to hrozně sehraný jako na kameru. A komický a hrozný a teda ohledně Spicy Pie, já jsem rád, že jsem zase měl
3: já
2: pravdu.
3: Já vím, no jo,
2: já měl zase
3: tě,
2: pravdu.
3: Já nemáš rád.
2: Prostě já to říkal, já jsem už prostě za Doplav Islandu jsem si říkal, že prostě tam něco jako nesedí.
3: Něco ti tam neštimuje prostě.
2: Pak prostě, když se ho všichni oblíbili v tom Survivoru, já jsem zase říkal, že prostě jeho nedávám, že to hraje na ty kamery, že mi přijde jako prostě hrozně hloupej, pardon. A že fakt to, že už nemůžu. A pak vyhrál a všichni byli jako jo, Spicy Pie, prostě tady. A pak teď se odehrálo tohle a já jsem rád, že jsem měl opět pravdu, protože jako... Nevím, no, jako mám pocit, že tenhle ten kult kolem něj jako teďkon trošku jako opadá, díky bohu. A pojďme podporovat lidi, kteří dělají reálně něco, jako třeba... A influencery, kteří reálně něco dělají.
3: To byla skvělá skladba. Pojďme podporovat lidi, co
2: dělají. To nedávalo smysl, já vím, no i hrálo.
3: Jako třeba co?
2: Ráno nenahrávám.
3: Já jsem z těch lidí, kteří, jako nebyla jsem nějaký stan nebo jako fanoušek, ale říkala jsem si, jo, tak jakoby něco se děje, je na co se dívat, je to trochu vtipný, je to úplně hloupý, ale jakoby nevadil mi, protože jsem ho brala, že to je taková jako postavička. Ale když ta postavička jakoby vystoupí z té reality show do toho skutečného světa a jakoby dál se chová stejně, ano, takže asi... Jakoby, ano, gratuluji ti k tvému jakoby prozření z křišťálové koule. Odhalil si dalšího zlého člověka.
2: Další čárka,
3: už jich máš spoustu. Jak nám někdo psal pod YouTubeový video, tohle ale nebylo tak těžký odhadnout.
2: Nebylo, no.
3: Ale odhadli jsme to, jo? A kdo nám to vezme?
2: Kdo to řek jinej?
3: Kdo to řek? Dejte nám jména.
2: U ty Adély všichni.
3: reálně.
2: Ale i tak si to stále věsím za výkladní skříň. Takže tak, to je exkurs do Gčka. Rád jsem ti
3: jo,
2: to
3: děkuju,
2: rád
3: no.
2: jsem ti uvedl děkuju. Do tohohle.
3: Já jsem ráda, že mi to algoritmy neukazujou, i když teď možná budou, protože nás poslouchají. No, speaking of Adele, jenom tady chci říct jako jednu větu, že jo, byl prodej lístků na Adelen koncert do Prahy, který nakonec teda proběhne, ale pod jednu minutu už bylo vyprodáno na obou
2: šílený
3: serverech,
2: naprosto.
3: Takže teď se očekává otevření větší venue, kam už se snad
2: spekuluje
3: dostaneme.
2: V kuluárech kolují informace o, jak se toho aréna jmenuje, no prostě v Holešovicích taková ta velká, stará, hnusná aréna, ve který se hraje hlavně hokej a ve který vystupoval, my jsme tam byli na Troji Sivanovi. A jakoby já jsem pro, mně by se to líbilo, ale je to jakoby hodně, hodně velký navýšení už kapacity oproti Fóru Karlín, kde to je teďkon.
3: Kolik třeba? Třeba dvojnásobek?
2: No, určitě. Hmm? Jako Fórum Karlín na stání vlastně, to se dá udělat, jako není zase tak velký a tady vlastně v té aréně máš místa na stání i sezení a je to velikánský.
3: Aha. Já jenom trošku budu skákat, ale jak se řekl Troy Sivan, tož byl vlastně náš první jakoby věc, kde my dva jsme byli spolu, že jo, byl koncert. Teďka jsem, že jo, minule říkala, že už nemám co poslouchat a že chci tipy, tak už teď mám co poslouchat. A znova jsem přičuchla k Troy Sivanovi, který teď vydal novou písničku She's the Best. Která jakoby opěvuje prostě ženy a hraje tam Nicole Kidman, která prostě pak v nějakém vedlejším rozhovoru řekla, že ráda chodí v přestrojení v nocích do klubu v Paruce
2: na
3: Akali. Prostě absolutní jakoby legenda. A je to zase hrozně roztomilej klip, on se tam vrací k nějaký tý svý jakoby drag personě, zase se tam trošku jakoby objevuje, hrozně mu to sedí a je to taková jako feel good, klidná písnička, mnohem ještě třeba klidnější teďka než to nový album Charlie XCX, fakt taková jakoby úplně odpočinková a hrozně mi to sedlo teď na tohle období a vrátila jsem se k němu a uložila jsem si do playlistu kromě téhle písničky nějaký starší Strawberries and Cigarettes, In My Room, Angel Baby, Paper Cut a vlastně jsem se k němu úplně vrátila a zazpomínala jsem si na jeho začátky na YouTube, kde byl jako YouTuber prostě s Tylerem Oakleym, nevím, jestli nedělali Boyfriend Tag nebo něco takového. Ale prostě mám k němu vlastně takový hluboký vztah, jsem si uvědomila teď.
2: Cute. On v souvislosti s tou písničkou tak teď říkal, že mluvil o konceptu Kia Asylum, kterými jsme tady řešili hodněkrát a vlastně jakoby trošku s náma jako si notuje takhle přes oceán.
3: No.
2: Tak protože on říkal, že vlastně jako jo, vtipný, ale proč se nemluví v souvislosti s Kia Asylum i o mužích? Proč jsou Kia Asylum jenom zpěvačky?
3: Ne,
2: a nemluvíme o tom, že je v Kia Asylum, jako řekl bych, třeba 90% mužských popových interpretů.
3: It's kladivo na čarodějnice all over again. Prostě where are čajodějové na jak se říká tomu upalovacímu klacku.
2: Na hranici.
3: Pro mě došlo, že nemám náušnice, tak se teďka nadávám. Otevřete si YouTube Radia Wave, ať se podíváte na to, jaký mám dneska náušnice. To byla zajímavá informace. A to je ale skvělá myšlenka.
2: No, já s tím naprosto souhlasím, protože ačkoliv mě to baví, tak prostě se ptám fakt, se ptám sám sebe, jako kde jsou ti muži. Ale oni žádný nejsou, jenom Troy Sivan, Benson Boone a Somber.
3: To je takovej, no, to jo, ale... Somber teď bude v Česku, že jo?
2: Bude v Česku jakoby... a teďka vystupoval na velkém festivalu a tam poprvé jsem viděl záběry z jeho koncertu, který se mi líbily. Myslím si, že hodně jakoby se vyvinul v tom živém vystupování a v tom koncertování.
3: řeknem, že jsme ho tady trochu desili, když začínal.
2: Desili, no. Protože to fakt nebylo moc dobrý. Hmm. Dělal jakoby hrozně jakoby wannabe agent alfa věci. A teďka fakt mám pocit tady tý jakoby festivalový sezóny z toho, co já jsem viděl, že jako dospěl v tady tom. A líbí se mi to, dokonce vystupoval i se členy Cranberries a zpíval s nima Zombie a bylo to hrozně dobrý. Hrozně dobrý.

0: Já jsem u něj viděla nějaký TikTok, že on, že má takovou jako tu osobnost, že takový jako trošku něčím takový temnej a smutnej, tak nějak říkal, že všichni mají jako super léto, ale on má to sombr léto, prostě plný těch jakoby zármutků a takový temnoty, tak jsem si říkala, well, nejsi sám. Ne, ne,
1: Tak
0: ne. Negativita do této epizody nepatří.
1: nepatří. No nicméně, já jsem ještě chtěl zmínit jenom, že teda předtáčíme. To znamená, že bohužel nedojde v téhle epizodě, ač mi to mrzí, na album Adély a nedojde ani na Superstar, takže tady ty věci si rozebereme v dalších dílech, tak se na nás nezlobte a
0: Přesně tak.
1: my si to všechno doženeme a doprobereme. A já se na album Adély moc těším,
0: Já
1: na
0: taky.
1: Superstar jsem zvědavý, ale četl jsem nějaký už první dojmy od lidí a vlastně asi dobrý.
0: Jo.
1: Prej dobrý, prej
0: Tak
1: v
0: jo.
1: pohodě.
0: No já chci říct ještě z těch jakoby novinek,
1: Snad tam,
0: nebo
1: promiň,
0: povídej, snad tam.
1: snad tam, třeba tam někdo bude zpívat i AI písničky. To by dávalo takový, to bych miloval.
0: Ty jo.
1: Myslím si, že tam začne někdo zpívat prostě trochu
0: Jo.
1: Tudota.
0: Ale pořád jsem to já. Ty
1: No.
0: jo. To bych dala, oni tam ale nemají zlatý tlačítko, co?
1: Mají?
0: Mají
1: Oni
0: zlatý
1: můžou dát v
0: tlačítko?
1: každý epizodě Golden Ticket nebo něco takového
0: Tak
1: rovnou do
0: to
1: toho.
0: bych mega dala.
1: To bych mega dal taky, no. Nebo
0: Yes. Já bych to trolala hrozně.
1: They wanna take me to Bangladesh.
0: Jo.
1: Tady to trendovalo jednu chvíli.
0: No, já chci ještě zmínit jednu z blížících se novinek, na kterou se celý český národ těší, a to jsou Zrádci, kteří konečně odhalili první tři účastníky a jednu, teda dva
1: No,
0: účastníky,
1: v
0: jednu
1: době vydání téhle
0: účastnici.
1: epizody už jich je
0: Jo,
1: asi
0: už asi
1: víc.
0: skoro, no, většinu. Víme teda, že premiéra a live show bude 16. září, nějaká jakoby velkolepá. A zatím teda to odpovídá tomu, co my jsme spekulovali. Ale jakoby nemůžeme říct víc, protože vy už to všechno víte, takže...
1: No, zároveň každý odpovídá to fakt tomu, že to budou jako, dejme tomu, ne mediálně známí lidi, což
0: Jo.
1: je super, těším se na to. Jeden z těch prvních lidí, který odhalili, je prostě paní spisovatelka v nějakém středním, v takovém středním věku. A já prostě doufám, že fakt se vzali k srdci to, že jako lidi chtěli paní Alenu, milovali ji, dostala málo screen time a že tam prostě budou tady ty ikonické paní.
0: Přesto se, kde byla série jenom plná jako paních Allen.
1: To by bylo
0: To bylo
1: top. To by bylo fakt
0: skvělý.
1: stop. No a teda oni nám, jakoby mám pocit, že to naschvál dali, že ty díly budou vycházet na streamovací službě ve středu a v neděli teda ten pravej, takže my prostě zase nebudeme jakoby držet
0: Jo,
1: prostě na
0: to dělají
1: tepu
0: prostě
1: doby.
0: kvůli nám to
1: My prostě
0: udělají
1: vždycky
0: takhle
1: probereme,
0: hloupě.
1: jakoby až ten díl, co vyjde, už v neděli ho probereme ve středu, kdy už platící lidé uvidí i ten,
0: No jo.
1: no, takže
0: Teda,
1: zase
0: to
1: budeme
0: není moc
1: týden pozadu.
0: exkluzivní, ale tak jako by my tu exkluzivitu přinášíme v jiných ohledech.
1: Jo.
0: Já tady mám velký dneska watchlistový okýnko, protože ano, říkala jsem, že se nemám ani na co koukat, tak teď už mám jakoby plný watchlist věcí. Možná tě to inspiruje, nebo i některý z vás, jo. Dokoukávám Šugra, detektiva Šugra na hruškový televizi. Je to nakonec mega fajn seriál, je tam toho sci-fi jenom trošku, on je teda jakoby soukromý očko, už jsem o tom mluvila, ale zároveň mimozemšťan a ač to zní prostě kýčovitě, tak to vůbec kýčovitý není. A
1: Dobře.
0: on se jako o lidech učí prostě jakoby z dobových černobílých filmů, kde jako sleduje ty detektivy a je to vlastně něčím hrozně originální. A na to, že to má být jakoby napínavý a akční, tak je to takový odpočinkový. Že jako
1: Okay.
0: mě to jakoby vyhmátlo vlastně v takovém dobrém, jakoby v dobrém
1: Rozpoložení.
0: rozpoložení. Tak to dokoukávám. Potom mám na watchlistu konečně Adults, který teď vychází druhá
1: Já
0: série.
1: jsem se viděl první díl
0: No.
1: a z cringe jsem nemohl koukat dál. Takovej cringe
0: Fakt?
1: jsem
0: Až
1: pocitoval, že jsem
0: tak?
1: fakt nemohl. Ale je dost možný, že to prostě má stejný efekt jako Overcompensating a I Love LA. Prostě jakoby teďka ten typ těch mladistvých
0: Jo,
1: jakoby
0: jo.
1: vtipných seriálů, kde je to pain strašný na začátku. Prostě I Love LA to tak mělo,
0: To
1: první díl
0: jo, to je
1: pain,
0: pravda.
1: Overcompensating, trvalo mi asi 3 díly, než jsem jakoby nějak naladil se na to. No ale u těch adults mi to teda přišlo jako pro mě byla asi největší překážka a fakt jsem byl tak znechucený, že jsem se nepustil další díl.
0: To jo, no tak
1: A
0: v
1: jako malý
0: češtině.
1: věci, který jsem z toho viděl, nějaký scénky a hlášky vtipný, ale jako
0: Jo.
1: celek, já jsem byl úplně, že a prý je to fakt dobrý, já tomu přeju všechen úspěch, ale jako já se přesto asi nepřenesu, musel by mě někdo jakoby na sílu posadit a pustit mi třeba 4 díly a pak bych možná byl jako OK, to dám.
0: Jo. A je to teda o nějakých teda spolubydlících, který prostě
1: Jo,
0: navigujou
1: jo, jo.
0: ranou dospělost, v češtině se to jmenuje
1: Mluví
0: dospělost.
1: se, jakoby někde se o tom mluvilo, jakoby o Gen Z přátelích.
0: Jo. Aha, no, tak ne. Tyjo, tak to nevím, jestli se nevyškrtnu teď. Tak.
1: No nemá to vůbec, jako vůbec, já nejsem ani fanoušek přátel, ale vůbec to nejsou přátelé.
0: No tak tohle, ale bychom měli rozklíčovat. Ty nejsi fanoušek přátel.
1: Ty seš.
0: Já to mám ráda. Tak normálně, nejsem takovej ten jakoby mileniální milenec, milovník.
1: Všichni mileniálové jsou mega fanoušci
0: ale,
1: přátel.
0: Tak středně to
1: a nebo
0: mám ráda.
1: Anebo mám vytetovaný knírek na prstu.
0: Jo, no tak což to nemá nikdo v reálu.
1: Cool. Jsou lidi, existují.
0: Ty jsi viděl fyzicky někoho, kdo má
1: viděl
0: knírek na
1: prstu. Viděl jsem někde na internetu fotky těchto lidí. Prosím vás, lidí. Jestli existuje a máte ten knírek. A dokonce nám už někdo posílal podle mě ve slivák. Na slivák, že má ten knírek. Že to je...
0: Vytetovaný?
1: Jo, na prstu.
0: Kamo, to jsi vysnil prostě.
1: Ne, já si věřím tomu, že to někdo má. Takže podle mě takový lidi jsou, pokud tady jste mezi námi, tak mi prosím napište, protože jste nejvíc ikonický.
0: Jako takhle, já jako by mileniály, co mají rádi přátelé, vůbec nesoudím a přijde mi to jako cute personality trait.
1: Jo,
0: jako,
1: lepší než, lepší než Disney než, adult. Lepší než mileniály, co mají rádi comeback, pardon.
0: Jakoby, hele, ty mi ty to vrstvíš tady teďka, jakoby to,
1: jako,
0: to musíme
1: ne,
0: probrat.
1: Ne, co mají rádi comeback, jo, já mám comeback docela rád, jo, v pohodě.
0: No.
1: Jo, když
0: no,
1: vidím
0: no.
1: nějaký díl, tak no. se koukám jo. a vlastně se i zasměju. Hezký.
0: No.
1: Baví mě to.
0: No.
1: Ale jako, když jsi tady ten jako blázen, co to
0: jo,
1: jako miluje.
0: Na to kouká furt dokola a cituje
1: a
0: to.
1: A cituje to v běžném světě a běžném životě. A kouká se na tebe, když se nechytáš jakoby těch referencí a zpochybníš, že třeba jsou vtipný.
0: Ale to je prostě jako jakýkoliv, když seš jakoby skalní fanoušek čehokoliv a jakoby prosakuje to do tvýho běžného života, tak to prostě vždycky je trochu cringe.
1: No je to prostě zároveň tím, že to vidíš v nějakém formativním věku, což prostě u toho comebacku
0: no,
1: dává
0: jasný.
1: Smysl, dává to smysl u těch přátel prostě, protože to tady jelo jako s tím dubbingem, ty lidi na tom vyrostli.
0: Třeba mám radši přátelé než Himim.
1: Jo, no tak to rozhodně.
0: Himim mi vždycky přišel trapnej v něčem.
1: Himim mi taky přišel trapnej a úplně nejvíc trapnej mi přišel vždycky teorie velkého třesku. To je jako úplně.
0: To je jako úplně na zemi, jo, pro tebe.
1: Pro mě úplně na zemi.
0: Tak jako by...
1: To mi přišla nejvíc nevtipná a jako hrozná. Vždycky.
0: Já vlastně, jako teď zpětně, s mýma jakoby dospělýma očima o pár let staršíma, mi to přijde trapný, ale v té době mě to docela bavilo. Jako nepouštěla jsem si to asi sama, ale kdykoliv to bylo v televizi, nebo nám to pouštěl v angličtinář ve škole. A mě se totiž líbil, jeden z nich a ty víš, který.
1: Ne. Ne, ten... Jo, vím, který.
0: Víš,
1: to
0: který,
1: to
0: no,
1: sedí.
0: Samozřejmě.
1: No, mě jako bez těch sitcomů, který v té době jeli, prostě přijde nejvtipnější a nejlepší taková Moderní rodinka.
0: Jo.
1: Mě baví, to mi přijde super. A jinak ale prostě bohužel jako zároveň berte moje názory s velkou rezervou, protože já nejsem fanoušek jakoby sitcomů obecně. Mě jakoby většinou nepřijdu vtipný a mám fakt jenom pár výjimek. Takže prostě já nejsem cílovka toho těchhle pořadů, no. Ale jako comeback fajn, pokud máte rádi comeback a citujete, tak jako s někým takovým žiju doslova, takže jako já vás neodsuzuju.
0: Jo, no,
1: a pokud máte rádi přátelé, tak taky vás neodsuzuju. Je to,
0: za jiný věc je odsudíš, za
1: tohle ne.
0: Přátelé
1: mi to přijde docela, rostomilý,
0: když
1: to
0: někdo
1: má
0: jako
1: rád.
0: Je
1: to přijde fakt
0: rostomilý.
1: Je to green flag, je to fakt hezký.
0: Je to cute.
1: A největší green flag je ten knírek.
0: Tak. Musíme se přesunout od knírku dál, jo. My jsme tady, já zase navážu oslým můstkem, my jsme tady řešili teďka to, že jakoby, když jsi něčeho moc skalní fanoušek, je to trošku scary. A o tom přesně je seriál Roy neboli Swarm s Billie Eilish, která teďka, že jo, natáčí Bell Jar a já chci zjistit, jaká je herečka. Takže tady ten seriál mám teďka na watch listu.
1: Tam má jako mini roličku, ale.
0: No,
1: ne?
0: Nějakou střední, podle
1: jo,
0: mě.
1: Aha.
0: A ten film je o tom, že je to jakoby satirický psychologický thriller, je to minisérie, ne film, pardon. A má to být jako o té temné stránce toho, když jsi jako moc velký
1: jste.
0: Fanoušek popový hudby.
1: A máš něco ty, čeho jsi takhle skalní fanoušek?
0: No, jako já jsem přesně jako v těch věcech, co mě formovaly, že jo, tak jako tehdy... Ty prostě víš, že jsem byla posedlá Sherlockem, že jo, jakoby. To jsem byla jako velmi posedlá.
1: A to je rostomilý. Ale možná mám pro tebe jako něti jsem schovývavý.
0: Právě, no, já myslím, že jsi trochu schovývavý. Takže jakoby
1: ale je to dost milý.
0: Benedict Cumberbatch a podle mě jakoby Snape, tak to byly jako moji formativní jakoby starší muži, kteří mě velmi jakoby formovali v
1: prostě dává smysl.
0: Dospívání. To jakoby, víte, ti zapadají věci o mě.
1: Jo.
0: Teď jakoby už neskvestionuješ nic. A nevím, no, jako že bych měla nějakou třeba jednu kapelu nebo jednu zpěvačku, že bych nějaký plakáty. Jo, ještě když jsem byla mladší, než jakoby se mi líbili starší muži a nevěděla jsem tuhle svoji stránku, tak jsem byla posedlá s Emily Strange, což byly takový ty komiksy. S takovou tou emoholkou, co měla ty kočky.
1: Neznám to.
0: A ona právě byla hrozně jakoby taková temná a melancholická a měla hrozně černý humor. A mě to strašně bavilo. Ale jako bylo to trochu strašidelný.
1: Já jsem měl takhle, hvězdy nám nepřáli. A byl jsem jeden z těch lidí.
0: No jasný.
1: A měl jsem... Já vlastně nevím, co pak... No tak Harry Potter, že jo, to jsou takové fakt jako ty věci, na kterých jako jeli všichni. Tetování relikví smrti jsem tady asi naštěstí neudělal.
0: Já jsem měla řetízek.
1: Já taky, ale naštěstí ne tetování.
0: Naštěstí na tetování, veď, úplně uf.
1: Uf, ale chtěl
0: escaped,
1: jsem ho.
0: Prostě chtěl unikli jsme o chlup.
1: Jako jsem rád. No.
0: já zpětně taky. Samozřejmě, jestli máte tetování relikví smrti,
1: tak je to
0: taky
1: cool, je to prostě roztomilý.
0: To je prostě duch doby. Vepsal vám do kůže. A bylo to ještě předtím, než jste viděli věci o J.K. Rowling, který jste nechtěli vědět. Takže za to nemůžete, nejspíš. Pokud jste si to nenechávali tetovat teď, to už by bylo trochu divný.
1: No, zároveň vyšel už a my to zase neviděli.
0: Jo, dneska, no, trailer.
1: Prostě už zase nedržíme tip na té podobě, ale i to probereme a to bude ten trailer. Mě tady tenhle ten díl je bohužel takový jakoby teaser na díly budoucí.
0: Teaser na teasery.
1: Teaser na budoucí díly, ale jako...
0: A furt lepší než repríza, ne?
1: Ne, asi.
0: Tak, takže jakoby, buďte vděční. Hele, můj watchlist pokračuje a mám tam My The Love Hypothesis. Což si určitě zaregistroval. Má to premiéru, je to teda film, má to premiéru 23.9. na platformě a je to dost podobný loňskému My Oxford Year, o kterém jsem mluvila, je to takový ten romkom, hrozně hloupej. No a tady ta jakoby hypotéza lásky, teda romantická komedie natočená podle knížky od Ali Hazelwood, což mi něco říká. A hraje tam Lily Reinhardt, kterou znáte z Riverdale.
1: Ano.
0: Absolutní ikona a jako ten, jakoby ten lamač srdcí je Tom Bateman a on je, myslím, vyučující na té škole, ona je studentka, nějak musí předstírat, že se milujou a asi se pak do sebe zamilujou a se na to mega těším, že podzim je pro mě období tady těch špatných romantických komedií. Potom 23.9., myslím, jestli se nepletu, American Horror Story, který si možná pustíme kousek.
1: Pustíme si ho určitě.
0: Že jsme zvědaví.
1: Já jsem fakt zvědavý.
0: 1.10. East of Eden s Florence Pugh, což je ta dobová věc, k tomu se dostanu. A 24.12. Emily in Paris, 6. série a poslední.
1: Až v prosinci.
0: Jo, a na štědrý den, jakoby, halo.
1: Pustý.
0: No, jinak k tomu East of Eden, jo. Od s Florence Pugh, ono to je, že jo, knížka Na východ od ráje od Steinbecka, novela. A tohle to má být 7. série, kde jakoby je to rodinná sága, která sleduje osudy dvou rodin a od občanské války až po období první světové války a hraje tam právě Florence Pugh. Takže já ji mám hrozně ráda, dlouho jsem ji v ničem neviděla a dlouho jsem neviděla žádnou dobovku, žádný period dráma a seriál, což jakoby zní fakt dobře. No. A natáčí se teďka 3. Severance, jestli jsi viděl už fotky videa
1: Odloučení,
0: který zase bude v televizi až za 2 roky.
1: No
0: za
1: to do té doby dokoukám tu druhou sérii akorát.
0: No.
1: Já mám podzim spíš spojený s takovou jako melancholickou, depresivní, strašidelnou, thrillerovou atmosférou.
0: Ty máš ty horory, já vím, no.
1: Ale jedna věc, kterou se teďka chci rivočnout a která je moje prostě jedna z nejoblíbenějších knih i teda minisérií, tak je Až tam nezbyl žádný, And Then There Were None, což je adaptace knížky od Agathy Christie, původně pojmenovaný 10 malých černoušků, která je o tom prostě jako, že je pozvaných 10 lidí na takový ostrov tajúplnej, na takovou vilu, nikdo neví vlastně, kdo je úplně pozval, všichni přijmou pozvání a potom se tam začnou dít jakoby dost šílený věci a je to, má to prostě skvělou atmosféru, skvělý zvraty a ta knížka je úplně geniální a právě už je taková jako dlouhou dobu, já si myslím, že to vyšlo třeba v roce 2017, dokonce už je stará docela jako na dnešní poměry, třídílná minisérie od BBC. A já jsem ji viděl v té době, pak jsem ji viděl ještě jednou a teď mám úplně hrozný nutkání a hrozně se těším, že až bude fakt jako sichrovo a pošmouro, tak já si dám tady ten binge těchto 3 dílů a úplně si nemůžu dočkat a to doporučuju, pokud chcete něco krátkého a atmosférického a prostě pošmourného, napínavého, tak mega doporučuju tady to, je to fakt super. A pak jsem teďkon ještě dával nějaký tipy a jeden z tipů, co můžu dát i tady vlastně, taky na starší věc, ale pokud opět chcete nějaký jakoby trošku pošmourný, vážný drama a seriál, tak já mega doporučuju, pokud jste ho ještě neviděli z roku 2021, to si taky chci dát rewatch, Maid, hraje v tom Margaret Qualley, služka, a je to prostě seriál, který je adaptací taky knihy a je to o tom o vlastně mladý mámě, která vezme své dítě a vlastně odejde od svého jako toxického násilnického muže a musí se vlastně v té Americe nějak jako uchytit, ale vlastně ten systém je dost špatně nastavený, je to taková jako kritika toho systému a je to strašně dobře jako zpracovaný a hlavně hrozně dobře zahraný a je to vlastně taková průlomová role Margaret Qualley ještě předtím, než byla v Substanci a prostě teď je taková fakt jeho ikona.
0: Jo, jo. No tak já možná jakoby tím tajemném a podzemném, nevím, jestli úplně jakoby tou hororovostí, pozvu do kina na tři věci nový, který se teď chystají v září a v říjnu. A je to Practical Magic 2 se Sandrou Bullock a Nicole Kidman.
1: To bude hrozný.
0: Já vím, já se na to hrozně těším. Hrozný. Mně přijde, že ale jakoby k Halloweenu a k podzimu patří ty camp věci prostě.
1: Ale tohle bude hrozný. No a Nicole Kidman, ale má teď hodně slay éru, je teda s tím Troyem Sivanem. Teďka dala svůj první TikTok na TikTok, který...
0: Jo, a s písničkou,
1: od Adele. Ain't in LA.
0: Protože Adela pojmenuje jednu ze svých písniček podle ní.
1: Je to tak, takže
0: propojený.
1: Nicole Kidman prostě...
0: Proto máte nás, my vám dáme ten kontext, takový jakoby trošku jakoby povrchovej, ale dáme. No, Magická posedlost, o který ty říkáš, že je trash. Tak první film vyšel v roce 98 a oni hrajou sestry, který mají jako který umějí čarovat, ale každý jejich milostný vztah končí smrtí jejich partnerů a je potřeba najít kouzlo, které udrží lásku při životě. No tak mě by zajímalo, o čem teďka bude jakoby to ten navazující film, jestli tam bude jako stejná zápletka.
1: Já vůbec nevím.
0: Možná,
1: no,
0: jo, možná. Ne, hele, já jsem viděla, že tam hraje Lee Pace, takže já na to půjdu do kina. A na co ještě půjdu do kina, je nový film s Robertem Pattinsonem, který se jmenuje Prime Time. Nezaregistroval jsi to? On asi úplně ne. Teďka sbírá všechny jakoby charaktery. On ukazuje, že umí hrát,
1: jo, ale viděl herec. Jsem, že má letos hrát jakoby v miliardě filmů a jeden z nich asi je tohle, no.
0: Jeden z nich je tohle a je to právě na základě nějaký jako skutečný reality show, kde dopadávali jako skutečný, myslím, že predátory jako pedofily potom teda vzniknul tenhle film. No a pak chci jít, a to podle mě by se ti líbilo, na Verity s Annie Hathaway a Dakotou Johnson.
1: Viděl jsem trailer, jsem na to trošku zvědavý. Je to adaptace knížky Colleen Hoover, která je velmi problematická k paní. Velice jako kritizovaná dlouhodobě. Ale lidi se shodují, i její největší odpůrci, že knížka Verity je jak kdyby ji nepsala ona, protože je reálně dobrá. A právě jako ten cast, co se týče, ale jako oni jsou možná dobrý i ty ostatní, já zase jako nemůžu tady přejímat názory ostatních, takže nevím, ale každopádně jakoby nejsem cílovka těch knih, ale když jsem se podíval na zápletky, tak tady ta vlastně těch knížek v té době, kdy ten Colleen Hoover měla ten jako velký pík, nebo ten průlom s těma svýma knížkama, tak tady ta mi přišla jako, že tu bych si jich možná někdy i třeba přečet, podle jako jenom toho děje. No a na ten film jsem asi zvědavý. Do kina nevím, jestli půjdu, ale jako, nebo spíš nepůjdu, to vím, ale...
0: Tak ona nějaký, že Annie Hathaway má taky teďka svůj rok, že?
1: Má rok, no.
0: Jestli nebyla prohlášena za nějakou nejkrásnější herečku letošního roku, já nevím, já nedávám tady ty žebříčky. Ale jako kdyby vás zajímalo, o čem to je, v češtině se to jmenuje Pravda nebo lež, tak teda tady ty dvě hlavní postavy hrajou teda, jedna je nějaká renomovaná a druhá je začínající jako knižní autorka. No a jedna z nich dostane nabídku dokončit knížku té druhé z nich. Jak to dopadne... Narazí na rukopis, který vypadá jako Veritiny tajné autobiografické zápisky a ty jsou dost děsivé. Obsahují temná přiznání týkající se jejího manžela. Ona postupně přestává vědět, co je skutečnost a co je dobře promyšlená hra. Já nevím, já jsem sucker pro Dakotu Johnson, i když má taky jakoby pade na pade prostě dobrý a špatný filmy, že jo, za sebou. Ale tak ona je prostě ten člověk, který si z toho umí udělat srandu. Hrála, že jo, v takovém tom Madame Web. A prostě úplně otevřeně jakoby přiznává, že to byl strašný flop a přijde mi to mega vtipný, když ten herec se k tomu dokáže takhle jako neperformativně postavit, no.
1: Jako souhlas, no, jakože mě taky vlastně furt baví Madame Web, mě baví Dakota Johnson, ale jakoby hodně se mě získala tady tou prestudu kolem filmu Madame Web a jako přeju jí nějaký dobrý film, jak měla docela fajn jakoby ty materialist, když já jsem to teda neviděl, ale aspoň to dění kolem toho filmu bylo docela zajímavý. No. Já mám dvě věci, které bych rád zmínil. Jedna je, že Olivia Rodrigo uspořádala svůj festival, který byl jenom poskládaný ze ženských interpretek. Jmenoval se Daisy Chains a vystoupila tam mimo jiný, objevily se tam členky Cat's Eye například a vystoupila tam třeba kromě Olivia Rodrigo taky Chapel Roan, která vlastně měla novej
0: look,
1: měla nový vlasy, hrozně jí to slušelo. Hodně to měla inspirovaný filmem Pátý element, který je prostě hrozně campy a hrozně ikonický.
0: Přímo z toho ten kostým.
1: Je ten kostým je podle mě fakt z toho, no. A hrozně jí to slušelo, hrozně se mi líbila její energie a vlastně jako vždycky, když ji vidím, tak vlastně někde vystupovat, tak se mi ten to její vystoupení hrozně líbí a prostě se těším, chci novou hudbu, ale líbí se mi, že si dává na čas.
0: Já tady mám rychlou intruzivní myšlenku nestrat nit, jo, když ona měla ten kostým teďka z toho filmu, tak potom, co odešla Dolly Parton, tak jsem viděla, že lidi říkají hlavně, jako nepouštějte Kardashianky k jejímu šatníku. A to byl odkaz na to, jak že Kim Kardashian zničila ty šaty Marilyn Monroe.
1: Já vím,
0: promiň, no. Pokračuj.
1: No, no každopádně tady to byl festival, který teda uspořádala Olivia Rodrigo s tím, že se inspirovala festivalem, který se konal v letech 97 až 99, který pořádala Sarah McLachlan, která je kanadská zpěvačka, která byla i pozvaná potom Olivia Rodrigo na tenhle ten festival, protože Sarah McLachlan v 90. byla prostě frustrovaná tím, že festivaly a šéfové festivalu jí řekli, že prostě dvě ženský headlinerky neutáhnou festival. Že prostě to je jenom, jako by musí tam být chlapy a kapely a možná jedna žena. A ona se naštvala a rozhodla se, že uspořádá prostě velikánský festival jenom z ženských interpretek v 90. který si tuším, že touroval po Americe. Celý ten festival měl několik zastávek a vybral, nakonec to byl jakoby velikánský úspěch, vybral více jak 10 milionů dolarů na charitu ve své době. No a Olivia Rodrigo se rozhodl na tedy to navázat. Víceméně to zapadá do toho, jak dlouhodobě podporuje prostě ženský témata, podporuje třeba přístup k interrupcím, podporuje prostě feminismus, různý neziskový organizace, který jakoby pomáhají třeba mladým holkám a tak dál. No a vlastně celý tady ten festival, který ona spořádala, tak výtěžek z něj dala právě na organizace, který pomáhají prostě mladým ženám, pomáhají vlastně zajistit právě třeba přístup k interrupcím prostě a tak dál. Bylo to hodně feministický, hodně hezký, hodně sympatický a fakt se mi to moc líbilo, takže tady tím a právě ona tam vystoupila, a ta Sarah McLachlan, a taky tam vystoupila, třeba si pozvala Olivia Rodrigo, Alanis Morissette. Takže
0: Morissette,
1: pardon. Takže, takže fakt jako by tam vystoupily docela jako velký ikony a podle všeho to byl jako docela úspěch. No a a druhá věc, co jsem chtěl zmínit, je, že Gal Gadot hraje ve filmu, který je točený z velké části v AI, protože nemá set, celý ten film tomu bude dělat, celý set tomu bude dělat AI a světla taky budou AI. Hraje v tom Gal Gadot.
0: To už jsem myslela, že to nemůže být horší.
1: Hraje v tom Gal Gadot a je to film o Bitcoinu.
0: Ne.
1: Pro Crypto Bros. Kámo.
0: Já jsem teďka s ní furt viděla nějaký jakoby náhledovky na články s titulkama, že Wonder Woman byla super a že kdyby mohla hrát to znova, tak to bude hrát dál, protože to byl strašný propadák, že jo.
1: Jo, ten druhý neviděl peníze a ona furt říká, že jí slibovali trojku a nakonec nic nebylo. No a tak teď bude hrát Bitcoinu, AI, ona to vysvětluje tak, že jako vlak už jako prostě ujel, to AI prostě si nějak budeme muset na to zvyknout a musíme s tím pracovat, že měla tým právníků, který jako zajistil, aby její výkon, i když na ten si myslím, že by se klidně dal vylepšit umělou inteligencí, takže ten ovlivněný nebude a že to... Na druhou stranu, já prostě nevím, jak tady na tom stát, protože já chápu všechny umělce, který prostě v tom smyslu, že se cítí jako ohrožený, logicky cítí ohrožený umělou inteligencí, prostě přistoupí na to, že ji nějak využijou nebo že s ní nějak pracovat budou, protože prostě jako bojkotem oni samozřejmě budou přicházet o peníze, o příjmy, o práci a já se obávám, že vždycky totiž pak najdou lidi, kteří rádi zaujmou jejich místo. Takže já prostě se bojím toho, že časem se ta umělá inteligence prostě dostane do toho uměleckého průmyslu. jako vezme práci spoustě lidem, ale lidi na to nějakým způsobem buď na to přistoupí, anebo se vezme vlna odporu, ale budou v řadě stát lidi, kteří budou čekat na svoji příležitost a ty se jich chopí potom. Takže já nevím, bojím se tady té budoucnosti. Na druhou stranu prostě nemyslím si, že ten lynč, který Gal Gadot dostává, i když jako mi to přijde vtipný, takže je úplně oprávněný. A protože v tom filmu bude hrát třeba Casey Affleck, Oscarový herec, proč někdo nalinčuje jeho jako?
0: Jo, tak to je klasika, že no. Když už tak ženu linčovat.
1: Je to tak prostě a opakuje se to tenhle rok po Chaperone, tady máme prostě tohle z toho, ale jako Gal Gadot se zase jako nezastávám, ale jako je to zajímavá věc.
0: Tak jsem jakoby docela zvědavá.
1: Na film Bitcoin prostě ještě, jako prostě kdo chce takovej strašný, jako koncept takového filmu, mě to hrozně baví, mě to fakt přijde vtipný. Viděl jsem teďka, co se týče ještě AI, tak jsem viděl strašně dobrý věci, viděl jsem AI hroby, jakoby AI vizualizace na hrobek, že si můžeš dát na potisk, jako prostě AI barevný hrob si udělat. A tak jsem viděl nějaký TikTok takovej, jakoby, kde paní dává zprávu, píše zprávu chatu GPT. Ahoj Bobby, uděláš mi prostě tetování podle naší historie zpráv? A chat GPT píše, to já děkuju Bobby. Přesně to z našich zpráv úplně nejvíc vystupuje. Rodina je tvoje srdce a pak tam má, doufám, že je to teda jenom AI fotka, že se to opravdu nevytetovala, obří tetování na celou ruku tím AI slop vizuálem s rodinou a dalšími texty a tak dále.
0: Teď furt vyskakujou lidi, kteří mají takovou tu louký jakoby AI psychózu, protože se zamilovali do AI. A teďka už jakoby nejen, že si ten AI s tebou jakoby povídá, ale už třeba si i vytvoří nějaký vzhled, že ho nějak vypadá a umí toho prostě víc a je to fakt strašidelný a jako nechci se těm lidem smát, protože věřím, že se to může stát, když jste prostě v nějakém rozpoložení, ale jakoby halo, je to velmi strašidelný. Je to fakt strašidelný.
1: Je to strašidelný, je to odporný a...
0: A vždycky si říkám, a kolik vody na to padlo. Ale jakoby nechci moralizovat, ale jakoby zrovna tady na ty věci si říkám, že...
1: Já pak mám ještě dva takový hot takes, který chci zmínit a jeden je jedna věc. Já nevím, no, jako netočte se na koncertech. Já jsem teďka viděl videa spousty lidí, co se prostě natáčí na koncertech a já jsem zjistil, že to nenávidím. Že fakt jako nenávidím lidi, nenávidím lidi, kteří se prostě natáčejí na koncertu takhle tou zadní kamerou na 0,5 a natočí tam všechny ty lidi za sebou. A jako pochopím to, když je to na 5 vteřin, natáčíš si koncert, natočíš sebe, jak si zpíváš, otočíš to. Ale když si fakt jsou schopní lidi, teď jsem to viděl přesně z té americké festivalové sezóny, slečna se točí 35 vteřin, jak si zpívá. A ještě se pohoršuje nad tím, že ostatní lidi za ní nespívají, kteří jsou ty lidi viditelně rozčílení z toho, že jsou v tom záběru. Protože já když jsem jako v situaci, kdy někdo přede mnou se natáčí a dotočí se prostě takhle na tu zadní kameru a já vím, že tam jsem, já myslím jenom na to, že jsem v tom záběru a že pravděpodobně skončím online, že skončím někde na sociálních síti v situaci, ve které já se točit nechci, v situaci, ve které já nevím, jak vypadám, v situaci, ve které prostě buď tam budu stát jako NPCčko, nebo na sílu budu víc vibit, abych jako nevypadal mrtvě, prostě nevím, jak se mám tvářit, mám pocit, že pak musím hrát něco na tu kameru toho člověka, který já ale jakoby jsem, aniž by jsem chtěl najednou součástí, přijde mi to hrozný, neohleduplný. A jako nedělejte to prostě hnus, sorry, já to nedávám. Jako fakt si myslím, že je to v pohodě krátce. Když jsi jako na vzpomínku, udělat si nějakou prostě, jo, otočíš si kameru, vyfotíš se, natočíš se prostě malinký, krátký video, ale jakoby opravdu viděl jsem fakt 30-vteřinový, minutový videa tady toho. A ještě upgraded věc, kdy ty lidi tam jdou jako v partičce a vlastně točej se jako vzájemně, že točej třeba, já nevím, celou jednu sloku a refrén a točej se jakoby TikToky přímo na tom koncertě. A já jsem jako, hej, já jakoby nechci být součástí tvýho TikToku a běžte si to točit třeba dozadu, ale když jsi prostě jako v tom crowdu a teď se tam najednou prostě takhle ten hlouček jakoby začne tě jakoby odsouvat, protože se musí udělat místo, protože se musí natočit jakoby celý svůj tady jako... Hej, já nevím.
0: Jako já vždycky myslím na to, abych nenatáčela celou dobu, že si chci, že jako když poznám, že to je moje oblíbená písnička, tak si ji natočím.
1: No to je jasný,
0: a vždycky hrozně overthinkuju, že jakoby přesně, že jakoby chci si to tady užít já za sebe. A říkám si přesně, jakoby kolikrát si to pak pustíš, jo, ty videa, jako jednou dáš to na storíčko, tak prostě si natočím jednu, dvě a jakoby pak se snažím jakoby nasávat ten moment, ale teďka, že jo, někdo opoustoval video z Adély koncertu, kde každý jediný člověk si to celou dobu natáčel a to už je fakt takový dystopický, jestli říkáš, ty jo, teď prostě dřív jakoby to mělo prostě jinou jako jiný vibe, že jako to je škoda a pak ještě si jdeš tam přidáš tohle, že musíš jakoby overthinkovat, abys nebyl na něčím vedou, tak to je trochu
1: blbý.
0: No to
1: je úplně strašný, no. A jako právě já taky jako nehaním to točení, já si taky natočím vždycky na koncertě pár videí prostě, ať to tam jako mám dobře, ale jakoby vždycky se snažím přesně myslet na to, ať to netočím moc dlouho, že si to chci hlavně užít a vlastně už co si i říkám je, že vím, že ty lidi to točej a že to bude na tom TikToku a jo, že se to když tak prostě pustím najít na tom TikToku, protože tam někdo točí celý fucking koncert. Tak takže jako nevím, no, jako tohle je něco, co mě teda hrozně rozčiluje a teď jsem teda měl takové uvědomění, kdy mi to došlo. A že jsem měl jeden hot take a já jsem ho asi zapomněl, bohužel.
0: To si vzpomeneš. Já mám mini rent, abych jakoby vyrovnala tvojí rentí náladu.
1: No.
0: Takže jo, prostě dneska už jsme Harryho Pottera zmínili, jo, ale prostě na Broadway, kde že jo, herec Tom Felton, který hrál Draka Malfoye a jakoby dále hraje Draka Malfoye, i když by už mohl hrát jeho otce, tak teď, aby to jako posílili a prodloužili to jeho působení tam, tak si k němu ještě přidá Rupert Grint a bude hrát Rona.
1: Já si říkám, prostě nemají penízky a nejsou penízky smutný. A je to hrozný.
0: Nepůsobí to dobře prostě, no. Mám z toho smíšný pocity. No dobrý, to je všechno. Takže jakoby ano, nechci je soudit, ale trochu je soudím. A vlastně můžu. No dobrý, tak jo, tak můžem na ikony. Ikona
1: týdne. Jako moje ikona je asi Dolly Parton, prostě, kterou jsme nezmínili, protože jsme vyšli prostě bohužel v den, kdy vlastně zemřela. A což byl jakoby mega šok, jo, já to, jako, nikdo to nečekal v té době, kdy se to stalo a
0: ani ona říká, že chce zemřít ve 120 během svého koncertu.
1: Hej,
0: prostě.
1: Jako, proč se to nestalo? Každopádně, nevím, jako vlastně až, jako, je, nevím, už jsme to řešili xkrát, že ji máme prostě zafixovanou jako tu Dolly z Hany Montány, tu sympatickou paní, která navíc byla vlastně jediná osobnost, která spojovala a ty dvě Ameriky třeba, protože v těch průzkumech vychází, že ona byla jediný člověk v celé Americe, který měl více jak poloviční podporu jak republikánů, tak demokratů. Nevím, všichni vlastně jí tak nějak tam, ona fakt jako stmelovala tu společnost hrozně a prostě ten její odkaz je jakoby úplně obrovský. A no, to je asi jo, jako víc, není potřeba podle mě.
0: Já asi trošku lenivě dneska se přidám jakoby k tobě, protože přesně taky jsem si říkala, že zase nám utekl velký milník, velká věc, kterou jinak nezmíníme. Tak prostě teta Dolly jakoby pro nás jako pro dítě prostě tady z českého kontextu, kde jakoby nejexcentričtější byla, já nevím, Agáta Hanychová s nějakým dramatem a pak přesně vidíš tady to jakoby paní v kamínkovém oblečku ve svých 80 letech a třech parukách na hlavě. Tak až vlastně po její, jako vlastně do té doby jsem, jako nikdy jsem se o ní moc nezajímala, měla jsem ráda tu písničku, jo, Jolene, 9 to 5 a takhle, znala jsem jí od Miley Cyrus, že jo, ale
1: já měl rád jak Please, Please, Please se Sabrinou Carpenter,
0: jo,
1: to mám fakt rád.
0: Jo, jsme se furt dělali srandu,
1: já to mám
0: že jo,
1: rád, prostě.
0: Please, please, no ježišmarja, na to jsem úplně zapomněla, to je nejlepší, ale až
1: I
0: vlastně
1: I have a fan, I do your baby.
0: baby. Ach jo, tak to se hned pustím, až pak odsaď půjdu. Že jsem až vlastně pak zjistila, že jako jaká byla filantropka a jaký všechny ty spolky jakoby financovala, jak prostě spolufinancovala jakoby vakcínu na covid, ty knížky, že jo, pro ty děti, protože jí tatínek, že jo, neuměl číst, tak aby prostě bylo co nejvíc dětí prostě gramotných a nějaký prostě další ten Dollywood, že jo, kde jakoby zaměstnala strašně moc lidí prostě v části, kde nemají moc jakoby těch možností. Prostě vlastně jakoby jsem zjistila, že byla jako vlastně hrozně jako dobrá a úplně mi to tak jako obnovilo víru v to, že třeba je takovýchhle lidí víc, o kterých nevíme a dělají dobrý věci, když kdo ví, snad jo. A
1: Ne, jako měla fakt jakoby hrozně pevný ty morální nějaký jako hodnoty a zásady, navíc ale zároveň byla hrozně vtipná a pohotová strašně.
0: A už jakoby v té době, prostě přesně v těch, já nevím, jakých letech 70., kdy jako nebylo zvykem, že v rozhovoru si jakoby vyskakuje nějaká jakoby, jo, že je drzá, že jo, prostě to ale, až dneska jakoby si můžeš dovolit.
1: Ale jo, byla fakt jako to prostě totální ikona, no.
0: Jo, no, tak to je dnešní velká ikona. Tak jo, tak se mnou se uvidíme všichni koncem září a do té doby prostě se tady budou dít nějaký věci, jako já
1: uvidíme,
0: se na to těším.
1: Uvidíme, co se bude dít. Tak každopádně děkujeme, že jste to dokoukali a nezapomeňte nás sledovat na Instagramu stejvák.radiowave.
0: A brzy naslyšenou.
1: Čauky.
0: Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné dobré odpoledne, je 14 hodin a 7 minut a u odpoledního víkendového vysílání na Radio Wave vás moc vítá Klára Nováková. Já moc doufám, že si užíváte tohoto opravdu velmi už podzimního dne. Já jsem si ráno chtěla jít zaběhat, ale musela jsem to přesunout až po směně, protože ráno dost, alespoň tady v Praze, pršelo a já, jestli něco nesnáším, tak to je déšť při jakémkoliv sportu. Takže doufám, že i vy jste to využili na to, že jste nakonec zůstali ležet v posteli nebo že jste byli doma, koukali jste na nějaké filmy, seriály a že si užíváte opravdu už velmi, velmi podzimní, pochmurné neděle. My se teda tady podíváme na to, co nás bude čekat v následujících minutách, například AZ Chic, Mahalia nebo Cosmetic Institute. Tuto hodinu taky nastartovali můj oblíbený Frost Children se songem Radio, což je song, na který taky velmi často a ráda běhám. No a samozřejmě se těšte i na spoustu věcí, co se týče kultury, protože máme tady každou hodinu Kulturistán, spoustu zpráv z domova i ze světa, no a doufám, že se vám to celé bude líbit. Takže touto čtyřhodinovkou vás provází Klára Nováková a jdeme se do toho pustit. Yeah.

0: Ve 14 hodin a 19 minut si společně pustíme ukázku z podcastu Impact. Menstruační potřeby má 8 měsíců po zavedení povinnosti zhruba 9 z 10 škol, odhaduje Irena Hůlová z organizace Sola pomáhá. Obavy, že na ně školy nebudou mít peníze nebo je děti okamžitě rozeberou, se podle ní nepotvrdily. Opatření ale znovu nasvítilo jiný problém. O menstruaci stále neumíme normálně mluvit. Jak vložky na školách fungují? A proč je nestačí schovat do kabinetu? Poslechněte si nový díl Impactu na rádiu Wave, ať už na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas, nebo na našem YouTube. Teď si dáme krátkou ukázku.
1: Mění se to, jak právě s mladou generací se mluví o té menstruaci? Je to otevřenější, nebo třeba to naskakuje taky na tenhle paradox, že to úplně tak jednoduchý není?
2: Jako já myslím, že se to fakt mění. Já jsem mileniálka a za mě si teda nepamatuju, že by slyšela o klucích, kteří by měli cokoliv o menstruaci, jako možná v hodině biologie něco, ale takovou tu jako typickou hodinu, kde vám to někdo přijde ukázat, řekne vám, k čemu jsou vložky, tak fakt nikdo neměl. A já si pamatuju, když jsme
1: holčičí hodinka,
2: ale když jsem se svýma spolužákama z vejšky jsem se o tom bavila a to bylo, oni o tom vůbec nic nevěděli, ale jako vůbec, oni prostě by si mysleli, že menstruace je třeba, že se jako jednou za měsíc vyčuráte a to je celý, vůbec nevěděli, že to trvá několik dní a jenom ať jako nehejtuju ty kluky, jo, ale oni ani ty holky častokrát neví ty informace. Já se furt něco nového dozvídám o tom cyklu, jak to na nás působí v průběhu měsíce, jak ty hormony prostě nám různě osilují a co to vlastně znamená a že člověk jako je někdy víc unavený v tom měsíci a že někdy je míň a podobně. Tak to si myslím, že se mění. Co vím, tak co jsem se jako koukala, tak třeba holky z generace Z fakt o tom menstruačním zdraví jako mluví, zjišťují si informace a naopak vzdělávají svoje mámy, že mají prostě, ať už je to třeba endometrioza nebo další diagnózy, tak jsou ty mámy třeba se tím potýkají celý život, ale vlastně neví, co to je a trpí trošku jako v tichosti za zavřenýma dveřma a naopak ty jejich dcery za nima přichází a říkají, hele mami, to je prostě endometrioza nebo něco, takhle se to dá řešit, protože já ty symptomy taky mám.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: A ve 14 hodin a 31 minut se společně podíváme do sekce Wave News na našem webu. Americká modelka Vivian Wilson se v nové módní kampani španělské značky staví proti umělé inteligenci a jejímu vlivu na kreativní průmysl i životní prostředí. Nepřímo v ní míří i na svého otce, podnikatele Elona Muska. 22-letá transgender modelka a aktivistka se objevila v nové podzimní kampani španělské módní značky Desigual. Jedním z cílů kampaně s názvem Born to Disobey, tedy zrození k neposlušnosti, je podle Wilson i značky vyslat jasné poselství. Největší vzpoura už nespočívá v boji proti systému, ale v odmítnutí být jeho součástí. Ve videu si modelka hraje s robotem Desi 84, podobným androidovi Muskovi Tesly a navrženým tak, aby lidem pomáhal s každodenní úkony. Wilson ho však staví do situací, ve kterých si neumí poradit. Například ho používá jako golfové odpaliště, vede jej na vodítku jako psa nebo se ho snaží naučit vyslovit název španělské módní značky. Robot postupně selhává, což Vivian komentuje slovy: některé věci se prostě nemají opravovat. Wilson v rozhovoru pro magazín People vysvětlila, že se rozhodla proti využívání AI v modě vymezit hlavně proto, že podle ní bere práci talentovaným kreativcům a zároveň zatěžuje životní prostředí. Svým postojem se modelka mimo jiné vymezila i proti práci svého otce, miliardáře Elona Muska, který patří mezi výrazné hráče v současném vývoji umělé inteligence. Wilson se dlouhodobě vyjadřuje k tématům jako práva LGBTQ+ a imigrace. Stejně jako v kampani je Wilson nekonvenční i v rámci vlastního stylu. Sama například doporučuje oblečení upravovat a kombinovat místo podléhání fast fashion a nadměrné spotřeby produktů. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: A ve 14 hodin a 38 minut tady máme Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím výstavu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Dnes, když je takové podzimní počasí, jak jsem říkala, tak si můžete zajít na výstavu, která se koná v Brně v Umělecko-průmyslovém muzeu do 24. ledna a je to výstava Jana Černého s názvem Flow State. Módní návrhář Jan Černý, nositel titulu Grand Designer cen Czech Grand Design, připravil do světlíku Umělecko-průmyslového muzea svou první solovou výstavu. Jméno mladého designéra je nejčastěji spojováno s poslední olympijskou kolekcí, ikonickými modely pracovní obuvy Prestige, stejnokroj personálu českého pavilonu na Expo v Osace nebo zelenými skleněnými šaty, které na Karlovarském filmovém festivalu vynesla Anja Geislerová. Poznávacím znamením jeho tvorby pak jsou odvážné pánské nebo unisex kolekce inspirované uniformitou, výtvarným uměním nebo řemeslem. No a pokud byste si na tuhle tu výstavu chtěli zajít nejenom dnes, ale i jiné dny, tak mají otevřeno od středy do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Takže jak říkám, myslím si, že je to ideální teď právě na tohleto podzimní počasí. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Tara Lily a jmenuje se Break the Motion.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave.

0: ze zvuku Sabriny Carpenter a jejího songu Man Child, což je taky song, který mi velmi často hrál ve sluchátkách a stále hraje ve sluchátkách, vám přeju krásné dobré odpoledne, je 14 hodin a 49 minut a vy posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave. Abyste věděli, na co se můžete těšit v příští hodině, protože už za sebou máme jednu hodinu v rámci této čtyřhodinovky, tak ale nebojte se, máme před sebou ještě 3 hodiny, můžete se kromě skvělého playlistu těšit i na ukázku z podcastu Fasády, no a v rámci Kulturistánu vám doporučím jeden koncert, který se chystá tento týden, abyste si to mohli třeba naplánovat podle toho, jak se vám to hodí. Jak říkám, doufám, že si užíváte tohleto podzimní počasí, tady teda parádně pršelo, což zase, jak říkám, se mi úplně nelíbí z toho důvodu, že já bych si strašně ráda šla právě dneska zaběhat. Včera jsem si byla zajezdit na kole, bohužel to zase dopadlo rozbitým kolenem, já si myslím, že ty kolena od doby, co jsem ušla Tour de Mont Blanc, už se prostě budou vždycky jenom jako dost doničené. Každopádně doufám, že třeba pak už pršet nebude, abych se mohla aspoň na chvilku zaběhat, protože mě za necelý měsíc čeká půlmaraton v Cardiffu a docela ráda bych na něj už konečně trénovala, protože z Tour de Mont Blanc jsem si přinesla jako jeden ze suvenýrů i víron na kotníku, který jsem musela léčit a proto jsem nemohla nic vlastně trénovat. Tak doufám, že teď už budu moct. Každopádně to byla jenom taková moje takové moje okénko sportovní. No a já doufám, jak říkám, že si užívá pomalé neděle a jsem samozřejmě ráda, že je vám Radio Wave doprovodem.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

0: jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné, dobré odpoledne, ať už jste kdekoliv a ať už děláte cokoliv, posloucháte víkendový odpolední on air na rádiu Wave, který vás moc ráda provází Klára Nováková. Moc doufám, že si užíváte podzimního počasí. Já jsem samozřejmě velmi ráda, že je vám rádio Wave doprovodem k jakékoliv činnosti, ať už k nějakému čtení knížky, ať už k nějaké práci, což je samozřejmě mě mrzí, že v neděli taky musíte pracovat. Každopádně doufám, že i tak to máte zpříjemněné právě naším skvělým playlistem a taky skvělými dalšími věcmi, které naše vysílání nabízí. Jako například v této hodině si pustíme ukázku z podcastu Fasády, no a v rámci Kulturistánu vám doporučím jeden koncert, na který se v rámci týdne můžete vydat. No a když se teď koukám do našeho playlistu, tak nás tam čeká například Warhouse, Belou nebo Čáry života. Tak si myslím, že se do toho můžeme už pustit.

0: 17 hodin a 18 minut se společně podíváme na další ukázku z podcastu Rádia Wave. Tentokrát volba padla na fasády. Ve městě jsme se už docela naučili myslet na veřejný prostor pro dospělé. Poslední dobou se snažíme budovat i kvalitní dětská hřiště. Ale mezi dětským hřištěm a kavárnou nebo hospodou vzniká taková prázdná mezera. Když je člověku 14 nebo 17, místo na takzvané felení se hledá špatně. A právě ty se snaží vytvářet architekti z UU Studia. Jak se takové místo navrhuje a proč jsou podobné prostory pro město důležité? O tom jsou nejnovější fasády s architektem Martinem Hroudou. V díle se taky dozvíte, co je to šikana fotbálek a další super inside věci. Poslouchejte tradičně na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. No a my už si teď konečně pustíme ukázku.
1: Když říkáš, strhli jsme ploty, tak my teda teďka zrovna stojíme v takový oplocený části, je tu oranžový plot až nad mojí hlavu. Připomínáme mi to takovou MMA arénu, což teda asi není, tak kde to stojíme?
2: Jo, stojíme vlastně, já tomu říkám jako šikana fotbálek. A je to právě tady vlastně tohleto místo očekává, že tady budou chodit, nebo i tak byly ty participace vedeny, tak to bylo celý designovaný. Vlastně tady jsou 2-3 školy hned naproti tady přes tramvaje. A je to takové místo, jako když byla hlavní přestávka, tak jsme šli vzadu do třídy, jako srazili jsme lavice a udělali jsme tam taky jako rasofotbálek, místo, kde jsme si hráli fotbal. A tahle takhle vlastně má být taky tak 3x3, prostě se co nejvíc vybít, fakt taková MMA fotbal klec. A no, já jsem to ještě v Praze pořádně neviděl, vím, že v zahraničí to je docela populární. A příjemnou peskyli.
1: Tak jo, tak pojďme se tady trochu projít, vylezáme teda z šikanoidního fotbalku, což nevím, jestli by teda byla moje oblíbená zábava, ale dobře, co tu máme teďka dál?
2: Jo, vlastně to nejcennější, co tady bylo, tak byla tahle ta nejhladší betonová plocha, na který byla ta budova, to byl vlastně základ té budovy, základová deska. Takže tady máme basketbalový koše, jsou to dva standardní jako streetball vlastně, nebo ne, nejsou standardní, protože ty rozměry se sem nevešly standardně, jako kdyby se tady tokoliv nějaký turnaje, takže je to trošku zmenšený, ale jsou to vlastně streetball, dva koše a pak tam máme, jak jsem řekl, že je přítomnost hodně těch teenagerů a i základní škola, že i těch mladších, tak tamhle máme takový mini basket hřiště, vlastně jsou to zmenšený koše, jsou nižší, aby na to mohli házet i nejmenší a je to takový vlastně zmenšený basketbalový hřiště.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: A v 15.30 se společně opět znovu podíváme do sekce Wave News na našem webu. Hudba může pomoci zvládat bolest. Musíte si ale pustit správný žánr. Podle výsledků nedávno zveřejněné studie zvyšuje toleranci vůči nepříjemným pocitům heavy metal. Výzkumníci německého institutu Maxe Plancka v roce 2023 testovali 122 heavy metalových fanoušků na Wacken Open Air, každoročním velkém metalovém festivalu v severním Německu. Jedna skupina byla testovaná ještě předtím, než festival začal, zatímco druhou testovali několik dní po poslechu živé hudby. Účastníci museli ponořit ruku po předloktí do ledové vody a vydržet co nejdéle. Ačkoliv se jedná o jednoduchý test, podle časopisu Vice jde o běžný vědecký postup, který výzkumníkům pomáhá shromažďovat data v řadě studií. Podle nedávno publikovaných výsledků výzkumníci zjistili, že fanoušci po skončení festivalu dokázali vydržet s rukou ponořenou v ledové vodě déle než před hudební událostí. Zajímavé je, že účastníci neuváděli, že by vnímali bolest jako méně intenzivní. Cítili ji zřejmě stále stejně, jen ji dokázali tolerovat déle. To by mohlo naznačovat, že se stali odolnějšími. Podle institutu Maxe Plancka účastníci ve větší míře akceptovali nepříjemné vjemy spojené s bolestí a soustředili se na faktory, které mohli sami ovlivnit. Tedy například na dobu, za kterou vyndali paži ze studené vody. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte Weekendový On Air na rádiu Wave, kterým vás moc ráda provází Klára Nováková.
1: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Poslouchejte.

0: Why, oh why, a hoří, je 15 hodin a 39 minut, no a my se společně podíváme na Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím koncert.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud byste si chtěli naplánovat nějaký koncert na týden, tak vám dám jeden tip, a to v úterý 15.9., to znamená pozítří, se v pražském Crossklubu bude od 20 hodin konat koncert Reda. 19-letý talent Red nedělá jen hudbu, ale sdílí s publikem vlastní identitu. Punk, hip-hop a pop v jedné chytlavé, energické a nakvašené směsici, oslavující přítomnost i nejistou budoucnost zároveň. Za jménem Red stojí dětství v Etiopii, adopce do Austrálie a dospívání v Melbourne s nebinární identitou a pocitem outsiderství. Ze samouka během pandemie se o 3 roky později stal umělec se smlouvou u Island Republic Records a debutovým mixtapem Ronch. A vstup na tuto akci je zdarma, takže pokud byste chtěli na koncert tohoto umělce, pokud ho třeba znáte, posloucháte jeho tvorbu, tak máte příležitost úterý 15.9. pražský Crossklub od 20 hodin Red. No a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás teďka čeká moje oblíbená Olivia Rodrigo s písní Selena Joy, což je píseň, kterou jsem slyšela včera právě tady ve vysílání poprvé a dívala jsem se, protože já Olivii Rodrigo mám moc ráda a její nejnovější album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love mám naposlouchané a tuhle tu písničku si z něj nepamatuju. Každopádně tohle je písnička, která se podle informací prodávala dříve jenom právě na fyzických nosičích, no a odkazuje svým názvem, nevešla se teda na to album oficiálně, no a svým názvem odkazuje na jednu z postav v příběhu služebnice Margaret Atwoodové. Takže tady je Olivia Rodrigo a Selena Joy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

0: Rachel Chinouriri a I'm not perfect, but I'm trying. Je taky 15 hodin a 50 minut. No a my jsme se dostali do poloviny našeho společného vysílání. 2 hodiny jsou za námi, ale 2 hodiny jsou ještě před námi. No a v těch samozřejmě na vás bude čekat kromě skvělé hudby taky ukázka z pořadu Expedice. No a v rámci Kulturistánu vám doporučím jeden brněnský festival, který se právě teď koná. Do konce hodiny nám bude hrát ještě Julia Branuch, Sampa the Great a taky Marie. Tak doufám, že si moc užíváte pomalé neděle, že si užíváte tohoto podzimního počasí, koukáte na nějaký váš komfort seriál, pijete přitom horkou čokoládu nebo kafe a závidím vám to. Vlezla bych se teď už do postele, protože opravdu to vypadá, že venku je už přesně úplný podzim. Každopádně jsem moc ráda, že vám čas můžu, dnešní čas doufám, že zpříjemňovat právě vysíláním Rádia Wave.
1: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice i Mediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné dobré odpoledne, máme 16 hodin a 9 minut a vy právě posloucháte třetí hodinu víkendového odpoledního on airu na rádiu Wave. Od mikrofonu vás moc zdraví moderátorka Klára Nováková. Já moc doufám, že si užíváte podzimního počasí, že jste hlavně někde doma, že odpočíváte, že jste třeba přikrytí peřinou, čtete si a k tomu máte do pozadí puštěné vysílání rádia Wave. Jsem samozřejmě ráda, že je vám doprovodem. V této hodině se můžete těšit kromě skvělé hudby taky na ukázku z podcastu Expedice. V rámci Kulturistánu vám doporučím jeden festival, který je momentálně v Brně. No a teď nás tady čeká novinka na rádiu Wave, která je od Fat Dog a jmenuje se Call It What You Want. Jeho londýnský septet Fat Dog vydává na začátku října své druhé studiové album Cancel Me, I Am Tired. Call It What You Want je poslední single před vydáním desky a není náhoda, že klip k němu natáčeli na koncertě. Jejich vystoupení jsou proslulá syrovou energií. Fat Dog míchají vlivy elektropunku, art popu, rock'n'rollu a space country. Speciální ingrediencí je klezmer. Zpěvák kapely Joe Love píseň popisuje následovně. Dívám se na lidi z mé rodiny a jejich problémy a říkám si, budu to mít taky tak? Je to v mý DNA? Tak jestli si to chcete poslechnout, tak teď máte šanci. Novinka na rádiu Wave, Fat Dog, Call It What You Want.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: No a 16 hodin a 19 minut to nás odkazuje k ukázce Rádia Wave, konkrétně k minisérii Expedice. V závěrečném čtvrtém díle podcastové minisérie Expedice se Pavel Sladký vydal s jedním z nejlepších českých horolezců Radoslavem Radarem Grohem do Adršpašských skal. Během výletu a výstupu na věž Král vypráví Radar o smrti kamaráda na letošní expedici v Pákistánu, o svých začátcích i o tradici lezení na českém pískovci. Celý díl si poslechněte na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Teď si z něj tedy dáme ukázku.
1: Co je tady? Motáme skalama. Cože? Hledáš cestu? OK. Pokračuju za tebou, jo? Hledá se cesta ke králi.
2: No, tak
1: tak, koukáme na krále. Kudy to polezeme nahoru?
3: A tak lezeme starou cestou, cestou prvovýstupců, takže ta v podstatě sleduje ten nejdominantnější komín, kterým je v podstatě ta věž krále rozpůlená, a takže touhletou diretissimou na vrchol.
1: Gipfelbuch král, 26.8.2026, stará cesta, Hubert Pavel Radar, zní zápis ve vrcholové knížce. A po ní následovalo slanění.
3: Vrchol krále byl vlastně první dostoupená věž v Adršbachu. Tady se začaly psát, odteď se začaly odvíjet ty bohaté dějiny adržbašského lezení, takže začal vlastně na tom asi nejideálnějším místě a teď můžeš pokračovat dál.
1: Kolik to má kruhů? 4 po cestě nahoru?
3: Ne, Pavle, jsou tam 3 kruhy. Ale zbáječně, je to jako velmi specifická komínová technika, pak se tam i občas dá žabka, prostě velmi charakteristická cesta pro Adršbach a poradil jsi si s ní báječně.
1: Ty jsi mě průběžně podporoval a chválil, že prej lezu jako Adam Ondra tam padlo, tak jsem nevěděl, jak moc si ze mě děláš srandu, asi hodně.
3: Že slez s takovým nadšením a entuziasmem, který je příznačný pro výkony Adama Ondry. Takhle bych to
1: zvolil. Jo. My jsme měli nahoře takovou idylku, svítilo sluníčko, tak si recitoval kus Erbena na králi. A po cestě sem, když jsme přijížděli do Adru, tak na sedadle spolujezdce, když jsem si tam sedal, tak tam byly položené dopisy Olze. Takže máš takový jako literární background vlastně.
3: No to já si nemyslím, že bych měl nějaký background, ale tak jako rád čtu, no. Tak prostě baví mě to.
1: Verše z Erbena z tebe vypadly úplně, jako mi to přišlo spontánně, že máš pod kůží nahoře
3: no,
1: na králi.
3: No tak tady ten kolem lesa pole lán, tak když se tady podíváš do kraje, tak to snad je úplně jak v tobě evokuje, že jo, tuhletu asociaci.
1: Takže horolezci nejsou gumy, co to jenom lezou, ale taky čtou.
3: Já si myslím, že to jsou velký gumy, ale tak jako čtou, gumy co čtou.

0: about handling business, being a bop, making his money and still doing what the fuck he wanna do, then you can come up here and tell me some shit. Nigga, I'm just here to tell you stories. That's it.
1: 16 hodin a 33 minut tady máme něco pro fanoušky Taylor Swift a taky hmyzu. Popová hvězda Taylor Swift má nové uznání. Její jméno teď nese několik nedávno objevených druhů bíložravého hmyzu z Austrálie. Výzkumníci z Kalifornské univerzity v Riverside pojmenovali nové druhy hmyzu právě po zpěvačce Taylor Swift. Článek, který 12 nových druhů popisuje, byl zveřejněný v časopise Insect Systematics and Evolution. Jeden z nových rodů byl pojmenován Swiftiphilus. Jde o kombinaci slov Swifty, což je název fanoušků zpěvačky, a Philus. To je název, který se běžně používá pro tuto skupinu hmyzu, informuje časopis Variety. Swiftiphilus zahrnuje 4 druhy, jejíž názvy jsou inspirovány samotnou umělkyní i několika jejími alby. Swiftiphilus Taylore, Swiftiphilus Amator, Swiftiphilus Intrepidus a Swiftiphilus Poetorum. Jsou to latinské verze slov Taylor, milenec, nebojácný a básníci. Tak je popsala na svém webu sama univerzita a zároveň dodala, že o nových druzích často není známo, že by pro lidi nebo pro zvířata představovali škůdce. Patří do čeledi Myridae, která je největší čeledí ploštic a zahrnuje více než 11 000 popsaných druhů po celém světě. Hmyzí druhy pojmenovala doktorantka etymologie na Kalifornské univerzitě v Riverside Sarah Schroeder. Jako zpěvaččina celoživotní faninka to brala za přirozené rozhodnutí. Pojmenování po Taylor Swift doufá, že se na tyto druhy a celkovou myšlenku ochrany hmyzu přenese trocha jejího lesku. Jako další důvod uvedla její vzhled. Pro Swift jsou typické její blond vlasy a červené rty. Tento hmyz je bledě žlutý s červenými detaily po celém těle. Výzkumníci ze stejné univerzity pojmenovali hmyzí druhy i po jiných celebritách. Variety zmiňuje například herce Jeffa Danielse, po kterém se od roku 2022 jmenuje hermafroditický druh červa, který zabíjí tarantule. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká I Love Your Lifestyle nebo St. Vincent.
2: V i-vysílání České televize.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než holku.
4: První vztahy. První rozhodnutí.
5: Říkal jsi, že má holku?
6: Jo.
4: A snaha zapadnout.
5: Čau.
3: To je Matyáš.
5: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.

0: Vincent, Vincent a Pils. No a teď je čas na třetí Kulturistán v rámci odpoledního On Airu na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No jak jsem slibovala, tak vám doporučím jeden festival, který se bude konat od zítřka v Brně, teda od 14. do 20. září a jmenuje se Immediatus Biennale. Je tedy druhým ročníkem mezinárodního festivalu improvizace a okamžité kompozice v tanci. Program nabídne taneční představení vyvíjená prostřednictvím okamžité kompozice vedle nových performativních konstelací, vznikajících ze živých setkání mezi místními a mezinárodními tanečními a hudebními umělci. Kromě hlavního uměleckého programu připravujeme bohatý studijní a výcvikový program, včetně dvou tanečních workshopů a série masterclassů. Tohle je tedy anotace samotného festivalu, pokud jste v Brně, nebo pokud třeba budete mít cestu do Brna, nebo pokud vás právě festival improvizace a okamžité kompozice v tanci zajímá, tak si rozhodně zajďte do Brna od 14. do 29. se tam koná druhý ročník mezinárodního festivalu Immediatus Biennale 2026. No a já tímto uzavírám tipy v rámci Kulturistánu a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Armlock a jmenuje se Halftime.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na rádiu Wave.

0: máme 16 hodin a 56 minut, což znamená, že třetí hodina našeho společného vysílání, společného on airu na rádiu Wave je téměř u konce. Dneska to teda ubíhá poměrně velkou rychlostí a to i přesto, že venku je poměrně pošmourno, i tady ve studiu už máme docela dost tmu, na což nejsem tolik zvyklá, protože jsem byla zvyklá na to, že je samozřejmě slunečno, léto a tak dále, ale musím se připravit na to, že teď už zase bude bývat častěji a teda samozřejmě, že častěji, ale spíše dřívěji tma, na což se samozřejmě vůbec netěším. Ale každopádně nechci vás nějakým způsobem taky rozesmutňovat, takže se pojďme podívat na to, co nás čeká do konce hodiny. Zaspívají nám Moses Sumney a Hayley Williams. No abyste věděli, na co se těšit v příští hodině, tak kromě skvělých tracků v našem playlistu, kromě nejrůznějších žánrů, tady máme taky Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím divadelní představení. No a taky si pustíme ukázku z podcastu Pod. Já moc doufám, že si užíváte pomalé neděle a že jste někde v teple a pijete nějaké teplé nápoje a že odpočíváte a užíváte si. Já jsem ráda, že je doprovodem vám právě vysílání Rádia Wave.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave.
0: Děláme vlny.

0: Máme přesně 17 hodin a 10 minut. Máme tady taky čtvrtou hodinu odpoledního víkendového vysílání na rádiu Wave. No a taky vám přeju krásný už podvečer. Abyste věděli, na co se můžete těšit v této hodině, tak kromě skvělého playlistu mám pro vás přichystaný i Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím divadelní představení. No a taky si pustíme ukázku z podcastu Pod. No ale teď už nás čeká novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Toby a jmenuje se Puls. Toby, neboli Tobiáš Půlkrábek, je teprve 17-letý rapper, který aktuálně vydal debutovou nahrávku Nejlepší přítel. Hostují mu na ní Loud Swan, Yantrej nebo Sosr. Podle vlastních slov ho nejvíc ovlivnil Future a rapuje od roku 2018. EPčko je ale jeho oficiálním debutem. Tak teď si teda poslechněte novinku od Tobyho s názvem Puls.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.

0: hodin a 19 minut je čas na to, aby jsme si pustili poslední ukázku v rámci odpoledního víkendového on airu, a to z podcastu Pod. Pavlína Horáková je důkazem, že čím nesmyslnější životopis máte, tím smyslnějším člověkem jste. Hostkou Elišky a Káji v podcastu Pod se stala novinářka, která je tváří Prostoru X a v minulosti zpívala operu v New Yorku. Požár v jejím srdci hoří pro lidská práva a feminismus, ale co zažihává motýly v jejím břiše? Poslouchejte podcast o lásce, sexu a intimitě na webu Rádia Wave nebo v podcastových aplikacích. Teď si tedy pustíme krátkou ukázku.
1: Člověk si neuvědomuje, jak strašně silné slovo může být. A to slovo, vypálené v určitý moment, určitým směrem, opravdu může být zraňující a už nejde vzít úplně zpátky. Hmm. Jasně, můžete se omluvit, jasně, posypete si popel, ale ve finále ta rána je hotová a musí se zacelit a někdy to trvá a někdy ta omluva, i když přijde hned, tak prostě tu ránu nezacelí. A já si prostě pamatuju, když člověk vyrůstal na gymnáziu v České Lípě, tak si opravdu pamatuju detaily, které, když jsme se o tom teď bavili na srazu třídy, tak přesně bylo vidět, že ty kluci říkali, prosím, to byla nějaká blbost. Pro ně to byla kravina. Pro mě bylo šílený, že oni se rozhodli volit Miss Ošklivis. A já jsem prostě byla třetí. A měla jsem dostat krysu a ta prej utekla a tak jsem dostala prázdnou krabici. A ty se tomu můžeme jako smát.
2: Tak já mám husinu, to je strašný.
1: Prostě vás to jako definuje. A já si pamatuju, že mi někdo řekl, hele, ty prostě můžeš být vtipná a chytrá, protože ty nebudeš hezká. To se taky do mě zarylo. A pak si pamatuju, že kluk, který se mi strašně líbil, tak mi říkal bachyně. A to jsou prostě momenty, nebo že mám moc chlupatý ruce, jo. Prostě a teď od té doby já jsem tmavovláska, ty ruce mám chlupatý tak nějak středně normálně, vlastně mi to přijde docela v pohodě.
2: Vítej v klubu.
1: Ano, tak jsme na tom stejně.
2: Ano.
1: Vlastně s Eli. A, ale vlastně zase se na sebe jako zaměříte a vlastně vám to přijde jako chyba a zpochybní vás to a mě to sebevědomí vždycky dodávalo to, co jsem v tom životě jako dělala, co jsem dokazovala, ať už to byl zpěv, nebo že jsem patřila jako v tý, jako mezi ty, řekněme, chytřejší, nebo jak to říct, prostě jsem neměla problémy ve škole, bych to řekla tak. Vystudovala jsem prostě dvě vysoké školy, tak asi nejsem úplně jako blbá, doufejme. Ale tohle byly ty věci, které mě to sebevědomí zvyšovaly a takovýhle jako kravinky, který vám někdo řekne v pubertě, protože prostě neví, ještě taky má ten mozek nedovařený, ještě není úplně hotový.
3: Teda let's be honest, někomu se nedovaří ani
1: někomu to trvá.
3: Po dovršení dospělosti.
2: Není to o věku.
1: Tak prostě řekne takovouhle věc, pro ně to nic znamená, ale nám to může ublížit.
4: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: V 17 hodin a 32 minut se společně podíváme na zprávu v sekci Wave News. Generace Z si díky influencerům na TikToku oblíbila konzervované ryby, především tuňáka a sardinky. Trend se postupně dostává i do luxusních restaurací a podle výrobců, dodavatelů a odborníků z oboru prodeje rybích konzerv prudce rostou. Zatím navíc nic nenasvědčuje tomu, že by jejich popularita měla zpomalovat. Obaly rybích konzerv jsou často barevné a originální, což z nich dělá atraktivní zboží i pro sběratele. Některé firmy si proto najímají umělce, aby ilustrovali limitované edice. Boom konzerv z části přiživuje i jejich podobnost s Pokémony, říká Luke Champion, majitel a provozovatel toronského obchodu Good Cheese v rozhovoru pro National Post. Lidé podle něj chtějí vyzkoušet všechny různé druhy ryb a mořských plodů, které jsou k dostání. Nový trend se začíná objevovat také v hudebním světě. Zpěvačka a skladatelka Audrey Hobert si například nechala zalaminovat list papíru s fotografií rybí konzervy a svým podpisem. V článku pro CNN o rostoucí oblibě konzervovaných ryb mluví také Becca Milstein, ředitelka společnosti, která uvedla limitovanou edici konzerv ve spolupráci právě s Audrey Hobert. Podle ní si rybí konzervy oblíbili i hudebníci, kteří si je berou sebou na turné nebo je mají ve svých nahrávacích studiích. Pokud vás zajímá více informací nebo pokud vás zajímají další informace z domova i ze světa, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už pokračujeme zpátky. Podívám se do našeho playlistu, máme tam například Nás čeká Anna Vaverková nebo Age. Já jsem Klára Nováková a vy posloucháte odpolední víkendový On Air na rádiu Wave.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Fucking H, Big Shell, 0161, blah, blah, blah. Old tight YJ, the prick.

0: byla Anna Vaverková a song Na Na Na. No a my teď máme poslední Kulturistán v rámci odpoledního On Airu na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Příští neděli 29. tedy za týden si můžete zajít do pražského A studia Rubín na představení V zrcadlové síni od 19.30. O čem je? Čtyři ženy diváka v komiksovém koncertu podle švédské autorky Liv Strömquist provedou džunglí dokonalých tváří na sociálních sítích, temným lesem sněhurčiny vraždy i královským dvorem císařovny Sisi. Jak je to vlastně s tím sebepojetím na Instagramu? A proč by ženy neměly usilovat o to, aby se líbily, když je naprosto zřejmé, že na tom fakt záleží? A nepadá tady něco? Pokud vás to zaujalo, pokud máte rádi tuhletu tématiku, tak si můžete zajít příští neděli pražské A studio Rubín od 19.30 představení V zrcadlové síti. A já tímto uzavírám poslední tipy dnešního dne, poslední kulturní tipy dnešního dne. Vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká, už jak tak koukám, další novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Kayflay a jmenuje se Ends.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: máme 17 hodin a 50 minut a to znamená jediné odpolední víkendový on air je u konce. Já moc děkuju, že jste ho poslouchali, moc doufám, že jsem vám zpříjemnila třeba nějakou činnost a hlavně moc doufám, že jste neděle využili k odpočinku předtím, než zítra zase začne další pracovní týden už ve velmi rychlém módu samozřejmě, protože prázdniny jsou za námi, které teda utekly neuvěřitelnou rychlostí, takže všechno se samozřejmě velmi zrychlilo a i já jsem koukala právě na zítřek, co mě čeká a je toho docela dost. Každopádně, jak říkám, jsem moc ráda, že jste si poslechli tohleto vysílání. No a budeme samozřejmě rádi, když Radio Wave budete poslouchat i dál. Já vám přeju krásný zbytek neděle, užijte si ji ještě, i když je takovéhle podzimní počasí venku. Já jsem chtěla jít běhat, ale trošku se bojím toho, že by mě něco spláchlo, někde nějaký déšť, takže asi to nechám tak a budu se věnovat svým dalším povinnostem. No a jak říkám, poslouchejte Radio Wave, já vám děkuju za poslech a od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Rádio Wave.
4: Hezký den, vítáme vás u poslechu Hergotu, pořadu, kde se dá s vážností debatovat i o těch šílenějších lidských nápadech. Dneska jsme tu ve složení Petr Wagner a
5: Dominik Čejka.
4: Za dnešní díl ovšem hned na začátek musíme poděkovat Kláře, která ho předpřipravila, takzvaně předčechrala, a tím tématem je dneska UFO. A nejlíp bychom to mohli odpálit v tomto úvodu nějakou osobnější rovinou. Dominiku, máš s touhle problematikou nějaké zkušenosti? Viděl jsi UFO nebo znáš někoho, kdo viděl UFO, nebo
5: nevím,
4: máš kontakt s vesmírnými lidmi, nebo znáš někoho, kdo má kontakt?
5: Ano, rozumím té otázce, děkuji ti za ní. Já nevím, jestli o tom můžu mluvit, Petře.
4: Tak je to teda rezervováno jen pro někoho, ta informace, jo?
5: Víš, chápu nevím, to správně. Jestli ta doba je tomu nakloněna.
4: Mm-hmm, to je pravda. Tak ty jsi se rozhodl odpovídat samozřejmě s nadsázkou, ale já mám
5: úplně tak já jsem skeptik.
4: Vážnou
5: já jsem
4: skeptik. Zkušenost. Jako.
5: Já jsem vážný skeptik.
4: Ty jsi vážný skeptik. No.
5: I want to believe.
4: No, tak není to úplně přímá osobní zkušenost, ale mám životní zkušenost, kde se moje funkce faráře protnula s tématem UFO.
5: No tak to si jako Mel Gibson.
4: Při důvěrném pastoračním rozhovoru, který samozřejmě taky nemůžu odtajnit celý, za mnou přišel člověk s důvěrou jako za farářem, že se mu nevysměju, a právě vyprávěl mi svůj příběh setkání s nějakým nevysvětlitelným jevem patrně vesmírného charakteru.
5: Aha.
4: A já jsem neměl důvod mu nevěřit, takže mně se zdálo, že to byl autentický zážitek něčeho, co se dost vymykalo. Trošku to připomínalo právě setkání s nějakým
5: jako,
4: no, nějaký typ setkání nebo svědectví o nějaké události, která měla nějakou spojitost jako s vesmírem.
5: No, mluvíš o tom,
4: na druhou stranu ten člověk to popisoval vlastně svými pocity. To, co u toho prožíval a cítil, to bylo vlastně pro něj to zásadní, což je věc, která dost často dostává v těch svědectvích jako spíš na frak, protože se spíš mluví o těch parametrech vlastně toho zážitku, o nějakém vizuálu, ale vlastně

0: jeho zážitek tohoto typu byl vlastně navázaný na to, co to v něm vyvolalo pocitově. No tak já jsem zvědavý, jestli se na tyhle ty typy zážitků taky dostane v našem dnešním rozhovoru. Teď už musíme prozradit, ale kdo přijde vlastně.
1: Moc hezky si o tom mluvil, tak přeci jenom, abych něco řekl. Já jsem kdysi, když jsem bydlel v Praze v Čimicích,
0: znám.
1: Tak na procházce mezi poli, protože už je to na kraji Prahy, tak jsem viděl kruh v obilí. Tak to je často spojováno s UFOM, že?
0: Jo.
1: Že by to podle některých mohlo UFO způsobovat.
0: Je to tak?
1: No,
0: je to
1: a všechno, co jsem podniknul, tak já jsem tam prostě přišel, jsem se tam procházel, koukal jsem na ty klasy, jestli nejsou nějakým zvláštním způsobem ohnuté, nevysvětlitelně ohnuté, nebo jestli jsou polámené, ale já vlastně nevím, jak je to s těma klasama, co je normální a co nenormální ohnutí, takže udělal jsem si procházku tím kruhem a tím to skončilo.
0: Každopádně, abychom se dostali k naší dnešní hostce, přijde za námi už za chvíli Klára Kubálková, která pracuje na doktorátu z religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a fenoménu UFO se věnovala už ve své diplomové práci, která analyzovala systém víry nového náboženského hnutí vesmírných lidí. To si možná pamatujete v 90. letech obrovský fenomén. Na téma UFO navázala právě ve své disertační práci, kde zkoumá motivace lidí k zájmu o ufologii. No, to je na úvod všechno a my si samozřejmě musíme pustit adekvátní písničku, kterou to tak nějak odpálíme. Já jsem vybral z pokladnice evangelikálních hudebních legend Larryho Normana a jeho píseň UFO a Larry má za to, že teda ten Ježíš je trošku to UFO.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.

0: To byl Larry Norman v rámci Hergotu na rádiu Wave, jeho písnička UFO, a s námi už je tady ve studiu Klára Kubálková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vy jste doktorantkou religionistiky a zabýváte se právě fenoménem UFO. Možná nemusí být na první pohled jasné, co mají společného letající talíře a náboženství, tak mohla byste nám to pro začátek trošku objasnit?
1: Létající talíře, no, potažmo potom mimozemšťané, se vyskytují zejména, pokud se zabýváme novými náboženskými hnutími, nějakým New Age, nějakými potom novějšími, ať už UFO kulty, sektami. Já neúplně ráda používám to slovo sekta, ono už to má určité zabarvení. Ale můžeme to jednoduše shrnout tak, že ten zájem o vesmír, o zájem něco, co je člověku nepoznané, prosakuje do oblasti spirituality nebo náboženství, nebo naopak je něco takového interpretované z té náboženské stránky. Jo, že tam můžeme vidět například třeba i u nějakých křesťanských skupin, hnutí, menších interpretačních skupinek, případně jednotlivců. Vždycky záleží, kdo si to jak přebere. Výklad toho, že například démony lidé pochopili jako mimozemšťany, nebo anděle pochopili jako mimozemšťani, že všechno je součástí božího stvoření, nebo naopak, že mimozemšťané jsou démoni, kteří se právě snaží někde pod Luciferem nebo jako síly temna proti tomu bohu nějak jako vystupovat, ovládat lidi, směřovat je tím negativním směrem, směřovat je k odklonu od náboženství, nebo potom třeba to, že mimozemšťané jsou nadlidské, eterické bytosti nadané nadlidskými schopnostmi, inteligencí, hlavně znalostmi, které lidstvu nejsou úplně přístupné a známé, a snaží se to právě s lidstvem sdílet a pomoct jim na jejich duchovním vzestupu nebo duchovním vývoji směrem buď k utopii, nebo čistě k duchovně pokročilé společnosti.
0: My jsme otevřeli vlastně ten rozhovor písničkou z raných 70., kde možná takový ten zájem vůbec o tuhletu tématiku stoupá, a otevřeli jsme i písni od autora, který pochází z evangelikálního prostředí a používá tu imaginary UFO trošku jako metaforu pro Ježíše jako nepostižitelnou postavu. Je to něco, co se objevuje častěji, anebo tohleto je takový jako jeho ojedinělý vtípek?
1: No. Záleží tady na pojetí, ale osobně bych řekla, že jo, objevuje se to častěji. A může tam být myšlenka, už jste říkali, že jsem se zabývala vesmírnými lidmi, respektive četla jsem jeden jejich poměrně náročný text, kdy oni berou Ježíše vlastně jako kosmickou bytost, jako nějakého pokročilého duchovního mistra, který zároveň tedy je synem stvořitele, ale zároveň je jako člověk, který působil na zemi, potom se k němu lidé vrací. A samozřejmě metafora je to výborná, pokud to chceme brát jako něco neuchopitelného, jako něco, jak to přiblížit třeba v tomto případě populaci nevěřících, neevangelikálů. A už jsem zmiňovala ten biblický výklad, ale spíš bych to tady viděla třeba někde ze spiritismu, Ježíš právě jako bytost z kosmu nebo nadaná nějakým kosmickým věděním, a která se právě potom zpětně snaží ovlivnit lidstvo, napomoct mu.
2: Pokud si to dobře pamatuju, tak v souvislosti s vesmírnými lidmi se pohybujeme na našem území někdy v 90. letech. Mě by ale zajímalo, kdy to vlastně všechno tak začalo. Co vím, tak už švýcarský psycholog Carl Gustav Jung napsal nějaké pojednání Tajemno na obzoru, tuším, že se to jmenovalo, nebo aspoň takhle to bylo vydané u nás, a to bylo v 50. letech, tak jsou to ty 50. léta minulého století, kdy toto nové pojetí začalo vznikat, nebo ta historie se datuje ještě zpátky víc do minulosti?
1: Tak teď záleží, jestli se díváme jako na UFO, jako nějaký ten předmět na obzoru. To právě adresuje Jung, který se vrací vlastně historii pozorování, popisuje, jaké objekty tam byly vidět, jak si to lidé mohli interpretovat, a vychází hodně z takového toho, že přeci jenom je to kulovitý objekt, vracíme se k tomu ideálu. Já popravdě jsem tu knížku četla, já ji moc nemusím. Věřím, že pro něco je jako využitelná, pro psychologii pravděpodobně bude. Ale
0: co vás na tom rozčiluje?
1: On, řekněme, že se zaměřuje primárně jako na ten tvar a na ten létající předmět, ale Což, jak říkám, z hlediska psychologie to smysl dává. Na druhou stranu, pokud bychom pracovali s tím, že tam doopravdy nějaký objekt prolétá, tak pravděpodobně kulový bude, čistě protože to je jako aerodynamický tvar. Takže jednak to a jednak čekala jsem, že se v té knížce jako víc pustí třeba do interpretace toho, proč by to lidé nějakým způsobem pojímali a přijde mi, že tam zůstal opravdu na tom, že to popsal a hlavně jungiánská psychologie je dobrá, ale není vhodná, pokud se snažíme jako vyzkoumat třeba motivace člověka pro to, proč by ho něco zaujalo, nebo když se snažíme vlastně cokoliv objasnit z té empirické stránky, jo, což já jako religionista se snažím.
2: Ale... A je ještě nějaká literatura, která je starší, anebo to bádání právě začíná v těch 50. letech?
1: Já jsem asi odbočila od otázky. Takhle, bádání... Jung popisuje, že něco létá, takže nějaké záznamy vidíme třeba v kronikách, že nad městem byly pozorovány nějaké objekty, nějaké jevy. Lidé si to samozřejmě nějakým způsobem interpretují. V podstatě můžeme říct, že vy něco vidíte a nějak si to přeložíte na základě toho, co to pro vás může znamenat, na základě toho, jaké používáte interpretační rámce. Takže například já, kdybych viděla paprsek světla, ve kterém sestupuje postava, tak si to můžu vyložit jako zjevení Panny Marie, jako návštěvu mimozemšťanů, jako atmosférický jev. A co bych řekla, že vyloženě zájem o ten fenomén UFO, jakožto létající neidentifikovatelný předmět, to bude spíš od těch 50. let, tam hodně zájem vzbudil právě zřícení u Roswellu, kdy tehdy se lidé začali zajímat o to, co by to mohlo představovat z té bezpečnostní stránky a potřebovali samozřejmě nějaké vysvětlení od americké vlády. U nás ta největší vlna zájmu bych řekla, že jsou 90. léta, ale především z toho důvodu, že se tomu člověk jako mohl věnovat. Jo, pronikalo větší množství literatury, došlo k nějakému uvolnění, jen prostor pro bádání prostě byl otevřenější. Co se týče literatury, která se nezaměřuje přímo na ty objekty, ale jako na mimozemšťany, to můžeme vidět vlastně už, řekněme, v multidimenzionálních nebo duchovních bytostech ve spiritismu. Máme nějaká 50. léta. Někdy okolo té doby se nám taky v knížkách Van Tassela vynořuje Ashtar Sheran, kterého si mimochodem také půjčujou potom později vesmírní lidé. A 50. a 60. léta Billy Mayer, Van Hesseman, vlastně pozorování jak objektů, ale tady ty objekty už jsou osazené posádkou mimozemšťanů nebo humanoidních bytostí, které právě jsou nadány nějakou nadlidskou inteligencí, mají nějaké znalosti, snaží se ty lidi, se kterými se kontaktují, nějakým způsobem obohatit, předat jim nějaké poznání, chtějí po nich, aby to nějak šířili, aby tím přispívali ke zlepšení světa.
0: Vy používáte pro tu problematiku celou škálu pojmů. UFO, mimozemšťané, ufologie, tohle všechno tam padne. Jak se tyhle ty termíny prolínají a co přesně označují, taky mě zajímá, jestli vůbec označování toho fenoménu prodělalo nějaký vývoj a teď třeba míříme k nějakému zpřesňování těch pojmů nebo kde se vlastně jako nacházíme. Jaké slovo taky nejčastěji používají příznivci těch myšlenek? To je ještě možná úplně jiná kategorie.
1: Já píšu, že se zajímám primárně o zájem o ufologii. To je tedy obor nebo disciplína, která není brána jako plně vědecká, což je pochopitelné ve chvíli, kdy se v nějaké disciplíně část lidí zabývá také tím, jestli existují jako mimozemské bytosti. Je těžké to uznat jako plně vědecké. Někdy se tomu nadává, že to je pseudověda, to mi taky nepřijde úplně opodstatněné. Nicméně to je obor, který se tedy věnuje zhromažďování informací, reportů, fotografií o specificky neidentifikovatelných letajících objektech, UFO. Teď došlo ke zpřesnění toho termínu na UAP, tedy neidentifikovatelný anomální fenomén, což mi přijde mnohem vhodnější. A přijde mi to mnohem vhodnější hlavně kvůli tomu, že v češtině existuje takové krásné slovo UFON, které etymologicky jsem se na to úplně nedívala, možná bych měla, ale vychází z toho, že to je posádka tedy UFA, tedy létajícího talíře. Takže když řeknete UFO, tak člověk, který je ufologem, který se zabývá čistě o ten fenomén, si nepředstaví létající talíř. Laik No, mě když řeknete UFO, tak předtím, než jsem se tím začala zabývat, tak bych si představila prostě ten letající talíř s tím zeleným mužičkem u korbidla. A potom samozřejmě mimozemšťan, což může být jak mimozemská inteligence, to je mimozemšťan, který už je jako nadaný inteligencí, který má záměry, emoce, přemýšlí jako člověk, dokáže komunikovat, dokáže se nějak vyjadřovat, nebo potom mimozemská existence nebo mimozemská bytost, což může být vlastně

0: cokoliv živoucího organického bez pozemského původu. Což já vím, že sama tady to trošičku zaměňuju, protože ona mimozemská inteligence nezní to prostě tak pěkně jako mimozemšťan.
1: A ti samotní vyznavači, tedy nevím, této nauky, nebo jak to nazvat, tak používají jaká slova? Překrývají se s těmito termíny, anebo používají nějaká jiná?
0: Tam už je to trošičku specializovanější. Co vím, tak vyloženě badatelé třeba z Záře nebo z badatelských skupin, tak ti si striktně drží to vymezení termínu. Tam to samozřejmě dává smysl. Tam UFO je prostě letající, neidentifikovatelný anomální předmět, potom většinou mimozemská bytost nebo nějaká vlastně paranormální postava. U lidí, kteří se na to dívají spíš z toho, řekněme, spirituálního hlediska, tak přijde mi, že se ani tak často nesetkáváme s tím pojmem mimozemšťana. Buď to jsou tedy jako mimozemské bytosti, nebo už je to tam zpřesněné. Tady ta myšlenka se rozvíjí teďka ve skupinách a kanálech, jako jsou Zprávy z galaxie, jako je Suena Universe, jako jsou třeba Cesty k sobě, kdy spíš bych řekla, že se vyskytuje pojem jako kosmická bytost, nebo oni hodně, někteří z lidí, kteří tam přednáší, tak operují třeba s kosmickými předky. Nebo s pojmem galaktické rodiny, kosmické rodiny. Počítá se s tím, že to je něco, co nepřišlo ze Země, co má mimozemský původ, ale přímo to slovo mimozemšťan mi nepřijde, že by se tam nějak zásadně vyskytovalo. Ale samozřejmě záleží, pokud se nebavíte vyloženě se specialistou, jako čím to on označí. Protože i u mých participantů, že začneme, co pro vás znamená UFO, nebo co vás zajímá jako okolo UFA a dostaneme se k paranormálnu, nebo se dostaneme třeba přímo k těm mimozemšťanům.
2: Já teď přemýšlím nad tím, jestli ta nechuť používat pojem mimozemšťan nebo určitá rezervovanost vůči tomu pojmu z té komunity neplyne z toho, že je to vlastně lehce pejorativní označení a nějak související se zobrazováním té tematiky v popkultuře, ve filmech a jakoby v lehké literatuře nebo science fiction literatuře, a jestli vlastně se jim nezdá, že to tím jazykem vlastně schazuje celou tu tématiku.
0: Myslím si, že jo. Minimálně u toho bádání, které se snaží být jako maximálně empirické, maximálně jako bojovat proti nějakým mizinformacím, dezinformacím, tak tam jo, protože, že jo, jak jsem říkala, mimozemšťan, zelený mužiček, šedivák, nordik a opravdu navázané na popkulturu, na filmy. Z té druhé strany si myslím, že to bude spíš snaha, aby nebyly zlehčováni okolím. Vlastně, aby nebylo, jo, toto je prostě nějaký kult, který zajímají mimozemšťani a modlí se tam k šedivákům nebo něco podobného. Tam si myslím, že to je snaha o nějakou jako důstojnost nebo o to se vymezit právě od těch, řekněme, fanoušků, dezinformátorů nebo lidí, kteří prostě se kloní k různým konspiracím nebo si z toho naopak dělají srandu.
2: Na druhou stranu, když to zase zproblematizuju obráceně, můžem si vůbec představit scénu seriózních zájemců o tématiku UFO bez té popkultury a bez těch vlivů ze science fiction literatury, nebo z těch věcí na pomezí třeba popularizačních knížek o vědě nebo o vesmíru, které zároveň mají tu otevřenou možnost třeba mimozemských civilizací, což byla věc, která se ještě před revolucí u nás mohutně četla, a já můžu zmínit tady od Denikena, který teda asi spíš koloval v těch nelegálních opisech, až po Ludvíka Součka, který se tím docela dobře etabloval svým tušením stínu a tušením souvislosti. Můžeme to vůbec myslet bez tohohle?
0: Takhle, určitě od toho můžeme oddělit toho Denikena, který vlastně v archeoastronautice už operují s tím, že Země byla navštívena nějakými bytostmi z kosmu, které potom zasahovaly do průběhu dějin, můžou třeba za megalitické stavby nebo za posuny v lidském poznání. Takže to si myslím, že od toho oddělíme. S tou vědecko-fantastickou literaturou už je to potom trošičku složitější, protože Dovolím si říct, že minimálně pro část lidí, kteří se potom tím začali seriózně zajímat, ten jejich zájem začínal právě tím, že někde něco jako dítě četli, nebo začali vlastně na základě toho přemýšlet o tom, jestli je ve vesmíru život. Třeba se od toho potom později odklonili, měli nějakou fázi věřícího, fázi skeptika, ale že to je jako docela mohutný inspirační zdroj. Takže...
1: No, mě by právě u té inspirace ještě zajímalo, jestli může být nevědomá, jestli se tam vlastně může otisknout právě ta popkultura, aniž by si ti vyznavači toho byli sami vědomi.
0: Určitě může. To už, jak jsem říkala, řekneme si UFO, napadne nás mimozemšťan, napadne nás už, že letá teda v létajícím talíři, ten má určitou podobu, napadne nás třeba, co může mít za záměry. Tady to vychází hodně z filmů a hodně taky z případu Betty a Barneyho Hillových, kteří byli asi jedním z prvních a jedním z nejvýznamnějších případů únosu mimozemšťany, nebo únosy do UFO v tomto případě. Oni měli být vzati na palubu letajícího talíře, letajícího objektu.
2: A takže potom, se bavíme o jakém období, kdy to, která to byla léta?
0: To byl tady to specificky rok 61, ale potom v 70. letech, přesný rok už si nevzpomenu, o tom vznikl velmi, velmi oblíbený film. Takže potom se samozřejmě hlavně v americkém prostředí zvedla vlna lidí, kteří tvrdili, že také byli oběťmi únosu, že také došlo k nějakému blízkému setkání, nebo že něco pozorovali, nebo že jejich známým se stalo něco podobného. A teď otázka, jestli těm lidem, to je otázka, na kterou já bohužel si nedokážu odpovědět, nemám jak, nejsem psycholog, nebyla jsem tam tehdy, ale jestli se jim stalo něco, co nedokázali pořádně vysvětlit a sáhli právě po té popkultuře a po tom, co měli v živé paměti jako po vysvětlení, nebo jestli se snažili stát jako zajímavými, kontroverzními, získat si třeba mediální pozornost, protože v té době, že jo, dostali jste se do novin, do televize, do rozhlasu a jako moc jiných možností, jak na sebe masově upoutat pozornost, nebylo.
1: Vy už jste mluvila o tom, že ty mimozemské bytosti třeba mohou napomáhat nějakému duchovnímu rozvoji. Teď jste mluvila ale o únosech. Tak by mě zajímalo, jaké jsou nejčastější představy o mimozemšťanech, jestli to jsou spíše pomocníci anebo nějaká temná síla.
0: Tady bych řekla, že jako škála těch představ, dva hlavní přístupy nebo ty dva krajní body jsou právě ti mimozemšťané nebo mimozemské bytosti, duchovní mistři, kosmičtí přátelé, cokoliv podobného, kteří se vyloženě snaží lidstvu pomoct. Na druhé straně to bych řekla, že už zacházíme spíš jako směrem třeba ke konspiracím nebo právě k inspiraci nějakými filmy, literaturou, které spíš popisují to, jak lidé byli unášeni a byly na nich prováděny experimenty, kdy to jsou bytosti, no, živočichové nebo cokoliv, co se snaží lidem škodit. A teďka otázka, jestli aktivně, jestli se snaží uškodit jako celé lidské civilizaci, nebo jestli si prostě vždycky vycucnou spole krávu a potom si vycucnou i člověka a provádí tam nějaké experimenty. No a tady mezi těmi dvěma, dovolím si říct, protipóly, se to posunuje různě, hodně do toho, už jsme se bavili o té popkultuře, takže co se v období, kdy se tohle řeší, stane jako oblíbeným důležitým, tak na tu stranu se to začne maličko překlápět. No, ono samozřejmě i ti vyloženě dobří pomáhající mimozemšťané velmi často svádí nějaký boj nebo se snaží lidstvo ochránit proti, vesmírní lidé to nazývají souhrně jako síly temna, ale proti třeba jiné konkurenční skupině mimozemšťanů, která se zase snaží škodit. Myslím, že něco takového už můžeme proložit zpět. To byla hypotéza Anunnaki od Sitchina, kdy vlastně on přichází s tím, že původ lidstva je mimozemský, že naše planeta byla vybrána nebo byla použita k tomu, aby se tady vytvořila nová rasa živočichů, tedy lidé, a to za nějakým jako konkrétním důvodem. A buď to bylo, že měli sloužit vlastně jako pracovníci v dolech a těžit kosmické palivo. Nevím, co už je přesně ten původní názor, ale setkala jsem se i s tím, že lidé měli jako sami vytvářet energii, kterou si potom ty jejich stvořitelé nebo mimozemské bytosti různé, že tam prodávali a brali si ji právě pro pohon lodí. Setkala jsem se už dokonce i s tím, že mi někdo říkal, že přímo lidé byli jako sklízeni, že byli jako jateční zvíře, jestli jako jídlo, jestli jako organická hmota, to netuším. A potom samozřejmě tady se třeba může vyskytnout nějaká skupina rebelů, takových vesmírných ekologických aktivistů, kteří si řeknou dobrá, ale tak asi bychom neměli farmařit tady na těch vytvořených nebožácích a snaží se jim pomoct, nebo tam dojde k nějakému vývoji, nebo třeba někdo ty lidi nebo tu planetu jako odkoupí. No, hodně rozšířená je ještě představa, že vlastně o planetu Zemi, včetně její lidské osádky, se vlastně vedou boje. A primárně proto, že si ji chtějí udržet a mít ji jako zdroj, a proti tomu jsou právě nějací ti ochranáři lidstva, kteří snaží to lidstvo z toho vytáhnout, chtějí mu dát třeba možnost, aby se vyvinulo, možnost, aby z toho uteklo, nebo se snaží jako zastavit režim. Ale to už potom záleží zase, kdo si to vezme, jak se na to člověk dívá, a tady právě v tom nás taky ovlivňuje. Já jsem vytáhla tady ty příklady, protože jsem je slyšela, ale vědomě o tom taky nepřemýšlím.
2: Mě ještě u toho napadá, jaký je ten nejsilnější impact, které představy se nejlépe uchytily tady u nás. Teď jsem si vzpomněl na tu aktuální dobu. V posledních letech vycházejí znova knížky Lovecraftovy, kde je teda přítomná velmi jako intenzivní hrůza z kosmu. Vlastně je to ten kosmický horor, kdy z toho vesmíru nečekáme vůbec nic hezkého. A pak do toho v loňském roce dost úspěšný film Bugonia, který vlastně trochu řeší tu problematiku, je to snímek režiséra Jorgose Latimose, jestli se nemýlím, a řeší tu problematiku, že vlastně je tu mimozemská civilizace, která se snaží to lidstvo korigovat a ono si nenechá pomoc a dopadne to potom špatně. Tak je to něco, co rezonuje s tím místním prostředím, anebo má ještě na to takové specifické jako názory, typicky české, formované českým prostředím, českou představivostí?
0: Já si přiznám, že tady u toho si nejsem úplně jistá. Já jsem se bavila v rámci své práce s docela omezenou skupinkou lidí, bylo to konkrétně 7 respondentů a nikdo z nich se tady k tomu nevyjadřoval. Ale samozřejmě otázka, pokud bychom se podívali třeba do nějakých skupin na sociálních médiích nebo do nějakého konkrétního hloučku lidí, kteří spolu tady ty témata řeší, tak to samozřejmě bude trošičku jiné. Mně přijde, že co nejčastěji vidíme, tak je právě buď to konspirační, že vlády jsou v nějakém paktu s mimozemšťany, ať už vypadají jako šediváci s tou velkou hlavou, velkýma očima, jako reptiliáni. Pamatuju si, že jeden čas, ale to nebylo české prostředí, no. Ale taky to od někud přebrali, že americké celebrity, že které z nich jsou ještírci, a to už je taky pár let dozadu. Vím, že něco takového, otázka, nakolik z recese se objevilo i o českém prezidentovi, že teda jako je ještírek.
2: No, teď o kterém, můžeme to říct?
0: Byl to Zeman. Aha. Tam těžko říct, jako nakolik to je recese, protože já se k tomu dostávám zprostředkovaně. Pokud něco vidíte na sociálních médiích, sami víte, že ne vždycky. Jednak ne všechno člověk správně předá přes ten text, jak to zamýšlel, a dost příspěvku je prostě proto, aby vyvolali reakci. No a potom řekla bych, že nám tady přetrval nějaký ohlas vesmírných lidí právě s těmi vznešenými bytostmi, s těmi pomáhajícími, kontaktujícími se, kdy vlastně vesmírní lidé komunikovali tím způsobem, že u nich došlo členů, kteří už byli na to trénovaní, měli nějaký vlastní duchovní postup a pracovali na sobě k tomu, že se dokázali skontaktovat s nějakým z přátel z vesmíru. Ti byli popisováni jako hodně ličtí, takový ti blonděti nordici, a právě navazovali tam i jako osobní vztahy, povídali si mezi sebou, radili těm lidem se životem. A tohle bych řekla, že se nám právě, jak jsem zmiňovala ty kanály, tam propisuje. Jo, že mnohdy se tam setkáváme s takovým tím, že kosmičtí přátelé nebo mý předci, někdo, kdo mě jako duchovně vede, který mi dává třeba zprávy o vesmíru, zprávy o směřování jako lidstva, směřování země. Tam jsem si všimla, že v některých případech je to navázané i jako na národní identitu. Že významné místo Česka, co se týče země, co se týče i jako toho přesahu do kosmu. To mimochodem už měli i ti vesmírní lidé, tam si myslím,
2: že... pamatuju, že to šlo do nějakých konkrétností, že třeba se vysoce cenili krtečka, třeba ano. Vesmírní lidé a tak.
0: Pamatuju si, že si tam Benda...
2: Dobře.
0: Benda v prvním díle tam říkal, že někomu snad předával desku Karla Gotta. Já tuším, že to byl Benda. Že si od něho jako vyloženě vyžádali nějakou ukázku té kultury, něco toho povznášejícího pozitivního.
1: Babičku, myslím, že tam taky
0: zmiňoval. Jo, jo. Babička, Goťa, Krteček a ještě něco. Nějaká populární česká zpěvačka v té době. Mm-hmm. Já jsem přesvědčená teda, že jim to dával Benda, ale...
1: Když už je řeč o vesmírných lidech, zajímalo by mě, jestli ta skupinka třeba značně zredukovaná, ale přesto existuje. A ještě taková doplňující otázka, jestli v současné době vlastně existují podobné skupinky, anebo jestli se to tak privatizovalo, že si to každý jede sám s klávesnicí, s rukama na klávesnici u internetu.
0: Já si myslím, že tohle bude kombinace obou. Protože vesmírní lidé ti teda tak jako zmizeli z povrchu zemského někdy v těch desátých letech, že Benda, pokud dobře vím, ještě stále žije, že se stáhl, ale na těch stránkách pořád můžete najít jako možnost si koupit od něho jako potištěnou mikinu, nebo myslím, že i DVDčka. Můžete tam přispět. Stránky jsou aktivní, ale to nevypovídá o tom, jako jak jsou aktivní ti reální členové a jestli u toho zůstali, nebo jestli si třeba našli něco, co se jim u těch vesmírných lidí líbilo a začali to hledat někde jinde. Jestli přišli do jiné skupiny, jestli si to začlenili právě do té, jak jste říkala, té privátní religiozity nebo privátní spirituality. Protože vím, že neznám jich moc osobně, už je to starší generace, ale lidé, kteří prostě komunikují s anděli. Mm-hmm. Že takovým tím už způsobem, že nejenom, že se pomodlí, ale že mají prostě nějakého anděla strážného, který s nimi jako běžně mluví, to bych řekla, že je podobné právě i těm kontaktérům. No, potom samozřejmě může existovat hrozná spousta lidí, kteří se třeba setkávají po pěti, po šesti, řeší to téma mezi sebou, třeba sdílí nějaké zážitky, ale znají se jako jenom oni osobně. No, kolikrát to jsou skupiny, které třeba můžou být uzavřenější. Vím, že existuje nějaká skupinka lidí, kteří mají vyloženě jako komunikační kanál, kde si sdílí informace o objevech a primárně teda o UFO jako těch létajících objektech, ale už to napojí na mimozemšťany, ale že ti jsou vyloženě jako soukromí, že nechtějí, aby jim do toho někdo zacházel. Je to spíš jako důležitost pro ně. Potom zároveň máte spoustu lidí, kteří se dívají na ta videa, která se třeba zabývají pouhodem člověka z kosmu, kteří nevím, nakolik se stýkají offline. Samozřejmě někdy tam větší skupiny jsou, například Sony Universe dělávají i vyloženě, myslím, že se to jmenuje UFO konference, tam se mi nikdy nepodařilo zatím dostat, vždycky mi to buď finančně nebo časově nevyšlo, ale že tam mají doopravdy vlastně halu plnou posluchačů, příznivců toho Sony, kteří se jako schází, ale jestli se schází třeba pomenším mimo tady ty akce, bohužel nedokážu říct. Zajímalo by mě to taky, ale...
2: Takže nemůžeme ani odhadovat, kolika lidí se tento typ směřování, ať už teda na pomezí spirituality a něčeho, co přesahuje spiritualitu, týká u nás?
0: Můžeme odhadnout takové ty organizovanější skupiny. Můžeme odhadnout například, kolik lidí se bude hýbat v těch přednáškových sálech na základě toho, jestli jako prodají všechny lístky na konferenci. Můžeme se dívat na počty zhlédnutí. Můžeme se dívat na počty lidí například na podorlickém setkání. To organizuje klub Záblesk a pokud si dobře pamatuju za spolupráce klubu psychotroniky a UFO. Já tam si nejsem úplně jistá, jak jsou mezi nimi vztahy.
2: A to je festival nějaký, nebo co to je?
0: Spíš formou besedy.
2: Aha.
0: Já jsem se o tom dozvěděla jednak ze stránek KP UFO a jednak KP UFO dělá vždycky tak jednou za půl, za tři čtvrtě roku besedu primárních svých členů, kam ale může přijít i veřejnost. Takže tam to právě propagovali a mám pocit, že letos jim to nevyšlo. Buď z organizačních nebo z meteorologických důvodů. Ale tam určitě se můžeme podívat.
1: To jsou jaké důvody?
2: Nepříznivá situace ve hvězdách asi.
0: Nepříznivá situace spíš v počasí.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
1: Na začátku rozhovoru jste zmínila ten posun v terminologii. Existují ještě nějaké jiné trendy, nějaké novinky na scéně, něco, co odlišuje ty současné představy od těch minulých?
0: Takhle z novinek nejdůležitější tady bude asi posun v americkém prostředí, kdy se snaží o odtajnění databází záznamů, pozorování a právě i videonahrávek. On tam trošičku nešťastný je, že jim to zrovna vyšlo do doby, kdy hrozně vzestoupila AI. Takže když se to začalo rozkrývat, začaly se objevovat jako první zprávy, tak mi spousta lidí na Instagramu začala posílat jako ty reelsy, že podívej. Já jsem si tam vždycky otevřela komentářovou sekci a půlka lidí v těch komentářích tvrdila, že to je prostě jasný AI, že se nás snaží balamutit, a druhá půlka tvrdila, že konečně na to přišli a že ti lidi, co tvrdí, že je to AI, že se nás snaží balamutit. Ale posun tam určitě je směrem ke snaze nějak institucionalizovat tady to bádání, navázat mezinárodní spolupráci, a hlavně to teďka přitáhne zájem spousty lidí, kteří by se o to třeba jinak ani nezajímali. A já věřím, že to pomůže i jako českému bádání. Minimálně jako množství příznivců nebo vznik nějakých dalších badatelských skupin nebo třeba financování pro ty současné skupiny.
2: Mně to nedá, abych se k tomu tématu nevrátil právě z toho amerického prostředí. Jaký galimatyáš v tom všem ještě způsobuje to, že, jak jste zmínila na začátku, část třeba evangelikálů považuje, jak dohodně se drží těch představ, že vlastně UFO představy jsou všechny vlastně jenom špatně pochopené zprávy o démonech, dá se říct, a teď v tu samou chvíli za současné administrativy americké se začínají uvolňovat ty materiály. Co to všechno v tom prostředí dělá? Kdo se všechno k tomu jako vyjadřuje ještě z toho politického spektra třeba? Kdo má vlastně zájem na tom, aby se to uvolnilo, kromě toho, že je jisté podezření, že to byl dost často zastírací manévr místo toho, aby se třeba uvolnili nějaké Epstein files?
0: To jsem teď chtěla říct. Já tady v tom prostředí se nepohybuju, takže já spíš co tak jako potkám třeba na sociálních médiích, ale jo, vyšlo to zrovna v takovou zajímavou dobu, kdy je možné, že by část toho byla nafejkovaná, kdy je hodně možné, že se tím zastírá právě to, že Američané volali potom, aby bylo uvolněné něco naprosto jiného. Setkala jsem se i s tím, že to nějak jako zvláštně vyšlo zrovna, když začala válka, že jestli to náhodou nemá prostě odvést pozornost pryč od Blízkého východu. A samozřejmě dokážu si představit, že specificky americké prostředí tam bude mít tu věřící skupinu a konspirátorskou skupinu a potom jako širokou veřejnost. A že se tam všechno bude nějakým zajímavým způsobem prolínat, ale musela bych se v tom prostředí víc pohybovat, protože takhle, co bych dostala, tak bych zase dostala někde ze sociálních sítí nebo z nějakých zpráv, a tam věřím, že spíš pronikne něco, co se snaží jako rozpoutat diskuzi, než jako názor běžného člověka. Ale co se týče toho, jak už jsme se bavili, že to jsou prostě démoni, satanáši, tak je potom i názor, že vlastně nic takového není, podobně jako například nejsou dinosauři, a že to je něco, co prostě buď bylo vytvořeno ďáblem proto, aby to odvedlo jako pozornost věřících, nebo že to jako vůbec není a lidi se tím zabývají jenom tak, protože prostě například dost nevěří, ale to jsou samozřejmě potom jako okrajové názory.
1: Vy ve své disertační práci chcete mimo jiné rozkrývat to, proč se vlastně někteří lidé vůbec UFOM zabývají. Proč jste si položila tuhle tu otázku, nebo proč je pro vás důležitá?
0: Už jsme se tady pozastavili nad mojí diplomovou prací. Mě tam totiž vyšlo, mě v diplomce zajímalo, jaké prvky v učení vesmírných lidí teda pro lidi byly zajímavé a jestli to má nějakou spojitost s tím, proč se to hnutí neudrželo. No, na konci jsem samozřejmě přišla na to, že jako ty prvky zajímavé byly, že to mělo potenciál se udržet a že jako důvod bude někde jinde. Tak jsem si začala hledat, dobře, chtěla bych něco, co by mi podepřelo, proč si jako běžný člověk tady o to zajímá, proč ho zaujmou mimozemšťané, proč by třeba do takového hnutí chtěl vstoupit. No a samozřejmě na téma UFO náboženství existuje strašná spousta literatury. Existuje tam jak religionistická, sociologická, ale například i z psychologie, kde už se věnují třeba pozorováním anomálních jevů nebo právě těm zážitkům únosu. ale nenašla jsem nic, co by mi dost dobře odpovídalo na to, proč teda ten běžný člověk, který se s takovým tématem setká, proč ho to zajímá, co z toho má, co mu to přináší. Protože my si krásně můžeme říct, že člověk třeba do nějakého náboženského hnutí nebo se přiklání k nějaké víře, že tady do toho vstupuje s cílem například jako hledat nějaké kognitivní uzavření, vysvětlit si svět okolo sebe, nebo se tím třeba vyrovnat s tím, že se mu něco děje, že je v nějaké těžké životní situaci a vztahovat se k nějakému rámci. Ale tady se bavíme jako o náboženství. Já jsem čekala, že to se mi tam trošku taky ukáže, ale čistě ten zájem, říkala jsem si, asi to bude popkulturou, asi to bude tím, že člověk jako vnímá něco okolo sebe. To, že to téma je poměrně, bych řekla, jako otevřené, není to nic extrémně kontroverzního do určité míry. Potom samozřejmě, pokud začneme zabíhat dál, tak nějaká kontroverze se určitě najde. Řekla jsem si teda, proč a taky, jak lidé vnímají, protože už jsme se bavili o tom vědecky zaměřeném bádání a o tom jako spirituálním proudu, který pracuje s mimozemšťany. Tak jak lidé vnímají interakci tady těch dvou nebo jejich vzájemný vztah, což se mi v těch rozhovorech neukázalo. Já jsem doufala, že lidé spustí, že no, třeba já se zajímám specificky o neidentifikovatelné objekty, specificky o anomální jevy a hrozně mi vadí prostě lidi, kteří zatím vidí aktivitu mimozemšťanů nebo kteří si to vysvětlují jako božské posly. A minimálně tady u toho vzorku, ze kterým jsem se bavila, tam to nebylo.
1: A jak jste třeba kladla ty otázky, aby zároveň byly nenávodné, jak vlastně člověk může vést ten rozhovor, aby něco takového zjistil a zároveň teda tomu člověku nic nepodsouval?
0: Já jsem doufala, že mi všechno řeknou sami, takže moje první otázka byla, jestli se o to téma, já jsem tam používala jako tematiku ufologie, ale kolikrát se už potom sklouzlo třeba k mimozemšťanům, k paranormálu, jestli se o to teda zajímají, co je na tom zajímá nejvíc, potom, jak se k tomu vlastně dostali, nebo kdy se poprvé setkali, tady v tom případě jako s ufony, že jo, záleží, s tím jsme operovali předtím, jak se k tomu teda dostali, jestli by si třeba vzpomněli na nějaké zdroje, literaturu, filmy, blízké osoby, které v tom mohly ovlivnit, nebo které k tomu přivedly. A jestli to potom hraje jako pro ně v životě nějakou roli. Ale to je samozřejmě otázka, která se pokládá blbě, protože to už je taková... A je to pro vás důležitý? No tak samozřejmě, že řeknete, že to pro vás důležité je. Nebo naopak to pro vás důležité je, ale nevíte, s kým se bavíte, protože já jsem nějaká prostě ženská z univerzity, která přijde, no, tak já píšu práci a mě jako zajímá vaše motivace k zájmu. Tak kdyby je to zajímalo, tak to nemusí připustit. Zajímalo mě třeba, jestli s tím souvisí to, že všichni ti participanti mi jako avizovali, že oni jsou racionální. Že jestli to může být tady s tím. Já si myslím, že to je spíš náhoda, že opravdu všichni ti lidi jako měli nějaké vědecké zájmy, snažili se o sebe rozvoj v tom běžném slova smyslu, ne v tom, že si přenastaví čakry. Ale jestli to může být to, že ten člověk sebe opravdu hodnotí jako racionálního, nebo jestli se snaží říct, ale já jsem racionální, nemusíte se bát, že ze mě poleze něco jako o původu lidstva z vesmíru například, nebo naopak já jsem racionální a prostě tím to pro mě končí a nebudu zabíhat třeba do věcí, kterým věřím, které si myslím, ale které nechci tady v té společnosti vytahovat. A já jsem asi odbočila od té původní otázky, mám takový nepříjemný
2: pocit. No, myslím, že tak nějak oklikou na to odpovídáme. Každopádně, co vám vlastně vyplynulo? Je něco skutečně uchopitelného z těch odpovědí?
0: Uchopitelné tam je, že všichni lidi se ve formativním věku, tedy dětství, dospívání, raná dospělost, setkali buď ze sci-fi nebo právě s archeoastronautikou, hodně mi tam jmenovali Pacnera, Součka, ale i třeba Žila Verna.
2: Aha.
0: Že setkali se prostě s tematikou buď kosmu, nebo mimozemšťanů, nebo toho, že něco ve vesmíru je a mohlo to zasáhnout do dějin. Případně se zajímali o vesmír a dostali se tam postupně k těm neidentifikovatelným objektům nebo fenoménům. A potom buď v nich tady ten zájem jako stabilně přetrval, protože třeba když máte rádi žánr vědecko-fantastický, tak těžko se vám stane, že si na 3 roky řeknete, že jako vůbec. Takže buď to přetrvalo, nebo naopak prošli nějakým obdobím víry a skepse, nebo skepse a víry. A buď se k tomu potom vrátili, nebo si uvědomili, že ten zájem jako nikdy úplně neustal. Nebo je to zase třeba jeden z mnoha zájmů, který ten participant má. Že ho zajímá elektrotechnika, psychologie, neurologie, no a jako život ve vesmíru například.
2: A takový ten případ, že by někdo měl úplně ten průlom do té problematiky skrze zážitek osobní, že by zažil něco, co si nemohl jinak vysvětlit a začal hledat tímto směrem?
0: Mám jednoho participanta, ale tam zájem o tu problematiku se spustil tím, že měl osobní zážitek, ale on už předtím měl nějaké jako předporozumění, díval se na to také už z toho vědeckého hlediska spíš přes psychologii, psychiatrii, kdy ale, aby si ten zážitek objasnil, tak sahal už ke konkrétní literatuře. Doporučoval mi přímo dílo, které propojuje jako zážitky únosu a šamanismus. Že vlastně v tom procesu únosu a v šamanském zasvěcení jsou podobné prvky. Uhum. A ten mi přímo říkal, že si to interpretoval skrz tady to. Pak jsem tam zase měla pána, který mi sdílal, že tady jako měl zážitek, že pozoroval UFO, rychle k tomu vyjel, no ale byly to světla z diskotéky. Takže, ale ten tím podepíral taky svoji zvídavost, že se prostě zajímá o spoustu věcí a tady to si prostě pamatuje, tomu vyvstalo. Ale vyloženě takhle, že by neměli jinak, nebo že by to pro ně bylo nejschudnější vysvětlení, ne. Spíš tam hodně vystoupilo to, že si myslí, myslím, že mi to řekli úplně všichni participanti, že lidi mají potřebu něčemu věřit, že potřebují nějakou jistotu, potřebují nějaký zastřešující rámec, nějaké transcendentno, něco, k čemu se jako můžou vztahovat, čím si můžou jako vysvětlovat. Vysvětlovat svět okolo sebe, odpovídat si na takové ty složité otázky, kde jsme se vzali, co je smysl života, a buď sahají k náboženství, nebo potom k různým pseudonáboženským, kvazináboženským věcem, mezi kterými můžou být například nebezpečné sekty, to jak UFO sekty, UFO kulty, tak i mainstreamové náboženství, nebo nějaké drobnější náboženství, nebo nějaké prvky spirituality.
1: Mě by zajímala ještě ta zkušenost toho prvně zmíněného pána. Nakolik byl ten zážitek neuchopitelný a otevřený různým interpretacím, že opravdu musel hledat, jak ho uchopit a do jaké míry byl, řekněme, jednoznačně propojen s tou obrazotvorností nebo myšlenkami, které s ufologií souvisí, že právě sáhnul automaticky, nebo ne automaticky, ale přirozeně po tomto vysvětlení.
0: Tady to trošku komplikuje, že to už bylo jako spíš v dospělém věku, takže tam bylo nějaké předporozumění. Takže on měl nějakou představu o tom, že existuje něco jako únos do UFO, samozřejmě tomu jako tehdy nevěřil, ale věřil nebo věří tomu, že prostě není jenom ten fyzický svět, který vidíme, hmatáme a dokážeme ho naprosto jednoznačně dokázat, že je i něco výš, že nějaké, já tady v tom případě bych to popsala asi jako multidimenzionální bytosti nebo nehmotné, nadpřirozené, že něco takového je. A stalo se mu, já to teďka trošku zkráceně parafrázuju, že prostě usnul a byl přenesen na palubu něčeho, co mohlo být jako letajský objekt, ale zároveň to mohla být nějaká jiná úroveň bytí. Setkal se s nějakými bytostmi, které s ním komunikovaly způsobem, který je poměrně typický právě pro ty únosy, které vizuálně taky vypadaly způsobem, který je tady s tím srovnatelný. A on si to nejdřív vysvětloval jako věci spíš nemimozemského rázu a potom právě spíš se vztahoval jako k tomu šamanskému zasvěcení z té stránky psychologie, nevím, jestli mi specificky jmenoval Junga, ale tady to je právě místo, kde si myslím, že by byl aplikovatelný. A až potom, kdy se věnoval jako šamanským zasvěcením a transcendentním zážitkům, tak se dostal k té publikaci a právě si řekl, že to hodně popisuje i jeho osobní zážitek.
2: Mě by ještě strašně zajímalo, jak se život těch recipientů proměnil i z té praktické stránky. Kromě toho, že tohle zůstává jejich zájmem, možná by nechtěli, abychom tomu říkali koníček, ale je to prostě životní zájem, tak jestli to má třeba úplně nějaké praktické výsledky v životě, nějaké nové rituály, nové způsoby, nový přístup k životu, ke stravování třeba, nebo něco takového.
0: Tady u těch konkrétních lidí ne. Říkám, já jsem trošku doufala, že se mi tam ukáže něco, že třeba mají rituály, nebo že nějak pozměnili svůj život, nebo že pozměnili svůj náhled na život, ale z drtivé většiny nezažívají ani nějaké jako tření s okolím, nepovažují to téma za nějaké jako zásadně kontroverzní nebo společensky nežádané. Jo, že spíš, že to je něco, jo, lidi se o tom rádi pobaví, je to takové jako zábavné, já se o tom taky rád s někým popovídám, ale jako sám to úplně nevytahuju, záleží v jakém jsem společnosti. Jeden participant teda to za kontroverzní považuje, že se snaží jako, že ho to zajímá, ale snaží se to oddělit od svojí jako běžné každodenní identity. Ale nejvýraznější ovlivnění života bych řekla, že bylo u pána, který byl v mládí členem radioamatérského kroužku. Že on četl sci-fi a to ho inspirovalo k zájmu o vesmír, k zájmu o astronautiku a snažil se si přímo sestrojovat jako přijímače a tím něco zachytit. Ale co jsem pochopila, tak potom v dospělosti už od toho opustil, že tam to bylo spíš směrem toho koníčku, ale že mu to hodně utvářelo právě to směřování, co se týče hobby, co se týče trávení volného času. Spíš bych řekla, že tak jako hodnotí, že mají potřebu tomu světu nějak rozumět, potřebu se nějak dovzdělávat, i tady v té oblasti, ale třeba v nějakých souvisejících. Protože samozřejmě, pokud si chcete ověřit, že teda mimozemské existence někde ve vesmíru jsou, tak musíte něco málo vědět o vesmíru, o planetách, o biologii, o fyzice, astronautice, astrofyzice. Případně potom ti lidé se vyrovnávají s tím, že je zajímají jako paranormální zážitky, ale to tam mám u dvou lidí, shodou náhod oba dva studenti společenských věd, kteří už jsou cvičení k tomu vnímat svět určitým způsobem, nějakým způsobem si ho vykládat a nějakým způsobem si interpretovat vlastní zážitek. Takže je jako zajímá paranormálno, u jedné tam byl, že má prostě ráda duchařské historky, vyhledává, to označila jako energeticky významná místa, ale jako v uvozovkách. Jo, že je to prostě ta atmosféra a ten pocit, ale že ona prostě ví, že to dělá proto, že k tomu má z dětství nějaký vztah, že členka rodiny prostě vyprávěla historky, má s ní jako zážitky, nevnímá třeba vůbec rozpor, že tady ta členka rodiny by se neseděla třeba s lidma, kteří se věnují vyloženě UFO jako baratelsky, ale že vlastně ona si potřebuje všechno vysvětlit, ona musí mít všechno uzavřené. Takže jí se líbí představa, že by tam něco jako bylo. Dávala mi příklad, že když nějak divně jako fouká, hýbou se obrazy, divně lítá plamínek, že první probleskne aha duch, ale potom si to okamžitě zracionalizuje, okamžitě hledá jako vysvětlení. Takže to tak jako, no, že já jsem jako pověrčivá, ale racionálně vím, že bych být jako neměla, vím, že to je kognitivní zkreslení, vím, že mám bias, ale nějak se toho jako nemůžu zbavit.
1: Mm-hmm. Náboženství, asi se to nedá říct obecně, je pro mnoho lidí taky zdrojem nějaké útěchy. Myslím si, že to mohlo platit i možná pro vesmírné lidi. Je tato potřeba i u těch lidí, které jste zpovídala?
0: Takhle potřeba získat nějaké jako odpovědi, objasnit si svět okolo sebe určitě, ale nějak se jim to neprovázelo s tím náboženstvím, spíš vlastní zvídavostí s tou sekulární stránkou života, že se snaží jako dovzdělávat, zajímá je věda, výzkum, zajímají jako třeba klinická nebo vědecká vysvětlení, ale oni to u těch ostatních lidí, jak už jsem předesílala, vlastně vnímají. Oni, no, tak já jako věřící nejsem, v rodině třeba věřící lidi mám, ale pro mě to nějak jako důležité není. Já jsem asi nejspíš agnostik, ale dokážu si představit, proč třeba lidi konvertují, nebo proč se stávají součástmi nějakých skupin, nebo naopak proč věří v konspirační teorie, protože ti ostatní lidé, protože k sobě to nevztahují, jejich identita je pro ně prostě, jak to na mě působí, vyřešená, ale dokážou jako kriticky pohlednout na ten zbytek společnosti nebo na osoby ve svém okolí a určitě ano, že tam je prostě nějaká potřeba, kterou to náboženství kompenzuje. Jak už jsem říkala, uchopit svět okolo sebe, vysvětlit si tíživé otázky, vyrovnat se třeba řekněme, s nějakou složitější životní událostí. To je klasický náboženský coping. Někdo mi zemře, já potřebuji vědět, že to mělo nějaký smysl. Onemocním, potřebuji vědět, že to mělo nějaký smysl. Nebo naopak potom někdo mě ukřivdil, něco špatného se stalo. A já buď potřebuji vědět, že to pro mě jako bylo dobré, že mě to má někam posunout, nebo naopak potřebuji vědět, že za to někdo jiný může. Jo? Vlastně zorientovat se v tom. No a to se nám krásně dá napojit právě tady na tu víru, že buď děje se mi něco dobrého, protože na sobě pracuju, protože mi třeba v tomhle případě vesmířané pomáhají, a děje se něco špatného, protože tam se někde spikly temné síly a pracuju na tom, aby všemu lidstvu jako bylo špatně, ale pořád je to vysvětlení, pořád to je nějaké kognitivní uzavření, pořád to prostě poskytuje jistotu.
2: Já myslím, že tou jistotou můžeme uzavřít i dnešní povídání. Kláro, my vám moc děkujeme, že jste přijela k nám do Hergotu a že jsme mohli probrat tuhle tématiku, která podle mě je čím dál. A my vám moc děkujeme, že jste přijela k nám do Hergotu a že jsme mohli probrat tuhle tématiku, která podle mě je čím dál aktuálnější a bude se nám v nějakých

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Čelisti.
1: Čelisti.
0: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: je to hnus?
1: To se nemělo stát! Měl si žít stejně jako Hanička! Měl. Začíná tenhle kritický magazín, čili s tím Vítek Švárc!
0: Nazdár!
1: To máš ty skál!
2: No čau!
1: Ale Stuchlý a samozřejmě taky Richard, ale my to ještě předsadíme,
0: přátelé. Pražský Tesařík!
1: Samozřejmě nemohlo se stát nic důležitějšího, než to úmrtí Richarda Tesaříka.
0: No, ale mohlo.
1: Ale přátelé, přece jen tady rubrika týdne zmídlená neplatí! Zároveň trošku rubrika Chalnovská a oni mi otevřeli rakev. Tělo Jana Masaryka v hrobce zmídlenělo, Vítko, to je neuvěřitelný!
0: Jen tím všichni ty etické otázky, jako mělo se to stát, měla se ta exhumace konat, neměla, ale ta všechno přebyla ta informace, že tělo Jana Masaryka vlivem teda spodní vody a vlhkosti v rakvi se zmídelnilo.
1: Ono se tomu říká, podobně jako v případě Tomáše Stýskala, vlastně taková jako přirozená konzervace, jo? Ale pozor, tento zmídelnění neboli adipocír, jo? Adipocír.

0: Nebo sír. Sír.
1: Ten mrtvolný vosk, to má jako řekněme to, dá se přeměna tkání v bělavou, jakousi mazlavou hmotu.
2: No, je to tak, ano, k tomu dochází pouze ve vlhkém prostředí bez přístupu vzduchu.
1: Tady vrstvy
2: v nějakých málo propustných jílovitých půdách, to znám, tyhle půdy, to mám rád.
1: Jo. A popsal to tady ten hladík, jo, s tím, že tu ostatku nedošlo k hnilobě. Vítko, uklidnil tě trošičku, hnilobě nedošlo.
0: Já jsem zároveň uklidněný tím, my všichni víme, že Jan Masaryk vlastně měl rád to mejdlo, že jo.
1: Přesně tak.
0: To non-stop mejdlo.
1: Naše vnitřní prostě zmídelnění a hniloba, ta tady ale zavládne totálně. Mega rybka tam v Karviné, přátelé.
0: Oj.
1: Zemřel spoluzakladatel kapely Jojo Band, Richard Tesaří, krásných 80 let, ale taky hrál v Řebejkovi, pár filmů. O tom se dneska povíme.
0: To je to slabší část jeho kariéry.
1: Na tělo hrál, na tělo.
0: Učinkoval muzika,
2: hodně na tělo, no.
0: Ten jeho krásný chraplavý hlas nás provázel, čeli jsme vlastně roky, bude nám velice chybět. Jojo Band, největší česká kapela.
1: Rybitví, a tam to bude není špatný, ale dneska se ještě zahrajeme. Jak pojedeme do Afriky, jo?
0: Ty se odstím, že Rybitví brzo.
1: To si píš, rybka bič boží, ale zemřela taky herečka Hana Pastýříková. Slyším to ticho, to rozhlasový ticho, jak nikdo neví, o koho jde. Samozřejmě známá z Mojera Zemana a taky z Leta s kovbojem. Ta její role, ta Taťana Svidnická.
0: Ale v Mimikrách samozřejmě nádherný díl, že jo, kapela bič boží, teda ten velký hit bič boží, který ona účinkovala. Myslím, že tam trošku měla nějaký opletačky s drogama.
1: Zavinovač se tam jako miminka.
2: Pasovala.
1: Pasovala. Taky pasovala.
2: Na rytíře.
1: A taky hledala dolní mámu. Co to je dolní a horní máma, Vítku? Kterou máš teďka radši?
0: Ale mám tu střední mámu.
1: Tu střední mámu.
0: To je stabilnější, to střední
1: mámu. Pozor, já bych chtěl ještě dodat, že debut před filmovou kamerou si odbyla v roce 62 a to ve filmu Vánice režiséra Čenka Duby. To je někdo od Masa, ne? Blisi ho, Vláďa Duba!
0: Neznám.
1: Rybka Tajny, jo. Bohatý influencer, 43 let, zemřel po zvětšení penisu Tomáku. Asi to střídal. Byl pohřben ve Zlaté Rakvi, nebo rád by to střídal. Ale nemoh. Zvětšoval, no, ale embolie. Pozor, přišla embolie.
2: No prostě napadlo to v Tajsku, tato operace, tenhle kosmetický zákrok, který teda dopadl tragicky a rozhodl se teda, když si tam užíval, takže si na nejmenované klinice injekčně do svého orgánu vpraví 40 ml kyseliny hyaluronové a lidokainu.
1: A to my ti vpravíme taky, to máku dneska. Směs. Ale do krku, rovnou do aorty mu to nadspí.
0: On si podobně jako ale říkal Denisy nebo Ego.
1: Jo, no, samozřejmě.
0: A byl to teda britsko-nigerijský influencer, jo.
1: Ego, ale větší než ten orgán, ne?
0: Teda výrazně,
1: takové. Zdá
0: se, i když po té smrti možná se to vyrovnalo, ale jenom na chvíli.
1: Víc toho hyaluronu. Prosím tě, rubrika Ježiš, to je smrad, bizarní sra v New Yorku, koukám samozřejmě na US Open, Sabalenková přerušila zápas kvůli zápachu z publika, smrad z lidí.
0: US Open je vlastně specifický turnaj, to není žádný Wimbledon, takový ten upravený jahody,
1: žádná klásyně, tam se řve,
0: tam je z té ulice cítit úplně všechno, teda včetně intenzivní vůně marihuany, což teda zřejmě byla ta vůně, která zarazila i tenistku Sabalenkovou, která na chvilku vlastně zastavila to utkání, říká, to si snad
1: já vždycky říkám Pleštilovi, když tady je, prosím tě, je složitý zvládat takový zápach, když se zrovna snažíte podávat nejlepší výkon. A ona to nereflektuje nějak.
0: On se minule omluvil, že se nemýl.
2: Lidas to po marihuaně podává ten nejlepší výkon.
1: No,
0: jamajští teniste tam bohužel nebyli.
1: Rubrika Kdo jinému jámu kopá. Prosím tě, v Maďarsku, kde jinde, taky se po Tárovsku takzvaně konal tradiční závod v kopání hrobů. Máme to tady skoro každý rok, takže 9. ročník, krásné město Něrgešúfalu.
0: Prosím vás, letos se neumístili hrobaři Soumouce, který tuším před třema rokama přivezli krásný bronz. Hele, je důležitý vykopat tu jámu širokou, 80 cm hlubokou, 1,6 metru, ale nejenom ji vykopat, ale pak ji i zakopat.
2: A musí být úhledná a navíc se soutěžící letos potýkali se značným horkem a suchou půdou.
0: A kdo vyhrál
2: teda? Robert Naď a Láslo Kiš.
1: No to Kiš se Kiš. Perský Kiš, papejte Kiš.
0: Ale a vyhráli 13
1: 000 korun. Hodina 21 minut, to je krásný, ale 200 000 forintů, jaj!
2: 13 000 vedou se šábly.
0: A soutěž zorganizovaná Maďarskou asociací správců a provozovatelů hřbitovů.
1: To se malo víta provozuje i čelisti, přátelé. My jsme s ním udělali deal, my je milujeme.
0: Hrobaři českého filmu.
1: Jistě, rubrika Sudička ještě na závěr tohoto vstupu. Dopadli muže, jo, to je každou chvíli, ale pozor. Dopadli muže, který v noci v bytě na Plzeňsku stál u postele dívky. Spletl jsem se, tvrdil. Já jsem se spletl mnohokrát, ale v tomhle teda zatím ještě ne.
0: Těžko říct, jako on se do toho bytu dostal, že byt byl nezamčený, stál bez hnutí, ničeho se v tom bytě nedotýkal, a když se ta dívka zbudila, viděla, tak začala pochopitelně křičet. On utekl a zamkl domovní dveře zvenčí, teda.
1: To je fantastické, protože situaci popsala paní Červenková. Policisté následně zjistili, že mu v bytě nic ten muž v bytě nic neukradl, ale taky ani na nic nesahal.
0: To dobrý člověk.
2: To dělal.
1: Tobáku na nic tady nesahej, proboha!

0: No tady zrovna mě Belmondo píše, tohle pohled z Rumunska.
1: Každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
2: Já přiznám, že ne úplně, ale...
1: A proč? Vy jste blbej?

0: amerických punk rockerů The Thermals. Good morning, fellow scavengers. A já už otvírám Koňský výsek, už je to zase tady rubrika Konibar. Muž na Brzeňsku, podle policie neuposlechl výzvu ke kontrole, nasedl na koně a pokusil se ujet. Hlídka ho ale dostihla po několika desítkách metrů.
1: Hele, nadýchal 1,8.
0: Žádnej žokej.
1: Nadýchal 1,8, ale pak se navíc ukázalo, že se na koni nebezpečně projížděl obcí už vlastně předtím a že si přitom spadl a poranil si hlavu.
0: 1,8 promile, to
2: tam je taky nulová tolerance na jízdu na koni.
0: Pochopitelně, on uzřel trošku boha zároveň.
3: Myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně.
0: Existuje Bůh. Hřebejkovina totální. Hladový zloděj ukradl z prodejních automatů na jihu Čech vepřová kolena.
1: Ale ta škoda vlastně by činila 900 korun, kdyby ukradl jenom ty kolena, ale on i poničil prodejní automaty v ulici Na Vyhlídce v Kaplici na Českokrumlovsku. Takže ta škoda činí dohromady Tomáku
2: 4 miliony. Za 4 kolena, hele.
1: Drahý, viď?
0: 4 kolena, ale 5 let. To je podle mě ideální
1: 4
0: poměr.
1: Kolena a jeden pohřeb.
0: To je vždycky rubrika Vratné lahve. Prosím, co se stalo v Olomouci, na hotelu v Olomouci?
1: Já jsem to moc nepochopil, to je pro Tomáka silně tohle.
0: Velká přepravková loupež. No, tak je animák,
2: muž se ženou, v Olomouci tady odcizili z hypermarketu téměř 50 přepravek.
0: Se to povedlo?
2: Z nich na louce vysypali přes 900 pivních lahví. To se mi líbí, že pak byl jako důslední, no, že teda chtěli je vrátit zvlášť a využili k tomu i služeb jednoho z místních bezdomovců.
1: To je zajímavý business model.
0: Zvlášť, každou zvlášť teda opravdu, co budeme vracet my? Budeme vracet vinily, všech 900 vinily.
1: My budeme vracet průkazky soudnosti.
0: Rubrika To jsou jména. Zase koně mi ukázali, kdo opravdu jsem. Jo. To není tak podstatná informace jako to, že to říká šperkařka s nádherným jménem Martina Rosenberg Šmíra. Je to Šmíra?
2: Hlavně představuje svou dosud nejosobnější kolekci. Já se jako odmítám představovat, co to vlastně znamená.
1: No, prostě,
2: a kde jí hledat, v jakých zákoutích internetu.
0: Radši jdem do Rajčáta zase. Brno zase. Rubrika Mičurin. Zloději přišli se sekerou, pěstitel vytáhl nůž. Tam se přivostřuje strašně v tom Brně poslední.
1: Ale pozor, tam
0: nebyla šárka.
1: Zelenina jde nahoru, podobně jako pohonné hmoty.
2: Jenom z pěstování úplně jiných plodin takovéhle
1: šarvátky. Už to dorazilo i k okurkám a rajčatům.
0: Okurky, rajčata, papriky na zahradě rodinného domku. Lákavé výpěstky.
1: Lákavé výpěstky, který když majitel viděl, že jsou ohrožený dvojicí nenechavců, tak teda vytáhl nůž, protože byl ozbrojen. Ale jak se záhy ukázalo, bohužel ozbrojen byl i jeden z labků, který měl pro změnu sekeru, takže hrozilo krve prolití.
0: A jak to napadlo?
2: No naštěstí teda k použití sečné ani bodnořezné zbraně nedošlo. Majitel pouze zloděje dostihl a snažil se jej na místě zadržet a během potyčky skončili na zemi, ale to už na místo směřovali přivolané policejní hlídky.
1: A zlodějna
2: asi bylo,
0: 1,24, aspoň to vždycky přes jedničku, ale proti tomu tady máme standardně, to je úplný prac takzvaně.
1: Moh na koni je to.
0: Závěrečná rubrika Jazyk blues, prosím tě, jo. Cucina. A to by říkali Tomáku Cucina na střední.
2: No, lameskanská přezdívka. No.
0: Ježišmarja. Taková Vejnyho záležitost, tohleto Číňanka zafinancovala Vejnymu seriál, teda, aby v něm mohla líbat, aby se mohla líbat s oblíbeným hercem. A ten herec, Tečunk.
1: Jo, je to, prosím vás, 23-letý herec Čung, který není příliš známý, takže vlastně byl trošku polichocený, když ona ho obsadila do seriálu, který sama financovala, sama napsala.
0: Chtěl být na blízku, prostě.
1: Ten produkční štáb upozorňoval, že těch asi 60 týbacích scén
0: je trochu hodně.
1: Ale tvrdila, že ne.
0: A je to dramaturgicky obhajitelný, ne?
2: 60 scén na 50 dílů, to mě to přijde vyvážené.
1: Kolik líbacích scén v seriálu Na tělo, schválně?
2: No, tak jako ze začátku ne mnoho
1: a pak to
0: najízdí. On si pak jako stěžoval trošičku, že to natáčení bylo až jako nepříjemné.
1: To se nedivím.
0: Neboť žena často navíc ještě překračovala hranice, tak říkajíc běžné herecké intimity. Uvedl to singapurský web Mothership!
2: A ten musí
0: vědět. Take over the Mothership, matko! Takže maminka, scenáristka, dramaturgině a soupeř zároveň.
1: Střední maminka, vyšší, nižší, horní, dolní.
0: To jsou nervy!

0: No, už jedou hleny, hleny ven.
1: Jak to stihnete takhle psát?
2: Interes gigantičný. Prosím vás. Gigantičný.
3: Tady v Praze, jo.
1: Co pak tady žije tolik Poláků?
2: Češi, právě, všechno. A píšu z Berna, Ostravy.
3: Až z Ostravy.
2: Všechno svoje z Republiky České. Všechno, ode všech.
3: Tak se vám u nás žije dobře, ne?
2: Ještě Polska nezginěla.

0: bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan.
1: Choď preč!
2: Těžce ďábelská zážitost! Diabolical, The Epstein Fast, to byly samozřejmě Temples, o který si takzvaně píšete, že jdete na ryby. No nedivím se, už vás domácněli. Takže pozor, Epstein, jo, je to tady. Diabolical, další dokument, tentokrát HBO Max, režie Justin Stevens, vlastně v tom 90-minutovém australském importu se pokouší prokopat skrz nějaký nově otajněný vyšetřovací spisy, miliony a miliony, tak samozřejmě redigovaných stránek, jinak ceněná reportérka Grace Tobin skrze ně se pokouší mapovat nějaký jako mechanismy, ty zvrácený sítě, i jako politicko-právní, teda selhání institucí samozřejmě, který Epsteina dekády chránili. Ten dokument se zabývá nějakýma, jak samotnýma zločinama, tak nějakou tou sítí elit i kontroverzní jeho smrtí. Obsahuje samozřejmě bolestivý výpovědi z první ruky teda od obětí. Mají tam Epsteinova bratra Marka, právníka Davida Shena, novináře politické osobnosti. Nějaká snaha a dobrý úmysly tam nepochybně jsou. Nicméně pro mě to vlastně dost mdlej update. Ten film nabízí jenom málo nějakých nových pádných důkazů nebo převratných informací, zůstává takovým jako středně relevantním zhrnutím.
1: Jo, to je vlastně dokument, který vám nikdy nevysvětlí, proč byl vlastně natočený. Krom toho, že ta kauza je živá, je strašně jako, má strašně dalekosáhlý důsledky po celém světě, vlastně i pro Donalda Trumpa, který mu v podstatě jako podráží popularitu velmi výrazným způsobem, což ten dokument ukazuje ve druhé polovině, která je trošku zajímavější, trošku živější, protože se vlastně vrací k tomu, co se dělo po Epsteinově smrti a klade si i nějaký otázky spojený vlastně s tím, kam tahle ta kauza směřuje, kam se bude vyvíjet, ale teda ta první polovina, která je rekapitulací jakýhosi prostě Epsteinova modu operandi toho případu, tak je opravdu jenom jako chabým odvarem dokumentu, který byl před časem na Netflixu, dokumentu Nechutně bohatý, moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina, který byl podstatně líp jako vyrešeršovaný, měl podstatně působivější ty výpovědi. Já jsem si tady občas říkal, že vlastně nechápu tu reportérku, protože jediné, co se o ní dozvíme o jejich motivacích, je, že to je sympatická australská reportérka, jaký nazve jeden z těch lidí. A vlastně trošku jsem rozpačitý i z volby některých respondentů, to, že tam trávíme čas s jakýmsi nahodilým fanouškem hnutí MAGA, který projde nějakým jako vystřízlivěním, moc to nepřináší vlastně zajímavého, spíš to působí jako takový dokument vmezeřený do nějakého jako volného času, než k něčemu dojde.
2: Australani taky chtějí mít prostě svůj film o Epsteinovi. No, jo. Ale jako u toho si říkáte, hlavně té první půlky bylo už jako všechno řečený, ano, jo, po vlně těch projektů, jak se zmiňoval Filter Rich 6 let zpátky na Netflixu, nebo různých samozřejmě investigativních podcastů, různě to působí jako taková zvláštně nastavovaná kaše, oni nedokážou generovat nějaký nový kontext, pochopitelně zůstaví u takového jako samozřejmě důležitého, ale dost jako bezpečného, ta rozhořčení nad tím, jak systém chrání mocný, což je jako vždycky důležitý, ale přišlo mi to jako too little too late.
1: No, zároveň se to snaží vlastně říct, že ta Amerika v tomhle zoufale zaostává za zbytkem světa, který je jako podstatně radikálnější, vytváří to tam nějaký takový náznak toho velkého spiknutí, který tam bezesporu je, ale je to vlastně jenom v tom, že se zeptají nějakého člověka, který to viděl, jestli viděl teda ty jména, a on řekne ano, viděl jsem je. A to je vlastně všechno, co teď se dá říct, protože velká část Epstein Files vlastně ještě nebyla zveřejněná, zůstala asi 33 miliony.
2: Hodně zredigovaný to vypadalo, hodně zredigovaný.
1: První várka byla teda krásně začerněná. Musím říct, že vlastně fakt nechápu jako funkci tohle dokumentu, je to prostě spíš takový ten jako ambient streamovacích platform, zase další.
2: Ale zase ta korunní princezna norská, ta Mette Marit. Taky s tím, však Marit
1: to
2: věci.
1: To trošku zametla teda pod koberec, bych řekl.
2: Je to tak, přátelé.
1: A ty norové se nedají, ale.
2: Nedaj. Prosím vás, Interpol teďka zní trošku jako Aphex Twin, ale a trochu jako Gorillaz. A je to pěkný.
1: Nevadí, ne?
2: No tak pojď!

0: to vyšetřoval v té kléry, na Biltazar se stryskal. Ten je nejzkušenější člověk. Kdo jiný by měl přinést do vysílání rádia Chlejv trošku tý naděje než právě Tomák? Na Hongjin a korejský akční sci-fi Hope. Pořádný 3 hodinky. Skáno do české distribuce. Tak co ty, hlavo?
1: Hele, no jako tý naděje v tomhle, v týhletý vesnice Hope Harbor poblíž severokorejských hranic příliš není, protože hned na začátku se teda místní náčelník policejní sejde se skupinkou lovců prostřed polí, kde na cestě leží úplně rozervaný kus dobytku a tak se
0: přemítej,
1: kdo by to mohl udělat, dochází k tomu, že možná tygr, a pak se asi 90 minut ukazuje poměrně působivým způsobem, že tygr to teda rozhodně není. A co je na tý jako úvodní, řekněme, půlce filmu zhruba pozoruhodný, že vlastně celou dobu nevidíme to jako monstrum, o kterém teda víme nebo tušíme, že přijde, ale spíše jako ty následky toho jeho destruktivního činu, ale přesto ta první půlka je takovej, on že ho se proslal ten režisér těma docela syrovejma takovýma thrillerama a tady vtahuje do toho žánru monster filmu takovej, řekněme, hodně akční a poměrně syrovej survival thriller, a který teda samozřejmě tak jako jak to Korejci mají ve zvyku, míchá se patřičnýma dávkama takového toho zemitýho obroublýho humoru, ale místama jako myslím obzvlášť druhý půl je velice poťouchle a dobře funguje, a pak v té druhý půli se začnou dít jako různý věci, jo, tam se
0: k
1: tomu odhalení teda, co je to monstrum zač, to nechci úplně prozrazovat, ale jenom jako, že se mění ten tón, trošku se mění i prostředí, z toho městečka se jako ta akce odehrává v lese, jako ten film jede skoro nonstop, ale
0: zabílý ho dne navíc zatočit, to je hezký, jo, na tom, sluníčko, to se mi líbí.
1: No, sluníčka tam trochu je, ale naděje málo, a zeleně tam je teda hodně. A jako pak vlastně se jako do toho začnou promítat jako žánry jako prostě taková trošku jako epická sci-fi a věci, které jako by se možná úplně nečekali ze skvělýma takovýma těma svýma, řekněme, neduhama až kliše, takových těch, kterých jsou žánrů fantasy a sci-fi, ale zároveň jako máme pocit, že on s tím samozřejmě pracuje velmi jako poťouchle, že to jako, když je to patetický, nebo když mají jako o jakýsi jako střed z jinakostí, nebo o nějaký takový typ překvapivýho zratu, tak vlastně furt tam jako zůstává kus nějaký nejistoty, jako, jak on to vlastně myslí, což mě na tom jako bavilo, ono samozřejmě takový, to jako se trochu nabízí točíst jako nějakou metaforu toho neklidného života na té prostě hranici se Severní Koreou, nějaký paranoia, mnohem spíš jako je lepší točíst jako nějaký, řekněme, nějaký 70-kový B-čkový radostně akční prostě žánrový film, jo, že ta prostě směska jako na mě teda fungovala hlavně tím, jakou prostě jako dravou energii to v sobě má, nějaký jako radostní pohazování nápady a změnami tónu a prostě 10 minut budujeme spektakulární honičku a pak ji utneme doslova. Doslova jako a šíleně.
0: Brav, jasně. Vítku, protože to byl 5. film tehdy v Cannes, takže si vydržel půlku, nedal se nic jiného dělat. A co ti byly pocity?
2: Myslím, že 2 hodiny. Hele, já jsem si u toho vzpomněl na svůj oblíbený film Mutant, samozřejmě Bong Joon-ho, takový přesně jako zvláštní žánrový hybrid, který teda v podstatě v něčem replikuje to klasický hollywoodský schéma, ale dělá v něm teda totální rošambo. Musím říct, že vlastně velká zodpovědnost za to, že tenhle ten film je tak působivý, má kameraman Kyun Pyo Hong, který přesně točil právě i ty Pongovy filmy, takže má sobě takový to, jakože dovede spojit tu zvláštní syrovou estetiku. Pro mě byl trošku problém, ve chvíli se tam objeví ty digitální efekty, na kterých se údajně ještě pokán nějak pracovalo, no. Ale to teda rozhodně nebyla ta nejsilnější stránka. A pro mě zase občas mám takovou tu alergickou reakci na některý ty korejský, jakoby, nechci říkat humorní nebo groteskní motivy, ale vlastně ta hlavní postava, ten šerif, jako groteskní, to, že stále jako opakuje jedno citoslovce, je to takový zbabilec, který opravdu jeho jako schopnost nebo superschopnost je spíš přežívat než bojovat. Tak vlastně to ve mně budilo jakýsi trošku možná iritující dojem repetitivnosti, který jsem ale přikládal teda i tomu, že už to byl takzvaný jako tvrdý festivalový dojezd, bylo asi 11:30 v noci a já už jsem ani jako nemohl sedět. Jo? Takže jsem si říkal, že to někdy dokoukám.
0: Rozumím tomu tak, že vlastně ty pohyby kamery jsou víc než půlka té srandy. Koukám, že kameramán
2: jsou neskutečný.
0: Kameraman jako zmíněný dělal i Parazita, nebo můj velice oblíbený film Rány pod pás, Kim Jong-un z roku 2000, což je naprosto skvělá věc, takže asi až exhibiční záležitost tomhle.
1: Já musím dodat, že možná ty potůrky jako ne tak dobře vypadají, ale spíš je důležitý, jak se hejbou, no, jako prostě jak se pracuje právě s tím pohybem, jsou rychlostí, že opravdu mám jako pocit něčeho teda jako strašně destruktivního, ale ta destrukce vypadá úplně jinak než v nějakých Godzillích filmech, že v tomhle je to nápaditý. A vlastně to, co trochu kritizoval ten humor, tak je naopak přijde, že to jako vykreslání toho panoptika místních neschopů a vidláků vlastně v něčem působivý je. Je tam například jako výborná scéna, kdy se jako odhalují ty naprosto zásadní informace a dlouho ten dialog trvá, jako je to takový klasický kliše, ale ono se týká toho, že jistý lovec, jak si starý pán sedl moc pálího vepřového a pak v lese chytil průjem. A to je prostě
0: to jako je přesně
2: proto jedna z vrcholných.
0: No. Prosím vás, do Koreje ne, jdeme do Afriky.
2: Jdeme do Afriky, do Zimbabwe.
0: Ježiš. A nevypadají trošku jako ty srazíci, ty potvorky?
2: No, ale jenom trošku.
0: Srazíci.

0: Pane doktore, pomůže nám sluníčko?
1: Je.
2: Nevím, šimpanzové jsou schopný fakt jako hrozných věcí.

0: Načelník Bokasa!
1: Regečko, ale jo, man!
0: Nádherný.
2: My jedem do Ázie.
0: Hele, ty progresivně rockový prvky, paráda.
1: To jsou říci masivní. Japonsko. Velký samuraj a vězeň v jednom, ten Richard, pochopitelně. Snímek, který se odehrává v druhé polovině 16. století. Kiyoshi Kurosawa! Samurajský pán, Araki Murashige, je tady vlastně vzepře, podobně jako Tomák tyranskýmu vojevůdcovi, což se jmenuje Odo. A vlastně ocitá se v takovým jako obležení ve svém vlastním hradě, ten se jmenuje Arioka. Uvnitř teda tý neprodyšně vlastně uzavřený pevnosti, tam dojde k sérii takových jako nevysvětlitelných vražd. Murashige musí spojit síly s vězněm v podzemní kopce, což je jako je bystrej, ale docela nebezpečný, vlastně původně nepřátelský strateg. Kambej Kurova! Ježišmarja. Přátelé, každopádně samuraj a vězeň to není žádná akční řežba, je to spíš rafinovaná, řekněme, historická detektivka, takový hudanit v uzavřeném oblíhaném prostoru. Vzdáleně může připomenout nějakého křižence Agáty Christie, Rashomona, trochu Shakespeare, když jsme tomu chtěli fandit, trošku Columba v kimonu. Ta žánrová metamorfóza je tady docela zajímavá. Kurosawa je vlastně doyen, řekněme, psychologického hororu, by řekl možná to má film jako Cure nebo Pulse, ty k němu máš intenzivnější vztah než já. Já jsem trochu pochybovačný, ale tohle jsem poměrně povedlo, on se poprvé v kariéře vlastně vkročil na půdu řekněme, toho historického dramatu, jak se tomu říká, Jidaigeki, místo aby ale kopíroval Akiru Kurosawu svého jmenovce, tak vlastně sahá po nějaký formální úspornosti, možná nějaký Kenji Mizoguchi a podobný lidi. Nedajdete tu jedinou nějakou samoučenou akční choreografii, vlastně přetavil tu historickou látku v takový jako tísnivý, komorní, řekněme skoro existenciální drama, kde ty stěny hradu vlastně jsou stejně klaustrofobní. Když jsme tady tu hnilobu dneska, podobně jako ty hnilobní byty v těch jeho městských hororech. Co jsi na to říkal ty, Tomáku?
3: Já, mně se vlastně jako líbilo, jak on navázal na ty svoje vlastně horory z přelomu tisíciletí, že ono to vlastně nějakou tou ponurou atmosféru a takovým tím nořením se do nějakého hodně nejednoznačného světa vlastně dělá něco podobného, jako dělal v těch filmech o nějakých jako duchách a podobných jako příznačných věcech, které nakonec jsou spíš takovýma osudově smutnýma bytostma než monstrama, co útočí na lidi v těch jeho raných hororech. A tady vlastně pracuje s nějakýma podobnýma typama nejistota, kontrapunktů a je to vlastně film, který plyne s nějakou jako tempem prostě rituálním čajového obřadu, ale zároveň vlastně to je film, který sice je hodně o tradicích, ale zároveň kouká na tím moderním pohledem, je to vlastně takovej ten přístup, já nevím, když bychom měli koukat na nějaký paralel, jako třeba Foulesova Francouza Milenka, kdy teda tam koukají na to 19. století nějakou optikou prostě už toho moderního člověka, tak tady je to přesně film, který nějakým způsobem spochybňuje ty tradice, v které jsou tam všichni svázaní, protože tím největším vězením není ten hrad obklopený nepřáteli, ale spíš řekněme ta samurajská tradice a ta vlastně takový ty jako motivy, že nejpotupnější, co můžete někomu udělat, je uvěznit ho, protože prostě když ho nezabijete, tak ho zostudíte úplně nejvíc a to je tam vlastně nějaká rozbuška, řekněme, pro rozvahy nad prostě těmahle tématama, nad nějakou érou, která nejspíš se jako chýlí k nějakému zvratu nebo konci. No a zároveň vlastně tam jako pozoruhodně jsou tam vnořený právě ty mysteriózní, ty záhadný prvky, ono to jako rozhodně není klasická detektivka, jak by možná mohlo působit z toho, co si říkal, nebo ty příměry, který si dával, ale je to takový hůdanit nějakým způsobem, no, do kterého zasahuje nějaká zvláštní boží prozřetelnost, která asi nebude tak úplně zásahem z hůry. Tematizuje se tam spousta věcí, ale myslím, že to je jako vystavený velice pečlivě. Nevím, jestli to nutně musí mít tuhle robustní 2,5hodinovou stopáž, ale ona tam jako k něčemu slouží, ale zároveň je to možná tak trošku divadlo. Dílku, ale rozhodně důstojně zahraný.
1: Rozhodně já jsem nechtěl moc prozrazovat, ale řekl to dobře. Já mám výhrady mírně tomu akademickému jako tempíčku v té druhé třetině, hlavně přece jenom mírně zdlouhavého filmu, který má nějakých 150 minut, kdy se těch řetězec, těch hudanit zahad trošku začne opakovat schematicky. Film na chvilku tomu spadne jako řetěz. Občas se to utápí v detailu, v nějaký jako rozvolněnější dramaturgii, ale jinak vlastně jako adaptace toho románu Honobua Yonezawy je to fakt pozoruhodný, vlastně pozoruhodná hra dvou jako mozku, vlastně ten Murashige vlastně propadá nějaký jako paranoje z té blížící se armády, z nějakých potenciálních vnitřních zrádců. Ten vězeň, ten Kanbej zase skládá jako geniálně ty střípky té pravdy, jako takový šachový velmistr vlastně. Ta práce nějaká s perspektivou je vlastně jako něčím neúprostná. My víme jenom tolik, kolik ten paranoidní pán hradu, což vlastně generuje nějaký jako zajímavý napětí. A víc ten Masahiro Motoki, teda je vynikající v roli toho vládce, vlastně jak se mu drolí jako moc trošku i ten zdravý rozum pod rukama. Ten Masaki Suda zase hraje toho stratega s takovým minimalistickým mrazivým klidem, ale s nějakou jako dravostí, ale nepotřebuje u toho vlastně ta ten meč, chci tím říct, že ty jejich dialogy přes ty mříže ty kopky jsou jako pro mě vrcholem toho filmu.
3: Právě, že to není takový ten souboj mastermindu, jako já nevím, známe.
1: Oni to nejzastroch, jak by ten název napovídal, ten český název je trošku zavádějící možná přece v té doslovnosti. Jo, ale tak možná zmíníme i vlastně kameru, vlastně přirozený světlo těch historických chrámů někde v Kyoto, dlouhý statický záběr, ty geometrické kompozice, kde ty postavy často mizí v nějakém šeru, ta japonská architektura, to se asi shodneme pro tohleto snímání, je vlastně jako, jako stvořená. Evokuje to nějaký pocit, že ten samotný hrad je nějaká živá past, která tě pomalu jako stravuje. takový ty feudální kulisy, tematizuje to jako moderní krizi toho jako morálního vůdcovství, nějaká samota a moc. Jako nechci to přecenit, ale je to jako pěkný film, u kterého jsem poměrně překvapený, že byl koupený do distribuce velkou distribučkou. Myslím si, obávám se, že lidi na to se úplně válně jako nepohrnou, když bych si to docela přál. No nic, jedeme dál. M83 zase jedou svůj epiku nový single Blister Sunrise a za chvilku už posedlost. Víte, jak je úplně posedlej. Ať vám nechci říct čím. Blázen!
4: Fuj, tajbo.

0: Absolutní posedlost. Prošet by se měl šílený výraz ve Vítkově tváři, to se nejen dělat. Posedlost, samozřejmě seriál v originále Furious, tady se teďka rozebereme. Kde to vysílá? Na Disney,
1: Na Disney Plus. No. Disney Plus. No, je to respektive je to produkt Hulu, ale vysílá to Disney Plus.
0: Jo, Emiro sem tady představuje vlastně čerstvou agentku FBI, rozjíždí v New Yorku takový nekompromisní hon na Catherine, si traumatizovanou oběť obchodu se sexem s nezletilejma, řekněme, která brutálně likviduje mocný násilnický muže. Tady se vracíme k tomu Epsteinovi trošičku. Je to pojatý jako jaký psychologický zrcadlo trošku, jako kde se obě ženy vlastně dělají o stejný démony. Je tam hodně velký příslip té první půle, který se ale úplně nenaplní.
1: Takový seriál, který je jako poskládaný z různých jako anamnéz, vlastně se tam řeší různé formy jako násilí vůči ženám a ten ženský svět jako rozhodně není v něčem nějakým jako synonymem jako síly a neohroženosti. Spíše to taková zvláštní křehkost smíšená s agresivitou. Ty ženské postavy jsou vlastně v něčem jako tvrdě poznamenaný svojí minulostí, ale musím říct, že zároveň jak se nastřádávají ty jednotlivé jako diagnózy, ty jednotlivé psychické stavy, tak se dostavuje takový trošku uncanny pocit. Ten seriál vlastně vypadá, že je hrozně překombinovaný v něčem, že trošku uhýbá z nějaký jako psychický drobno, psychologický drobnokresby, spíš takový jako přehlídce trošku jako subverzí, perverzí a různých ústřelků, který úplně pro mě nedokáže v té dramaturgické struktuře jako dobře obhájit.
0: No, ty úvodní epizody, které docela precizně režíroval, tuším, ten Brian Kirk, funguje jako dobře. Ta scenáristka, lomeno showrunnerka Elizabeth Merriweather, tuším, tam šikovně buduje nějakou jako tísnivou atmosféru, jaký jiný typ očekávání, protože vlastně tu pachatelku známe od prvního dílu a to prvotní nějaký ohledávání toho ženského steku, jak se naznačoval nějakých těch traumatropů, mě to docela bavilo nějakou jako hutnost, nějakým jízlivým humorem možná, ale od půlky nejpozději se to scenaristicky, dramaturgicky vlastně strašně rozpadá, dochází hrozně dech, začíná takový jako až scenaristický charakter, jsem se vlastně přistihl u toho, jako nějaký komplexní psychologický duel se rozpadá pod nějakou tíhou úplně laciných, takových jako telenovelových zvratů, očividných jako berliček, jako jsou tam strašně doslovné scény, které jsem vůbec říkal, to znamená stejný seriál jako minulý díl, kdy postavy jako nahlas artikulují své motivace, jako by divák byl úplně jako stupidní.
1: Je to seriál, který má strašně jako silný momenty. Jsou tam velmi silný jako epizody, velmi silný epizodický postavy. Je tam třeba skvělá postava, kterou hraje Scoot McNairy, což je taková jako takový příklad toho citlivého detektiva, který není poznamenaný podobně jako svoji kolegové tím jako mačoidním světem té policie. Ale vlastně pro mě jsou to vždycky spíš takový jako záblesky v něčem, co se postupem času jako dramaturgicky rozkládá. To samotné pátrání není nějak jako strhující. Občas tam jsou takový ty jako rychlý jumping to conclusions momenty, které mě trošku iritujou, ale to, co mě teda iritovalo opravdu hodně, výkon Emmy Rossum. Já si nemůžu pomoct. Mně přijde, že vlastně ona vůbec tuhle tu problematickou postavu ty rozkládající se a zároveň zase skládající se vyšetřovatelky nedokáže pojednat s nějakým jako citem pro nějakou míru. Je to hrozně jako přestřelený ten výkon. Obzvlášť ve srovnání s tím Scootem McNairem to hrozně jako vynikne, jak vlastně to nemá žádný niance. Je to takový příliš jako into your face a mě ta postava vlastně iritoval, ale ne v dobrým, že by mě nějak jako se přede mnou otevírala v nějaký svojí nepříjemný zranitelnosti, spíš mě vlastně jako odpuzovala od tohoto sledovat.
0: Přitom to měl být jako velký herecký comeback, ale nevyrovnaný je to herecky strašně celý. Je. Vlastně ta severoirská tuším kometa, ta Lola Pettigrew hraje tu svoji postavu s úplně mrazivou jako ďábelskou intenzitou. Vlastně ty scény si totálně krade pro sebe, o to smutnější je pak pohled teda na očí krásných velkých očí Emmy Rossum, jo, ona to napsaný jako komplexní jako nalomená postava, ale ona ji redukuje na ty jako bamby v oči, na takovou monotónní netečnost, jako pramálo uvěřitelný pro mě afekty. Každý ten pokus o nějakou psychologickou hloubku je jak nějaká, já nevím, nácvik na divadelní akademii.
1: Plus teda to okolí, který obklopuje, zejména ty mužský postavy, ten zvláštní nepříjemný jako asijský vyšetřovatel FBI, který jako působí opravdu jako takový jako klišé, úplně největší.
0: Má hrozně pitomně napsaný ze své repliky.
1: A její teda partner bývalý Marshall, který se na ní dopouští jako velmi výrazného fyzického násilí, jaký v něčem vlastně jako hrozně jako plochá karikatura, jako
0: obsazený na ksicht, s tím těch, kterým můžeš dělat něco samozřejmě.
1: Nemůžu si pomoct, jo. Podle mě to tomu nedělá tomu tématu úplně dobrou službu nakonec, protože to z něj dělá jako hroznou atrakci. Jako,
0: jo. Tam McNairyho podepisu uhraje očima víc než většina herců celým tělem. Výborný. No a pak ta důstojnice v podání Quincy Tyler Bernstein s tím repetitivním ušklepkem, to už je spíš karikatura vlastně, jo. A to se stává vlastně i ten seriál, když jsme říkali to Epsteinově, tam nějaký ten stín ty post-Epsteinovský jako éry, nějaká ukázka i toho, že se to snaží ukázat, že i oběti násilí teda bývají taky hodně násilný, snaží se to být trošku podvratný. Místo má to tematizuje to PTSD, odmítá to diváka občas konejšit v těch lepších dílech nějakým černobílým vidím toho světa, ale utonulo to v takovým až jako brakovým finále pro mě. Nedá se nic dělat. Posedlost. Bude druhá sezóna, že bych o ní stál, nemůžu říct. Závěrečný titulcích Porty Z Machine Gun. Dobře umíte vybrat, ale nestačilo to. Nestačilo! Za chvilku už na tělo! A taky projde to filtrem celý.
1: Na tělo.
0: Ztracená

0: Je to někde mondéně, ale někdy velmi progresivně používaný termín zpětný průlom. Všimněte si, já upozorním na hloubku toho termínu. Představíte si průlom a máte obvykle pocit cesty dopředu. A teď je tam náhle rafinované slovo zpětný. To znamená, že co to je ten zpětný průlom a přitom to slovo je používáno a žijeme jim všichni. Myslím, že někdo podvědomně, někdo vědomně, ale to, ten termín tady existuje, je z toho jakýsi zpětný průlom i do celé filozofické oblasti a je dost možné, že ten zpětný průlom někdo používá a myslí si, že je to zpětný průlom. Někdo to používá a neví o tom, že to je. Čili před náma je, jenom dopovím,
1: ano,
0: nutnost zprůhlednit a identifikovat tento termín zpětného průlomu.
1: Tak, možná, že je to vyšší standard pohlednosti, podle mého.

0: Jedna z lepších kapel hudební historie, nebojím se říct Sporty Z, jejich třetí deska. A geniální skladba Machine Gun. Projedeme to tvrdým filtrem.
1: No, vyšší standard pohlednosti zároveň ten filtr.
0: Masokombič totální. Prosím vás, filtr, nová česká miniserie, česká televize samozřejmě, 16-letý introvertní Mety. Jo, Mety trošičko. Mety. Má sice coming out už jako úspěšně za sebou, ale to pravý emoční peklo ho vlastně teprve čeká, až během přijímaček na střední výtvarnou školu, zamiluje se do tajemného Radka, který tak jako vlastně stále furt tahá nějakou vztahovou zátěž se svojí přítelkyní. Je to šestidílná miniserie, která funguje jako vlastně civilní vztahový coming of age drama pro Gen Z, ale nejenom pro ně, vlastně na místo pouhý nějaký oslavy identity, protože to už dneska vlastně fakt nestačí, se soustředí na nějakou jako trapnost, na chyby, na různý zmatení, neschopnost komunikovat, což je i docela téma režiséra Davida Semlera, obecně i u jeho kraťasu, oproti TBH a podobným sériím kvalitativně úplně někde jinde, a řekl bych, že i oproti lestrým českým filmům.
1: Já jsem chtěl vlastně TBH tady vytáhnout jako takový pokus udělat takový to jako high school drama po česku, vlastně to působilo v něčem trošku jako nedůvěry hodně to přesazení těch jako reálí, v podstatě jako amerických seriálů do českého prostředí. Tady konečně příběhový schéma dramaturgický, který známe jako ze spousty filmů, to, že ty dvě postavy mají mezi sebou takový ten jako power struggle, to, že jedna z nich je vlastně jakoby výrazně pod vlivem té druhý, je v tom něco jako toxického, to jsme viděli jako xkrát, ale to, co já na tom strašně cením, za prvý, že to tady je udělaný velice civilně, za druhý, že v tom není ani zbyla nějaký výchovnosti, nějaký didaktičnosti, a za třetí, že to je jako vlastně zasazení do realisticky českýho prostředí, ten seriál působí česky, všechno, co je kolem, působí vlastně velmi česky, velmi jako v dobrém slova smyslu lokálně, a dohromady to funguje.
0: Mluví to nějakým přesvědčivým jazykem, jo?
1: Přesně tak, já těm postavám věřím a věřím tomu světu, kde žiju, protože to je svět, který vidím kolem sebe.
2: A přesně jak se naznačili tím jako tématem, nebo na to středobodem, tady není ten coming out, ten už je jakoby vyřešený, no přinejmenším z větší části, a vlastně hrozně jako pěkný sledovat, jak ten hrdina žije v tom třígeneračním soužití s tou matkou a babičkou, který jsou nějakým způsobem podpůrný, byť samozřejmě trápí jako jaký problémy asi se jako s tím být gay nesou, ale jako vlastně zároveň to nekončí u toho, že být gay je normální, na rozdíl třeba od snímku Šimona Holého, který taky je vlastně v něčem jako sympaticky civilní, ale jako by zůstal jenom u toho. Tady sledujeme jako funkční seriál ze školního jako středoškolského prostředí nebo jako přelomu nějak jako tohohle těch jako dvou systémů výuky, a vlastně jako je tady jako, nejsou tady dvě postavy zdaleka jako v případě toho Šimonova filmu, ale je tady celý kolektiv jako plasticky poměrně jako stvárněný, že jo, nějaký jakoby adapťák prostě letní, je vlastně poměrně jako hrozně jako organicky natočený to soužití do většího množství postav i těch jako věcí, které vůbec nemusí jako souviset s tím, že jste gay, aby vás jako lidi neměli rádi, to všechno tady jako udělaný jako velice přirozeně, a jako všichni jsme něco pro mě zažili a bez ohledu na orientaci.
1: Je
0: to jako vizuálně sevřený, je to fakt jako evropský působící nějaký tvář. Není tam takový to sterilní nasvícení z těch kavčích hor a tak dále. Využívá to jako přirozené jako svícení, nějaký polostín, melancholickou náladu toho pozdního léta, nějakou kontaktní kameru, která těm hrdinům tak nějak citlivě jako dechá na záda, ale hlavně to, co jsme už našli, ten jazyk, jak jsou mladých, takzvaně, já už se teda mezi mladý opravdu neřadím, pochopitelně. Tak vlastně pro mě už je největší strach u těch českých, nejenom teen seriál, pramení z toho, že nějaký 50-letý scenaristi nic proti něm budou postavám vkládat do úst nějaký absurdní jako výrazy konstrukce nebo směšně jako používat ty trendující ten jazyk tohoto filtru, ale fakt jako neskřípe. Působí to organicky, to používání těch anglicismů, zkrátka nějaký specifický dynamiky těch textových zpráv, vlastně netlačí nějak na pilu, ty postavy spolu nemluví jak jako z nějaký učebnice, drmolej, zasekávají se, často nedokážou formulovat větu, ale zároveň to působí jako připravně dramaturgicky ustátě, byť teda možná srozumitelnost dialogu je občas nezvládnutá i nezáměrně.
1: Někdy je tam, myslím, i situačně ty věci jsou pospojované tak trošku horkou jehlou, některé ty věci pro mě byly malinko matoucí, ale v dobrém je cítit, že David Semler má zkušenost s krátkým filmem a nemá takovou tu tendenci odvyprávět na ploše těch 22 až 29 minut jako příliš. Vlastně se soustředí na konkrétní situace, snaží se skrze ty situace pochopit ty postavy, postihnout nějakou jejich specifickou dynamiku, a strašně bych ocenil výkon Antonia Šopovského a Adama Buše. Ty jsou jako úplně skvělý.
0: Šopovský výborný, mu 24, ale já mu toho 16 let vlastně dost žeru, taková tichá intenzita, zranitelnost.
2: Teda celý je to trošku jako zacenutý drobný konstrukce, že ty děcka se fakt chovají spíš jak na té střední, nějakým druháku, třeťáku, že úplně, že pracují v kavárně, že mají prostě ty pochybné vztahy se staršími muži jako gay tady na internetu, to všechno na těch 15-16, jako kdy je to tak sotva legální, působí jakoby maličko přitaženě, jo, ale jako myslím, že jako skrz tu přirozenost celkou toho díla, jako to jako úplně snadno odpouští.
1: A když tady padlo jméno Šimona Holího, tak on k tomu udělal hudbu, která podle mě je jako přispívá k působivosti.
0: To jsem chtěl říct, to jsem chtěl, jako vlastně popová muzika, ten soundtrack má chvilkama větší tak na bránu, než některý trochu jako zacyklený dialogový scény, on tomu vlastně docela účelně pomáhá, ale vlastně za mě celkově překvapivě jako dospělej, formálně nějak jako sebevědomej, v nejlepším slova smyslu jako upřímnej projekt, který možná si občas šlape trochu na jazyk, občas jako scenaristicky chybuje nebo dramaturgicky mírně tápe, ale je to nejlepší, co jsem z české televize za poslední dobu viděl.
1: A o to přesně tenhle ten formát, jak jakoby online seriálu, jo, má v té televizi B, tady se prostě mají zrodit ty tvůrci, kteří netočí takový pitlovin jako třeba seriál Na tělo, jo.
3: Který je spíš Na dělo teda.
0: Na dělo, a ještě si k tomu řeknem, ty hlavo, ty jsi Magic Man, Panda Bear a jeho cover Turnstile. Je to milý.
1: Pandičko.
0: Animal Collective pořád dokola s námi. Pořád furt, to bude trvat.

0: nenávidím. Sex, týmový sport a politiku.
1: Přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
2: Já jsem nikdy nedostal šanci.
3: Vezete do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím vydezinfikovat, tak je večer.

0: Ježiš, to je krása. Panda Bear, Srml kolektiv. A teď už tvrdě na tělo na Tomáku. Co ten Honza Řebek? Jak je na tom? Mizerně po letos seriálu.
1: Já ti nevím, no. Je to jako devítidílný seriál, jestli se nepletu. A první 4 hodiny tohoto seriálu jsou jako čisté utrpení, protože on je to teda jako volně na základě pros Martiny Formanové, ale jako povídkových pros. A tady jako se snaží z toho udělat jako kompaktní dílo. A tedy jako se zápletkou, že takřka padesátníci mají třídní sraz po nějakých 30 letech, takže nám musí těch poměrně hodně postav, protože třídní kolektiv je poměrně jako lidnatý představit. Teda jsou třídní nějakých 6-7 hlavních charakterů, ale všichni mají manželky a děti a milenky a někdy se tak různě míchají mezi sebou chvílemi až jako perverzním způsobem. A opravdu ty první 4 hodiny jsou jako přehlídka nesnesitelných lidí, že to skoro začíná připomínat takový ty romkomy prostě mainstreamový. Jako,
2: se že to zeptat, opravdu... Já jsem z toho viděl ten pilotní díl a měl jsem pocit, že principem každý dramaturgie je udělat pilot co nejlákavější pro diváka, aby tě jako vtáhnul. Podle mě ten pilot je udělaný tak, aby tě jako odpudil.
1: Ale to bývá jako docela běžný, že minimálně jako slabinou těch jako tuzemských seriálů pilot, ale tady jsou slabinou ty první 4 hodiny, protože ta dramaturgická koncepce je taková, že, je to, že celou tu dobu nás ty postavy jako štvou, aby pak začaly procházet nějakou sebereflexí a nacházet nějaký vztahy, štěstí, dokonce i bohatství, až jako samozřejmě
2: z
1: pohádky, to je takový opravdu pohádka pro dospělí a ta druhá půlka je sice jako něco sympatičtější, ale jako když ty postavy jako načrtnete jako úplně hloupě až idiotsky, tak jako k ním už opravdu nikdo nechce hledat cestu, protože
2: to
1: není to ten
2: říkal,
1: případ toho, jak jsem mluvil v jiném vstupu o té iritaci, která není nějakým způsobem plodná nebo jako něco vám dává, tak tady ty postavy jsou jenom jako nesnesitelné k ničemu. A to jako pomiňuje takový ty opravdu choulostivý věci, kdy se projevuje prostě světonázor autorů a kdy je tam prostě vysokoškolský pedagog, který si do svého deníku údajně píše prostě literární zápisky na budoucí román, ale jsou to prasárny o studentkách a jako a ty se tam hodně citují a to opravdu nechcete slyšet.
2: To je taky trošku smutný, když online seriál České televize působí dojmem, že by ten autor jako měl vlastně školit mnohem jako zkušenější autory, autorky, jak se dělá vlastně současný seriálový dílo. Tohle fakt působí dojmem jako díla lidí, kteří nikdy nedělali jako úspěšný pilot. Jo. To poruší snad úplně všechny pravidla. Zvláštně jako rozpadlost, rozkydlost té struktury, chování postav, špatně napsané dialogy a celková jako negativita, která z toho díla jde.
0: A Slávek Horák!
2: Slávek Horák je tepý.
0: Viktor Tauš!
2: Možná je lepší režisér než herec.
1: Ten Viktor Tauš je tam ještě dobrý, ten se tam tak vždycky šlape na jazyk a hlavně v té druhé půlce mu tak člověk fandí. No.
0: Ty jsi strašný vodník!
2: To dala jedinej do té druhé půlce.
0: Že nedělal hudbu, jo, ten by to zvládnul.
1: Přátelé, byla to oběd.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Protože ta stabilita nebyla, tak já jsem si začal vytvářet v sobě a ve svém okolí. Co mi to dneska dalo, je, že já jsem ten stabilní bod pro spoustu lidí a já mám kolem sebe nádherný komunity chlapů, ve kterých vlastně já mám tu inspiraci a ty vzory. Ta feminní stránka ve mně dominovala a ta maskulinní byla hodně jako utlačena. Já si s ním chci dát pivo, dobrý jídlo a zjistit, kdo on je. Co děláš? Jaký seš? Za jakýma hodnotama stojíš? Prostě co tě baví? Máš rodinu? Dal jsem si raní odpolední, noční raní a dal jsem výpověď. A říkám, hele, potřebuju něco jiného, něco, co bude výzva. Ukázalo se jako armáda, tak jsem si to šel zkusit. Řekl bych, že 97% večerů trávím sám, kde je prostor pro nějaký jako temnější myšlenky a jestli to, co dělám, dává smysl a jak je to upřímný a jestli jenom si tady neživím nějakou externí validace od lidí, vlastně jako furt challengeuju to, z jakého místa vlastně vycházím.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
4: Dalším hostem Boys na rádiu Wave je Roman Kunčár. Čau.
3: Čau, díky.
4: Já tě představím a snad to nepokazím. Takže, coach, podcaster, člověk, který se snaží pomáhat ostatním, aby nevyhořeli. Zároveň, to mě zajímá, no to se určitě zeptám, taky bývalý voják, člověk s velmi kladným vztahem ke sportu, člověk s velmi komplikovaným vztahem k tátovi, taky to probereme, no a hlavně taky herec vlastně. Nazar Romane.
3: Řekl bych v té poslední řadě herec, ale jo, dalo by
4: se
3: říct.
4: To jsem jako původně ani neměl v plánu říkat, ale ty jsi to tady sám na sebe prásknul, že jsme se bavili o ordinaci v Růžové zahradě, ani nevím, jak jsme se k ní dostali, ale jsme tam a ty jsi se v ní objevil. To je jako podle mě fantastický icebreaker na začátek podcastu. Jako.
3: Přesně, pojďme začít do toho největšího bizáru.
4: Takže pojď na to, co jsi tam dělal?
3: Hele, oni se mi ozvali, že mají pro mě jako epizodní roli, samozřejmě typicky nějakýho grázla prostě, který tam někoho hrozně vlastně jako vydírá a párkrát mu dá do držky a pak tam s ním má pár jako dialogů, což jsem byl teda rád, že už to není taková ta typická role, kde nemluvíš prostě, jenom jako někoho běž. A vlastně to byla jako zábava a jak říkám, stačilo, bylo to takový, nemusím představit, že bych tohle dělal dlouhodobě. Tak.
4: Herecká kariéra teda ve tvém případě vypadá jak?
3: Hele, takový to typicky, když se ptáš malého kluka, čím chce být a on ti řekne herec, jo. Ale vlastně v nějakých třeba 21, když jsem bydlel v Anglii, tak jsem to jako furt cítil, že mě to jako fakt láká, jako ta umělecká část toho, to jako vtělení se, vcítění se do nějakého cizího charakteru, jako vyvolat si emoce někoho, kdo neexistuje, je vlastně pro mě hrozně zajímavý. Takže jsem jezdil na různý, jako takový to, že seš někde v pozadí, seš extra, jo. Na docela jako velký produkce, ale přesně za 1500 na den prostě, že seš tam jako v davu někde v klubu. A postupně tady vlastně v Česku se začaly jevit příležitosti typu, hele, tady je jako větší studentský film, kde bys mohl mít jako hlavní roli. Tady je nějaká epizodní role v nějakém seriálu, že jo, třeba nevím, s Kubou Prachařem jsme byli ve Dvojce na zabití na Primě, prostě jsem ho samozřejmě taky mlátil, prostě, jak říkám, rád bych mě dali i nějaký role, které jsou víc o tom mozku, ale to se zatím, těch se zatím moc neobjevilo v těch studentských filmech, jo. Takže je to moje vášeň, stejně jako třeba hudba, ale není to něco, čím vlastně bych se úplně chtěl živit. Myslím si, že kdybych byl full-time herec, že stejně dělám to, co dělám. Jako, jo, prostě moje firma a podcast a ten film o chybějících otcích, protože to mi dává hluboký smysl a vlastně

0: hudba, herectví a tanec jsou vlastně, to vnímám jako to umění. Já nechci, aby na umění byl tlak toho, že mi musí vydělávat peníze. To je asi ta jako ta hlavní premisa, no.
1: Jsme tady v audioformátu v rozhlasovém pořadu Českého rozhlasu, ale já můžu říct, že když se na tebe podívám, tak máš na hlavě kšiltovku s nápisem Tátovi na stopě, a to je vlastně i to vysvětlení, proč tady v tom pořadu sedíš, ne že by snad veškeré tvoje ostatní aktivity nebyly zajímavé a že bys nebyl zajímavým typem na hosta, ale samozřejmě vztahy s tátama jsou něco, co je... Neřekl bych úplně leitmotivem tohohle formátu, ale samozřejmě velmi častým tématem, protože jsou velmi často složité ty vztahy a velmi často poznamenaly právě ty syny. Hmm. Ty máš ten příběh úplně jiný, vlastně tak jsem na tebe i já přišel, protože teď v současnosti, ty určitě ten projekt představíš, se děje spousta věcí kolem toho, ale ty... O sobě samozřejmě říkáš, jdeš s tím příběhem ven, táta tam nebyl, táta vlastně absentuje většinu tvýho života. Hmm. Když ještě předtím, než vlastně řekneš, co tě přivedlo k té myšlence, která samozřejmě se týká té kšiltovky a toho merče a toho tátovi na stopě, tak konec konců jsi to zmínil i s tím herectvím, že si vlastně tam absentoval tu figuru. Aha. Tak teď, když se podíváš jako 30-letý chlap, dospělej, k tomu se taky možná dostaneme, jestli seš, tak jako ten táta, který tam nebyl, a to dětství, na který koukáš zpětně, jak na něj koukáš?
0: Vlastně pro mě to bylo úplně standardní dětství, protože stejně jako když se prostě by ses narodil bez ruky, tak a někdo se tě ptá, jaký to je jiné mít, tak nevíš. Protože nevíš, jaký to je mít, že nemáš srovnání. Takže já jsem viděl ty očividné nevýhody toho, že otec není, jo, typu menší rodina, osamocený Vánoce s mámou, neměli jsme auto, nejezdili jsme na dovolený, nebyla tam ta stabilita vlastně, neměl pocit nějakého jako úplně bezpečí, ale to byl ten standard. Takže já jsem jako koukal okolo sebe a představil jsem si, jaký to asi je. A že já bych to tak jednou chtěl, jako velkou rodinu, která se vzájemně podporuje, vídá se. Ale takže v tu chvíli těžko uchopitelný vnímat nějaký rozdíl. Teďka zpětně samozřejmě vidím věci, které mi to jako vzalo, který to ve mně zanechalo, ale jak už je i premisa toho projektu a to, jak já se na to snažím dívat, je, že každý stín má svůj dar. A to, že mně chyběla stabilita, to, že máma neměla opěrný bod a přirozeně to byl ten druhej nejstarší v rodině, potom, co se narodila ségra, byl jsem to já, už třeba od 13, ten druhý dospělej, tak na mě padala zodpovědnost nějakýho, jak to říct, managementu emocí té mámy, jako nevědomky. Prostě máma je v nějaký emoci a ty seš přirozeně ten nejvyšší bod, ten hromosvod vlastně pro tu emoci. A co to znamená dneska? Tenkrát to znamenalo samozřejmě část dětství, jako trochu vzitá, že jo? Protože ty bys měl být to dítě, který právě má nárok na všechny ty emoce a táta s mámou to jako ustojí. Dneska, protože ta stabilita nebyla, tak já jsem si začal vytvářet v sobě a ve svém okolí. Co mi to dneska dalo je, že já jsem ten stabilní bod pro spoustu lidí a já mám kolem sebe nádherný komunity chlapů, ve kterých vlastně já mám tu inspiraci a ty vzory, který jsem neměl. Takže pochybuju, že bych tohle měl, kdyby tam ten otec byl. Neříkám, že jo, super, chyběl táta, mám tady ty věci a neměnil bych. Ale reálně, kdybych mi dal teďka možnost jít v čase a říct, hele, otec tam celý život bude, tak já to nezměním. Protože já nevím, jestli, kdyby on tam byl a byl by třeba špatný vzor, tak to možná bude horší, než to, že tam nebyl a já jsem si ty vzory tak nějak jako vybíral sám vlastně, že jo.
1: Máš pocit, že kvůli týhletý životní zkušenosti třeba si... ženami mnohem více ovlivněný, že i v té pubertě, kde třeba chyběla ta nějaká, ten respekt k tomu tátovi a to, že on tě dokáže nějakým způsobem prostě uzemnit, ukázat ti nějaký v ideálním případě kladný mužský jako věci, který si potom neseš do života, že bys třeba právě ty byl o to citlivější a o to víc třeba rozuměl holkám, protože tohle to se tak často děje, že vlastně kluci, který tam neměli toho tátu, ať už z jakýhokoliv důvodu a byli vlastně ženama víc vychovaný, tak potom třeba narazí na nějaký situace v pozdějším věku, kdy se chovají prostě jinak, protože tam byly hlavně ty ženy.
0: Jo, jako jednoznačně jo a rozvedu. Dlouho tam byla ta feminní stránka ve mně rozvinutá jako majoritně a dominovala a ta maskulinní byla hodně jako utlačená. Poznal jsem to ve svým prvním vztahu, když jsem žil v Anglii, kde vlastně jsem měl přítelkyni, první lásku, doteď největší, která ale měla v sobě hodně maskulinní energie a tím pádem ještě, jak já jsem ji neměl tolik, ona ji měla hodně, tak se to úplně jako, že to tam bylo cítit prostě v tom vztahu, jo. A já jsem až podle mě od nějakých třeba jako 22, 23 začal vědomě vnímat, že já jsem měl tu maskulinitu jako přirozeně, jako že chodíš do fitka, prostě jo, mám nějaký kérky, máš prostě hlubší hlas, narostou ti vousy, tak třeba jako působíš maskulině, ale vlastně ty vlastnosti a ta křehkost a ta empatie a to vnímání těch lidí a situací, tak to bylo opak. A taky taková ta, teď nechci říct, že feminní energie nemůže převzít odpovědnost, ale vlastně není to ta hlavní podstata feminní energie, že jo? Ta hlavní podstata feminní energie je nějaký odevzdání, nějaký uvolnění se do té maskulině. Tak já jsem měl spíš tohle, že jsem jako těžko se mi chytala ta iniciativa, že jako já se teďka o tohle postarám a dotáhnu to z A do B. Jo? Takže tohle jsou věci, které já jsem si musel nějakým způsobem vybudovat, osvojit, částečně vědomě, z knížek, ze vzorů, jo, z lidí, kteří mě inspirují, a částečně podvědomě, že prostě se obklopuješ lidma, ze kterých přirozeně přebíráš jako to dobrý, pokud teda máš tu schopnost to nějak filtrovat. Takže jo, a vlastně i třeba, když to doplním o to, když vyrůstáš v tom konfliktním prostředí, kde není nikdo, kdo by ti jako řekl, hele, tohle není o tobě, a to ne, že by to ta máma nechtěla říct, ale jí to prostě nedocházelo, že tohle je něco, co by měla komunikovat, že jo, tak tohle není tvoje chyba, tohle se stalo proto a proto, tak spoustu věcí potom vnímáš, že je tvoje zodpovědnost. Takže třeba když jsem v místnosti, kde někdo je smutný, nebo podrážděný, nebo nějak uražený, tak můj nervový systém mi říká, naprav to. Je to tvoje zodpovědnost, abys se k tomu postavil a tomu člověku ulevil. A vlastně já si to jako vědomě připisuju, že hele, není. Může být, můžu se nabídnout, ale rozhodně to jako není o mně. Ale ten dar v tom zase je to, že já to, že cítím tu místnost. A když jako celek něco potřebuje, tak já to většinou vím a jsem schopný jako na základě toho jednat. Takže zase dobrý příklad toho, jak nějaký jako traumátko sebou nese i docela jako hezkou věc, že? Protože to je fajn vlastnost.
1: Pamatuješ si ten první moment nebo nějakou tu úplně nejdávnější vzpomínku, kdy za tou mámou přišel a začal se vyptávat na ty věci, proč tam ten táta není, nebo jakou strategii vlastně i tvoje máma zvolila, aby tě to nějakým způsobem, aby tě třeba ochránila před něčím, co nechtěla, abys věděl?
0: Hele, já mám pocit, a říkám pocit, protože nemůžu vědět, jaký byl ten přesný moment, že máma ke mně byla velice transparentní, velice brzo. Takže prostě tady byla fotka muže, tohle je Enver. Potkali jsme se prostě v Německu, byli jsme zamilovaní, několik měsíců jsem tam jako žila. A to je tvůj biologický otec, který tě ale nikdy neviděl, ale ví, že existuješ. Tečka. A jo, pro mě vlastně docela uchopitelný. Ta největší otázka, proč prostě ten kontakt byl přerušený? Proč ty dopisy skončily, kam odešel, srazil ho autobus, nebo prostě si řekl, že na to jako kašle, nebo má jinou rodinu. To je něco, co jsem jako chtěl vědět. To je i důvod, proč jsem vlastně minulý rok vyrazil do té Albánie ho najít, což už tak trošku jako, si myslím, že tady pod fousem jako prozrazujem. A pro mě to bylo jako OK, fair, cítím, že bych ho jednou rád poznal. A vyzkoušel jsem to třeba v nějakých 23, když jsem byl v Anglii, jsem kontaktoval Červený kříž. Říkám, hele, vím, že jako umíte najít lidi. A oni, že jo, ale jednají vlastně na základě toho, když seš rozdělený třeba katastrofou, třeba válkou nebo pohromou, tak jo, oni toho člověka najdou. Ale když ten člověk se vlastně jako v uvozovkách dobrovolně odstranil, tak oni nemůžou. Takže mi dali spoustu možností, jak toho člověka jako najít a prej, když vyzkoušíš všechny, tak ti pak nějak pomůžou. Ale tenkrát jsem neměl ani prostředky, ani kapacitu na to, jako to řešit, takže jsem si řekl, že někdy přijde jako lepší varianta a ona přišla, no.
1: Celé dětství a dospívání mě provázela zvědavost a prázdno na místě, kde měl být mužský vzor. Po 30 letech nejistoty a tajemství jsem se rozhodl jednat. Vzal jsem 30 let starou fotku, mámino slovo, a vyrazil do Albánie najít svého otce. Dokumentární film Tátovi na stopě, tvoje kšiltovka a celý to všechno kolem. Tohle je hodně velký vzrušo. Jít hledat po 30 letech tátu, který tě neviděl.
0: Jo, a zároveň, když vlastně moje téma je jako učit se poslouchat tu intuici, co ti fakt říká, že jo a ne, a odstranit z toho rozhodovacího procesu ten strach. Tady, když ten nápad přišel, tak bylo tak strašně jasný ano. Tak strašně jasný ano. Že veškerý strachy to vlastně úplně jako zahalilo. A já jsem jenom vymýšlel, jak a kdy a s kým. A vůbec ne jestli. To bylo, že ty vole, já chci vzít partu svých nejlepších kamarádů a vyrazit do neznáma a vypátrat člověka hezky po staru. Prostě ptát se lidí a rozdávat jim letáky a zjišťovat a čelit tomu, že vůbec nevíš, jestli ho najdeš, že vůbec nevíš, jestli když ho najdeš, jestli ti nedá prostě pěstí a neřekne ti, že s tebou nechce mít nic společného. To bylo vzrušující, trošku děsivý, ale naprosto jasný, že to máme udělat. No.
1: Představoval jsi ten moment toho setkání? Jak velký šance jsi jako na začátku toho projektu dával, že k tomu setkání jako fakt dojde?
0: Já jsem si to setkání, a to je jako hodně divný, mě se kamarád na to zeptal, hele, jaký to bude, až ho, jestli ho najdeš. A já jsem si uvědomil, že jsem se vlastně takhle daleko v těch myšlenkách vůbec nedostal. A tak jsem si to dovolil jako se nad tím zamyslet. A napadlo mě, že asi si nebudem rozumět jako jazykově, ale vlastně co já jsem si představoval, že bych chtěl ze všeho nejvíc, takový to, co si lidi mysleli, že jako proč tam nebyl a tedy. Já jsem si říkal, já si s ním chci dát pivo, dobrý jídlo a zjistit, kdo on je. Co děláš, jaký seš, co, za jakýma hodnotama stojíš, prostě co tě baví, máš rodinu, co je tvoje oblíbené jídlo, prostě chutná ti pivo, nechutná ti pivo, protože vlastně mi přišlo, že ten potenciál toho poznání té jedné strany rodiny už jsem nějak jako vydestiloval, jo, a teďka přece jenom pořád jsme jako se skládání ze dvou nějakých genů, že si říkám, kdo je na té druhé jako straně, co když jsem jako dominantní gen přebral od toho jako táty, takže vlastně mě zajímalo, kdo on je, protože jsem cítil, že skrz to já se poznám trochu líp. A přece jenom ta přirozená potřeba toho vědět, odkud pocházíš a co třeba můžeš jako v sobě zrcadlit z té rodiny, je velká. Takže moje představa byla pivo a hodně otázek.
1: Co všechno můžeš prozradit, abys neprozradil všechno zásadní, co určitě bys chtěl, aby co nejvíc lidí potom vidělo ve filmu. Ale abys zároveň trošku nějak třeba nastínil jenom nějaký momenty z toho. Zároveň samozřejmě hlídej se, jo, protože abys tady nepropálil něco, co potom už nejde vzít zpátky. Jako netočíme živě, takže teoreticky můžeš říct všechno a pak se se mnou domluvíš, ale ne, tak férová domluva probíhá právě teď, takže kam nás pustíš v tom příběhu?
0: Ale myslím si, že vás pustím docela daleko. Důležitý je říct na začátek, že vlastně ty způsoby, jak najít člověka, který ho prostě víš jenom jméno a národnost v podstatě, a jako starou fotku, která zase tak třeba k tolik věcem jako není, tak je, bylo mi jasný, že to nebude, že půjdeme po ulici a prostě ho najdem, jo. Takže jsem si říkal určitě jako internet, sociální sítě, vytvořme tomu nějakou, jako, nějakou vizuální identitu, přeložme to jako do té albánštiny, až tam jako vyrazíme, ať ty lidi, když potkáme na ulici někoho, poprosíme ho o pomoc, aby viděli, že jako nejsme nějaký prostě kašpaři, ale že reálně jako hle, máme kam odkázat, dali jsme si tu práci, najeli jsme si vlastně pána, který je tady profesor, učí prostě albánskou kulturu, jazyk, všechno to bylo jako podchycený. A ptali se mě kamarádi, co když ho najdete první den? Jakoby, ty tady plánuješ měsíc prostě v obytňáku, tohle velký projekt, co když ho najdete první den? Říkám, tak jako super, že jo, jako my nejedem zatím, aby prostě to trvalo nutně měsíc, my jedem zatím splnit tu misi. A já jsem měl pocit, že už ten, nebo neměl pocit, to se dělo, že už toho jsem to chystal nějak půl roku, což bylo docela jako málo na takovou cestu. A už každý den té přípravy pro mě byl totální léčení, totální sebeobjevení a vlastně jsem začínal mít víc a víc pocit, jak už mám jako částečně splněno. Strašně zajímavý, že přestávalo to být o tom, jako jestli ho najdu, ale o tom procesu. A já jsem to říkal i předtím, já nevím, jestli jdeme najít fyzicky toho otce, anebo něco v sobě. Že každý v sobě taky nosíme toho otce a jednoho dne se ho jim musíme stát v rámci přechodu jako muže do nějaký dospělosti, že jo, z kluka do muže. No a když se vrátím zpátky k tomu, co když ho najdete první den, tak vlastně my jsme vykopli příspěvek na sociální sítě, kde jsme měli domluvený nějaký influencer v Albánii, který nám to jako nasdílí, ať se udělá trochu taková vlna jako té pozornosti, že jsme tam. No a stránka GOQ Albania, což je největší instagramový účet v Albánii, tak asi během hodiny toho, co jsme to nasdíleli, vzali ty fotky a udělali z toho vlastní příspěvek, který začal nabírat jako stovky, tisíce komentářů, úplně jako strašně jako ridikulózní. Teďka pro nás jsme zastavili v těch albánských horách a to byl první den v Albánii. Takže úplně jako teďka ty stovky zpráv typu vítej doma, bratře, tady to je jako krásný, ale pak vím, kdo je tvůj otec a teď najednou 100 lidí ti píše, že ví, kdo je tvůj otec. Jo? Dalších 50 lidí ti tvrdí, že je prostě mrtvej, dalších 10 lidí ti tvrdí, že je v Česku v Ústí, že je to nějaký prostě borec. Teďka jako nevíš, jak se v tom orientovat. A najednou zpráva od nich, že napsal člověk, který tvrdí, že toho mýho otce zná a že je to jeho strýček. A že jestli nás můžou probojit. podle mě tak třeba 5 hodin potom jsme přejeli albánské hranice, jsem měl vlastně Instagram na týpka, který tvrdí, že je můj bratranec. A co ti k tomu řeknu je, že ještě ten večer jsme s ním volali a stejně jsme tam byli celý měsíc a ta dohra trvala ještě několik týdnů po návratu. Takže to, co se jevilo, že jako hele dobrý, jedeš, máš cíl, najdeš hotovo, vůbec nebylo tak jednoznačný. A až tam se začaly vlastně jako odhalovat věci a kontext a fakta a nějaký jako ty věci v té mlze, v té minulosti, který už si aj kdo jako různě jako nepamatuje, pamatuje, jo? A vlastně čištění vzduchu v celé rodině a najednou, takže těch scénářů, umíš si představit, že těch scénářů, co jsem měl v hlavě, co se stane, bylo tak 150 tisíc a tohle nebyl ani jeden z nich. Takže to bylo jako, kámo, jak se tohle to stalo, jak jsme se sem dostali. A těch výzev, co s tím byly spojený, a protože jsme tam byli taky 4, že jo, v tom autě prostě, 4 přerostlí klacci prostě v obytňáku, jako měsíc, no, tak si můžu představit, že to má svoje výzvy a že jako ta komunikace a ty hranice a to čištění vzduchu bylo opravdu téma jako každý den. Takže každý večer kruh prostě a kámo, jdem si jako říct věci. Takže příběhově tě asi pustím takhle daleko.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli tohle je ten konec toho teaseru. Nalákal jsi to podle mě ale jako hodně dobře teda.
0: Jo.
1: Jako myslím si, že vlastně jsem překvapený, kolik toho až říkáš, nevím, jestli tě pochválí tvůj PR management, ale na druhou stranu jsi řekl hodně, ale vlastně jsi neřekl nic. Takže nacítění pro vás, pro všechny samozřejmě tady je. Zároveň je ale určité riziko, že to nikdy v tom filmu ty lidi neuvidí, že jo? Protože teď se děje sbírka, teď se děje to, aby se všechno jako mohlo nějakým způsobem realizovat. Hmm. Tak jaký máš vlastně pocity i z téhle stránky, kdy, jak moc velký seš teď třeba nejistotě?
0: Hele, je to takový jako zajímavý, protože na jednu stranu ten projekt přivolává hrozně jako skvělý lidi, kteří jsou v tom srdcem a dávají do toho spoustu práce jako dobrovolný, kterou já jako jsem přesvědčený o tom, že jim jednou zaplatím, protože prostě miluju lidem platit za dobře odvedenou práci. Kor, když do toho přišli s tím, že neví. Jo? To mi dává nějakou jistotu, že vlastně tolik lidí tomu věří a chce být součástí. Ale samozřejmě je tam i tlak, a nejenom ten vnitřní, ale vnější, na to, aby se ten film dodělal, protože to, jestli ty lidi budou odměnění a jestli jejich práce nepřijde vniveč, je ovlivněný tím, jestli ten film dostaneme prostě na veřejnost. Protože pak si ten film taky na sebe může vydělat. Aktuálně je to samozřejmě o tom zaplatit tu postprodukci, jak jsi zmínil, na to běží nějaká jako sbírka, kde mě třeba bavilo počítat, že myslím si, že za nějakých 500 korun nám člověk může pomoct dodělat nějakých 5-10 vteřin toho filmu, že reálně ta sbírka totiž není podmíněná, to je hrozně klíčový, tím, aby se vyzbírala, aby my jsme z ní mohli čerpat. Takže když já tam teď pošlu litr, tak ten litr rovnou jde vybrat a poslat do střižny, aby ten film se posouval. Takže je to krásný, jak se v reálném čase ten film vlastně jako dokončuje, zatímco lidi se spojují, aby tomu pomohli. A v návaznosti na to vzniká vlastně aplikace, na kterou už ty peníze vlastně jakoby nepotřebujeme, protože tam přišla dobrovolně jedna technologická firma, řekla, hele, my vám tu aplikaci chceme pomoct udělat, protože ty lidi budou spojovat s těma příběhama, ty chlapy, ty svobodný mámy, ty lidi, co mají ten příběh. Jo. A to, co ta aplikace bude dělat, tomu se tady teďka do toho se zamotávat nebudu. Zpátky k tomu tlaku je tam. Snažím se si říkat, hele, kámo, je něco, co z minulosti nezvlád ještě? Když jsi jako řekl, že něco zvládneš, no není. Tak proč by tohle bylo jiný? To, že je tam ta nejistota, že nevíš, protože ty nevíš prostě, jestli se to povede. A samozřejmě ty finance zháním i jinde, než jenom ve sbírce, ale nevíš. Takže pro mě je to trénink uvolňování se do toho neznáma a důvěry v to, že hele, já dělám svých 110% a věřím tomu srdcem, tomu projektu. A vlastně teď už je to jenom o tom, jak se to poskládá. No.
1: Napadá mě, jaká byla reakce mámy, když jsi řekl, že jdeš hledat tátu.
0: Řekla, že čekala, že to přijde a samozřejmě, protože ví, jakýho má syna, tak jí asi jako napadlo, že to bude nějaká takováhle cesta, ale i když by si přála, aby to třeba nebylo takhle veřejný, tak prostě, že to jsem já a že mě v tom podporuje, což je krásný. A vlastně vzneslo to i jako diskuzi, proč má člověk tendenci ukazovat něco takhle jako veřejně, proč prostě nejet, neudělat to daleko levněji vlastně jako na vlastní pěst. No a pro mě to bylo jasný, no. Já jsem prostě věděl, kolik inspirace a kolik naděje tohle může rozšířit, protože za mnou, kdyby tenkrát přišel někdo na základce, týpek o 15 let, 25 let starší a řekl, Hele, já jsem byl v téhle pozici. Chyběl mi otec. Doma to bylo těžký. A nikdo se mnou o tom nemluvil. Myslel jsem, že jsem jediný na škole. A jo, a teď mi jako dal ten svůj příběh, tak mě se brutálně uleví, že jako to nejsem jenom já. Tenkrát se o tom nemluvilo. Takže já vlastně žil v nějaký svojí bublině toho, že ty moje problémy jsou unikátní problémy a že ten můj handicap je jediný handicap a že vlastně jako to není OK, že jsem něco míň. Kdyby přišel někdo, řekl mi, že je to jinak. Dal mi high five, prostě pustil mi svůj jako příběh a byl ochotný tam sedět a debatovat, což je to, co plánujem, promítat to ve školách, dělat tam ty prostě diskuze. Tak se mi mega uleví. Já si říkám, pokud já mám tu možnost na svým nějakým příběhu, který jsem si nějak nevysloužil, který se mi prostě stal. Akorát to, jak jsem se k tomu postavil, už byla jako moje volba. Jo. Pomoc takhle a inspirovat ostatní lidi a spojit je v tom tématu, tak už tam přichází to, co říká můj dobrý kamarád Vít Koudelka, když jde o pomoc, když můžeš, tak musíš.
1: To je dobrý, si budu pamatovat.
0: No.
1: Otevřel s tím taky vlastně takový další téma zajímavý, když jsi říkal, že přesně, kdybys věděl, že někdo má takovýhle problém taky, tak se v tom budeš cítit prostě mnohem líp a tak dále. A to je to jako chlapský sdílení mezi sebou, jestli si kluci, chlapi, muži dneska dokážou mezi sebou fakt říct i věci, které třeba je trápí nebo které jsou pro ně nějakým způsobem těžko uchopitelný, nevědí, jaká bude ta reakce té druhé strany a tak dále. S touhletou zkušeností toho absentujícího táty a týhletý jako velký věci, kterou si v tom životě nesl, tak obecně nějaký takovýhle sdílení, říkání svých pocitů a věcí, které si v sobě držíš, neseš, umíš tohle ventilovat a třeba ti kamarádi, který jsi zmínil, který s tebou do té Albánie jeli, tak to jsou ti, kteří o tobě fakt ví úplně první, poslední, že tě znají fakt jako od maličku až po nejvyšší část hlavy.
0: Já si myslím, že sdílení umím velmi dobře. A spousta mých blízkých kamarádů, ano, o mě opravdu ví hodně. Myslím si, že je to dobrý nejenom pro mě, očividně, jako sdílet svoje pocity, ale právě i pro to okolí vyst, jo, ta transparentnost, která pak vyvolá ten pocit, že v něčem nejseš sám, protože takže nejsem ten typický chlap, což můžeme říct dneska, že jako spousta chlapů prostě se neumí odevřít, neumí být chluku sami se sebou, přijde jim, že vlastně nemají nárok mluvit o těch emocích. Nejsem to já, ale nepřišlo to automaticky. Já jsem se ale velmi brzo začal obklopovat lidma, bylo to už té Anglii, kteří prostě disponovali tady těma jako, řekněme, schopnostma vyjadřovat nějak svoje emoce, vytvářet si vzájemně jako bezpečný prostor k tomu, aby se něco sdílelo. A nemusíme okolo toho dělat šarádu, pojďme si z toho udělat i klidně prdel. Pojďme to vzít trošku z lehkostí, nemusíme sedět v Turkovi prostě zapálit vonou svíčku a říkat bratře, teď tě naslouchám, můžem, je to v pohodě a je rozhodně čas na serióznost, ale není to pro každýho. Pojďme si to klidně říct u toho piva, ale pojďme držet nějakou linku toho, že když mi to ten člověk pak řekne, tak já si z toho neudělám tu prdel. Jo? Pojďme jako celou tu situaci ulehčit, ale ne tu danou věc, kterou ten člověk mi třeba říká. Takže v mých kruzích, a uvědomuji si, že jsem v bublině, je komunikace transparentní už docela normální. V mých osobních, a v širších už pak často jako vázne. Myslím si, že je to naprosto zásadní. Já i vlastně v rámci mojí firmy školím komunikaci jako v týmech třeba manažerů a tak. Tam to často pokulává daleko víc. Myslím si, že je to zásadní k tomu, aby člověk vůbec mohl jako žít kvalitně, protože říct si o to, co potřebuješ, říct, že ti něco vadí na někom, na kom ti zároveň záleží a chceš s ním ten vztah posouvat dopředu, tak já si myslím, že by mělo být jako pravidlo, že minimálně jednou týdně, ať už jako s partnerkou, s partnerem nebo s dětma, komunikujete transparentně o tom, kdo se jak cítí a kdo co potřebuje. Jako ty naše světy jsou tak strašně unikátní a tak bohatý, a teď si představ, jak ten tvůj svět je unikátní a bohatý, jak ty můžeš vědět, co se v tom druhém světě unikátním a bohatým vedle tebe odehrává 24/7. No dokud ti to ten člověk neřekne, tak nemáš absolutně šajn.
1: Jak velkou součástí toho tvýho mužství, chlapáctví, prostě toho, že seš dospělej?
0: Mužství, chlapáctví.
1: Přesně. No já jsem to řekl záměrně kvůli tomu, že se jdu ptát na toho vojáka, víš?
0: Okay.
1: Na toho bývalého vojáka teda. Tak jakou tohle, nebo tahle kapitola hraje roli v tom celkovém Romanově balíčku?
0: Já myslím, že já jsem tam šel ze zvědavosti, jo. Prostě dodělal jsem školu, studoval jsem strojařinu, vůbec mě to nebavilo. Měsíc jsem dělal v oboru, dal jsem si ranní odpolední, noční ranní a dal jsem výpověď. A říkám, hele, potřebuju něco jiného, něco, co bude výzva. A ukázala se jako armáda, tak jsem si to šel zkusit. Tenkrát jsem měl ještě dredy po zadek, takže jsem se oholil do hola, šel jsem doma na rekrutační prostě a šel jsem do toho. A byla to taková první jako větší facka od života. Ne, že jako tady se špatně, ale není čas jako brečet. A já jsem, podle mě jsem byl trochu měkejš. Jo, jako takový to přesně, všechno je problém, málo řešení a takový ten jako syndrom, co jsem trošku přebral doma. A najednou jsi prostě jako v armádě, kde to nikoho nezajímá, kde prostě jsou jasně daný pravidla. A ty pravidla pro mě byly hrozně osvobozující. Já vím, že to zní jako paradoxně, ale když máš jasně daný mantinely, tak se na ně můžeš spolehnout. A to je něco, co mě provází jako do dneška v rámci mých vlastních pravidel, toho, za čím já stojím, to, co já chci v životě. Mám svoje zásady, mám svoje hranice, umím je dobře asertivně komunikovat. A v té armádě, že u mě bylo 21. Jakoby v dnešní době, když je klukovi 21 a být mezi jako hromadou chlapů prostě 30, 40, 50, který byli několikrát v Afghánistánu, jsou to prostě starý zelenáči, tak jako oni ti neodpouští, když seš prostě uplakánek. Takže tam to byla jako první facka. Možná ještě předtím bylo takový fackování průběžný, protože jsem dělal street dance a tam to taky umí být docela jako prostředí, ačkoliv ty lidi berou jako rodinu a miluju je, tak rozhodně, když se ohlídnu, tak tam byla jako, mělo to svoje výzvy a rozhodně něco, co nebylo úplně OK. A to tě taky profackujem. Já jsem tam byl vždycky zhruba o 3-4 roky mladší než všichni ostatní. Takže rozhodně tu velkou část toho mého rozpívání, no, ten podíl na to měl i to, že jsem se pohyboval vždycky mezi staršíma lidma. Jo. A ještě jenom, když se vrátím v té armádě, tak hodně brzo mi začalo docházet, že protože moje největší nějaká priorita v životě je budování svobody, což armáda absolutně jako nepodporovala, takže po roce jsem si řekl, že stačí a vlastně tenkrát jsem se odstěhoval do té Anglie, abych se trošku jako našel a myslím si, že až tam jsem reálně dospěl, protože že jo, odstěhuješ se, všechno na tvou vlastní pěst, prostě naučit se jazyk, nějak se jako zorientovat v té zemi, už chodíš sám do fitka, sám všude, už to není, že máš všude plno kámošů, tak tam si myslím, že začala nějaká moje jako cesta reálná.
1: Změnil ta zkušenost v té armádě tvůj nějaký pohled, nějaký předsudky, který jsi třeba o té armádě měl, protože pro někoho, kdo se tam nikdy nepohyboval, tak může být zažitá furt nějaká představa. Za první máme tady spoustu jako filmů, že ještě teda z doby socialismu, který nás měli nějakým způsobem vtahovat do toho, že každý chtěl být tím Jirkou Langmajerem v Co pak je to za vojáka, tady v těle těch podobných věcech, že samozřejmě tendenčně vyrobených právě k tomu, aby všichni se rekrutovali. Zároveň ta představa o tom, že to je nějaká jako síla, že to je nějaký sebevědomí, že to je nějaká jako i rozvážnost a umět zachovat chladnou hlavu ve spoustě zásadních situací, to tam asi určitě pořád je. Kde byl tvůj největší jako šok v tom, že jsi třeba, nebo já bych si třeba mohl myslet, teď nemyslím zrovna přímo sebe, že to bude hrozný, tam furt určitě bude taková ta šikana těch slabších a tyhle ty všechny věci a tohle a tamhle to, co si možná můžou lidi myslet, tak klidně vyvrať tyhle ty nějaký předsudky s tím spojený. Máš pocit, že jsi tam naopak našel hodnoty třeba, který bys nečekal dřív?
0: Myslím si, že jedna, kterou jsi zmínil, stojí za rozvinutí a to je ta jako šikana v armádě, kde už je to dobrovolný, kde seš braný jako profesionál od té doby, co doděláš teda základňák. Já jsem byl ještě v základňáku 3 měsíce, dneska už je to podle mě nějaký 5-6 týdení. Tak tam to jako trochu je, typu jako, že oni to dělají, i oni to vyvíjí, jako vytváří. To znamená, ty přijdeš pozdě, všichni už klikujou během toho, co jsi přišel pozdě, aby tě pak prostě trošku jako zdrbali. Jo? Takže to tam je, že tam je nějaká dynamika, trpíš, moc nejíš, hodně běháš, málo spíš. Jakmile doděláš tady tenhle základák, kde prostě je potřeba, aby na to byli trochu tvrdý, protože tě pak čekají jako různý věci, tak naopak jste jako jeden za všechny za jednoho. Četa je tak silná jako jiný slabší článek. Tempo toho nejpomalejšího, když nemůže, bereš mu zbraň, bereš mu prostě batoh. Jo, vlastně není to tak, že když jsi slabší, tak se na tebe nějak pohlíží, ale naopak celá ta četa se semkne a vnímal jsem tam jako silný kolektiv a podporu. Samozřejmě, dejme tomu, že seš bažán, přišel si na útvar, tak já nevím, je potřeba nahoru jít ještě pro 10 krabic, tak půjdeš ty. Jasně, že nepůjde mazák prostě, jo, když seš tam ty novej. Ale tohle tam jako není. Naopak mě to naučilo mě to, že ty moje limity jsou o hodně dál, než jsem si myslel. To je jako rozhodně jedna věc, co se týče jako hlavně fyzických, že prostě, hele, dobrý, už máš zakrvácený nohy, prostě boty plný krve z puchyřů, už si říkáš, že neujdeš ani kilák a najednou někdo zavelí, že běžíme 15 kiláků tam tím směrem a ty to prostě uběhneš. A nevíš ani jak už prostě, jako už si to ani nepamatuješ. Ale to tělo, co jako zvládne, tak je to docela dobrá informace vědět, že když se pak cítíš na nějaký hraně, že jsi zabije nebo zacvičit, tak víš, že jsi tak na první překážce ze 100. Mentálně. Jo? Tak to je docela zajímavý. A když se o tom tak bavím, tak mě ještě přišlo, že Nedávno jsem poslouchal zajímavý podcast, kde vlastně ta žena vysvětlovala roli otce versus role matky v životě dítěte. Že vlastně ten otec je tam na to, aby připravil to dítě na těžkosti života, aby mu vlastně dělal trochu ty překážky, aby ho trochu zocelil, že jo. A máma je tam, aby zabezpečila to dítě, aby mu zajistila komfort. A já mám pocit, že tady ty jako věci, armáda, různý jako výzvy, já jsem si zkusil připravu do naturální kulturistiky, což je taky rok jako utrpení a hladovění v podstatě, jo. Byl jsem vlastně v Survivoru, že to byly tak všechno jako trochu moje vlastní cesty, jak se vlastně zocelit, protože to nepřišlo, když jsem byl malej. A právě když jsem byl v tom Survivoru, tak asi už třeba čtvrtý den mi došlo, že jo, mně to stačilo. Já vlastně už nepotřebuju tady ty věci si dokazovat, já vím, že to jako zvládnu, když chci, já už jenom nechci. A to bylo pro mě hrozně osvobozující, že jako hele, stačilo, vím, že to umím a možná je zase čas trošku do tajemnosti, protože už tady těch jako výzev a té tvrdosti a toho všechno zvládnu, bylo jako dost. Takže si myslím, že jsem se teďka dostal na nějaký zajímavý střed, kde je mi celkem fajn a nic, tečka.
1: Tohle všechno jsou věci, který zúročuješ i při té práci, kdy teda radíš těm různým manažerům nebo lidem v těch korporátních týmech a tady v tomhletom prostředí a děláš jim nějakým způsobem prostě osvětu, nebo když na začátku možná klidně představ, co vlastně tam ty děláš, kdo si tě přesně zavolá a jakým způsobem teda ty s těma lidma pracuješ a možná i jako zhodnoť ten stav těch v tomhletom teda podcastu těch chlapů, se kterýma ty pracuješ.
0: Hele, já jsem spolu založil projekt Vitruvio, kde vlastně úplně ve zkratce se zabýváme prevencí vyhoření ve firemním prostředí, takže komunikace, hranice, psychologický bezpečí, ale i vlastně pohyb, výživa, spánek, rutiny, stress management a tady ty věci okolo toho. Jo? Jdeme hodně jako do praxe. Myslím si, že teorie už máme všichni dost. Kdybychom chtěli, tak všichni vypíšeme, co by člověk měl dělat. Každý. Otázka je, proč se to furt neděje. Jo, a to je to, že ten svět prostě nám dává furt nějaký výzvy a všechno je důležitější než my. Takže my vedeme ty lidi z A do B. Když se podíváme konkrétně na lidi typu jako CEO, ředitele, majitele, výkonňáci a tak, tak tam je jeden společný syndrom a to je to, že ta role toho ředitele, toho lídra je tak strašně dominantní a náročná, že často zasahuje do ostatních aspektů života. Ty lidi si pak nosí ředitele domů, chovají se k ženě jako ředitel a ne jako manžel. Takže delegujou, řeší problémy a vůbec nejsou v té pozici jako naslouchat a tak dále. A těžko se jim z té role vystupuje. A ty potřebuješ vystoupit z té role, aby ses vlastně o sebe postaral, že jo? Zajistil svou kapacitu, když si představíš tu svou kapacitu jako takovou nádobu, která má zalívat ty ostatní role a priority v tom životě. Ta kapacita, když je poloprázdná a děravá, díry si představ třeba jako toxický vztah, nevykomunikovaná situace v práci, jo, nějaký vlastní vnitřní konflikty, tak to je všechno, co ti jako ubírá kapacitu. Za nepořáděný třeba byt taky, jo, cítíš, jak ti to vysává, když si uklidíš, seš na tom trošku líp. Tak vlastně pomáhám těm lidem identifikovat, kde jsou ty jejich zdroje, kde jsou naopak ty jejich úniky a jak si hájit ty zdroje a jak lepit ty úniky a jak fungovat dobře v tom týmu a nastavovat tu kulturu tak, aby byla jako respektující vůči tomu, že člověk má nějakou omezenou kapacitu. A ty se ptal, jak mi tady to všechno vlastně pomáhá v té práci. Myslím si, že nějaká práce s lidma bude možná ta moje nejsilnější stránka. Takže jako dostat se s tím člověkem ke kořenu toho, co on asi potřebuje. Jak jsi mě na začátku nazval vlastně koučem, já jsem nedávno, protože když se někdo zeptá vlastně, co jsem, tak já jsem už dávno ztratil schopnost se jako zařadit. A vím, že jsem se kdysi jako prezentoval jako coach a pak jsem si to jako googlil a zjišťoval a zjistil jsem, že vůbec nejsem coach, protože coach je, že se jako řadím do mentora. Což jsem si říkal, počkej, ale jako mám dost šedin na to, abych si mohl říkat mentor, to já nejsem Marian Jelínek, jakože když se známe a máme spoustu podobných názorů. A pak jsem uviděl pár šedivých vousů na bradě a řekl jsem si, že teda možná jo, možná už budu mentor. A ten rozdíl je, že mentor i lidem jako říká třeba, co by mohli udělat kouč, prostě tam je to proti vlastně zásadám, jo. No, takže ty moje zkušenosti určitě, zároveň jako nepřenáším žádný věci z armády do firem. Spíš si myslím, že hodně tu komunikaci, hodně to jako ten přístup k sobě, to hájení těch hranic a to ustávání toho, když vlastně jako zklameš, protože ty jsi potřeba říct ne, protože jsi potřeba ochránit nějaké svoje priority, tak to je něco, v čem jsem dobrý přirozeně asi skrz ten svůj kontext. No.
1: No a vysledoval jsi třeba rozdíly právě ty generační v tom věku, že máš pocit, že třeba ty starší chlapy se s nima někdy pracuje složitějíc, protože ještě ten jako model, já se takhle chovat prostě neumím, já jsem prostě takovej a takhle jsem byl vychovaný. A my třeba třicátníci a ty, a ty mladší už kolikrát dokážeme nějakým způsobem se, ne že jako formovat, ale vlastně jo, nějakým způsobem prostě přemýšlet i třeba nad sebou a vůbec odhalovat se nebo nějakým způsobem klidně komunikovat i ty svoje věci, které právě třeba ty starší, a je to vlastně zkušenost i z tohohle formátu častokrát, tak oni to neumí.
0: Určitě to procento těch lidí, kteří třeba nejsou schopni se tomu odevřít, v té starší generaci bude vyšší, ale rozhodně nejde říct, že všichni, protože hodně taky záleží. Když třeba pracujeme s lidma, kteří dělají jako ve výrobě, jo, dělají prostě nějaký víc jako tradičnější zaměstnání, tak dejme tomu, že tolik nehloubají nad těma věcma, tolik nepracují s lidma, prostě jedou si to svoje a jsou vlastně jako šťastní. A třeba ani nepotřebují mluvit o těch svých pocitech. Takže vlastně tam je dobrý taky navnímat, kdy prostě hele, možná jako tady není ten prostor na to, není to možná potřeba, jo. Ale většinou každý ten člověk aspoň něco zazdílí. A když to pak vezmeme jako na ty lídry a na ty lidi, co se pohybují třeba víc v tom modernějším světě a jako korporátním, tak většina z nich se podle mě docela dobře adaptuje na tu dobu. Tím pádem jsou tomu otevřený. A ještě jsem měl jednu myšlenku, dám jí pár vteřin, jestli se vrátí. Jo, že stejně tak najdeš jako odpor i u mladého člověka. To jsem
1: tohle, když se mi stane, tak já ji pak nenajdu, seš dobrý.
0: Já většinou tomu chvilku si dovolím dát, ale možná se trošku zabarví. Že vlastně stejně tak najdeš ten odpor i u toho mladého člověka k tomu, že prostě on se jako otevřít nechce. A když se ptal na to, jak já využívám ty svoje zkušenosti, tak si myslím, že umím docela dobře nastavit to prostředí bezpečný pro to, aby ten člověk prostě se otevřel. I lidi, kteří to nikdy neudělali. Teď jsem dělal dvoudenní team building pro jednu firmu, 40 lidí, první věc takového typu, a spousta sales, spousta upřímného sdílení a to bylo jako komunikace, hranice, vyhoření, ale stejně, jako ty témata s tím souvisí, pořád seš to ty, jo. Bylo to jako pro ně náročný, ale šli do toho. A zpětně vlastně byli rádi, když to bylo těžký. Takže ne, že bych jako chodil a všude všechny otvíral a rozplakával, ale začneš pomalu, s někým začneš racionálně, hele dobrý, tak co tobě jako ředitelovi aktuálně leží v tobě, co si říká o pozornost, no postupně ho dostaneš a vlastně pak mám takový fajn jako cvičeníčka, kde tomu člověku zvědomíš, že ty role jsou role a že on je on, pak mu takhle ty role odděláš, tak jako konstelačně až a najednou jako tam stojí a ty se zeptáš, a to, co tady ty zůstalo stát, když ten ředitel, táta, manžel, syn, kamarád je jako za dveřma a najednou to jako, a říkám, a co tady ten člověk teďka potřebuje a jak se cítí? A kolik má kapacity? A co mu v životě teďka jako chybí a uniká? A najednou je to jako wow. Teď se bavíme úplně na jiný úrovni, protože ty role, už nemůžeš přemýšlet za tu roli. A to mě baví.
1: Tyjo, to jsem teď zkusil aplikovat na sebe a brr.
0: Je to trochu děsivý, ale je v tom hrozně moc svobody.
1: Seš už dospělej?
0: Ne. Nejsem.
1: To je, když už někdo řekne ne, tak se hned zatím prostě rozesměje. To je fakt jako, Zuzko, skoro bych řekl fakt? Kolorit tady tohohle druhu odpovědi.
0: Nice.
1: A proč tam ten smích je? Je to proto, že bys teda měl být, když je ti 31?
0: Spíš mi občas přijde jako crazy, já se jako naskytnu situaci, jo. Třeba teďka nedávno jsem byl jako na rozhovoru s jednou ženou a ta se mě ptala, jako co teda jako ten muž a já jako ten dospělý muž. Já jsem se tak culil a vlastně, protože já si furt připadám jako to děcko prostě bez toho táty, který mu nikdo jako nerozumí. A najednou se mi tady někdo ptá jako dospělý muž a co a to. A já neříkám, že nemám co říct, ale je to vtipný. Protože vlastně znáš to takový, to, že se podíváš do zrcadla a nějak ti to nesedí, to, co vidíš v tom zrcadle s tím, jako kdo je uvnitř. Já vidím jako vousatýho prostě velkýho typka s hlubokým hlasem, ale vlastně je to jako divný, protože jsem furt ten jako klučina, který se jako do nějaký míry hledá. Takže podle mě, když to vezmeme jako seriózně, v tom tradičním slova smyslu jsem schopný zodpovědnosti, jsem schopný převzít zodpovědnost za svoje slova činy, postarat se o lidi, dotáhnout něco z bodu A do bodu B, zařídit. Jasně, dalo by se říct, jsem dospělý. Z té druhé strany, jako dospělý člověk musí být seriózní, už nedělá jako kraviny a je jenom zodpovědný, rozhodně ne. A rozhodně ani nejsem. Myslím si, že když si podívám za 5 let zpátky, tak si řeknu, ty vole, já jsem toho o sobě ještě nevěděl. A proto si netroufám říct, že jsem někde na konci, protože to jsem si myslel třeba v 25, že už to mám všechno jako vyřešený, že jo.
1: Ty jsi tady nastínil fakt spoustu věcí, které jsi dělal, že některý skoro bych až člověk řekl, že jsou vlastně, že nepatří do jednoho CVčka, že to tady si vytáhnul ze 4 různých lidí, co ty si prostě jako dělal. A zároveň z tebe jde taková jako hodně pozitivní energie, usmíváš se, vypadáš jako, že je to všechno srovnaný. Byly nějaké doby, kdy to takhle nebylo a kdy třeba se cítil jako fakt na prd a že třeba to vyhoření, který se snažíš nějakým způsobem zamezovat mu v těch korporátech nebo vůbec obecně asi lidem, který máš kolem sebe, tak třeba hrozilo u tebe?
0: Strašně důležitá otázka, protože spousta lidí si dává další lidi na piedestal, na nějaký stupínek, jo. Kor, když mluvíš o nějakým tématu, tak lidi si automaticky řeknou, tohle on má zvládnutý, s tímhle on problém nemá, já jsem horší než on. Takže často, když přijdu na nějaký svůj kurz, tak první, co říkám, no, tady nejsem z pozice toho, co to má všechno vyřešený a teď mám říkat, jak to udělat, jo. Já jsem tady z pozice toho, že se s tím potýkám taky, jenom mám třeba širší množství nástrojů a zabývám se tím jako proaktivně, takže jsem schopný to líp řešit. A od toho jsem tady. Takže měl jsem spoustu temných období, furt nějaký mám, hodně času trávím sám. Většinou na konci dne jsem tak vyšťavený, že vlastně nechci jakoby se s nikým vidět. Takže řekl bych, že 97% večerů trávím sám, 90% času trávím sám. Ale potom já mám kamarády, chodíme pravidelně na volejbal, chodím pravidelně na hokej, vydám se s nima, jo, jakože vlastně mám tu komunitu, ale pořád mají do ty času trávím sám, kde je prostor pro nějaký jako temnější myšlenky a jestli to, co dělám, dává smysl a jak je to upřímný a jestli jenom si tady neživím nějakou svou potřebu externí validace od lidí, vlastně jako furt challengeuju to, z jakého místa vlastně vycházím při těch svých jako rozhodnutích. Nejtemnější období, co mě napadá, bylo, když jsem se rozešel vlastně s tou svou první láskou v Anglii, odstěhoval jsem se zpátky do Čech a byl jsem 3 roky, že jsem jako nešel ani na rande pořádně, byl jsem úplně rozložený z toho, protože vlastně já jsem našel svou identitu z velké části skrz ten vztah. Ona byla hodně už jako do knížek, do meditace, studovala jako behaviorální psychologii. A já jsem byl prostě ještě ten týpek, co přestává kouřit, víš co, jakože, jo, věděl jsem, že mám nějaký ambice, ale vlastně jako dělal jsem za barem a tak nějak jsem jako tím životem šel. A s ní jsem dospěl nějakým způsobem a našel jsem to, kdo jsem dneska. A vlastně při tom rozchodu já jsem měl strach, že to bylo jenom s ní. Takže jsem se potřeboval znovu v tom najít, ale už sám. A to mi trvalo nějakou dobu, tak to bylo jako hodně náročné. To bylo v první vlně covidu. Potom další hodně temný období bylo, když okolo Survivora, ale to jsme ani neřešili, takže to nebudu za stolik rozvíjet, ale vlastně potom vidět nějaké věci v televizi, to, jak si to kreslí lidi, to, jak jsi to zažil ty, spojený s tím, že jsi tam měl hodně jako silný zážitky, tak to pro mě bylo jako mega náročný, ale všechny tyhle věci byly důležitý v tom, že mě to jenom pomohlo mít ještě víc na párku to, co si o tobě jako myslí lidi, kteří na tebe nemají telefonní číslo. Což řekl Tom Holland v jednom rozhovoru, že pokud se mnou máš problém, tak mi zavolej a pokud nemáš moje číslo, tak mě neznáš dost dobře na to, aby se mnou měl problém. Tak proto říkám tohle, jo. Takže temných období spousta. Symptomy vyhoření třeba já mám jako teď aktuálně v životě mám nějaký, protože já si myslím, že v tom chronickém stresu žijem všichni a je dobrý mít v životě pilíře, který ti nedovolí nechat zajít to příliš daleko, ale pokud chceš fungovat v moderní společnosti, tak to bude tvůj boj nějakým způsobem, kor, když chceš bydlet takové městě. Takže občas jsem přetížený a občas cítím takovou urgentní a zároveň jako nízkou energii. A občas se nemůžu soustředit a občas jsem impulzivní a jsem trochu jako vynervovaný a cítím se odpojeně. A všechny tady ty věci, které souvisí prostě s nějakýma symptomy vyhoření. Takže důležitá otázka, rozhodně v tom nejsem perfektní a ani vlastně se nechystám být. Si nemyslím, že to je ten cíl.
1: Když říkáš, že 90% nebo i víc času, kdy teda můžeš třeba být s lidma a ty nechceš, nebo prostě nějak se cítíš dobře v té samotě, nebo prostě to děláš z jakýhokoliv důvodu. Jak do tohohle třeba do budoucna zapadne vztah, vlastní rodina, tyhle ty věci, kde je ten balanc mezi tímhletím?
0: Myslím si, že bude hodně důležitý si v tom vztahu chránit svůj vlastní život. Myslím si, že Matthew McConaughey je to krásně popsal, že máš tady jako, když držím v pravý ruce jako můj život, můj svět, v levý ruce svět té ženy, tak ty musí zůstat a ty by měly být soběstačný a pak společně vytvoříme ještě jeden společný a měly by fungovat všechny tři. To znamená, a to je práce zase a komunikace, protože když řekneš ženě, hele, teď chci být den sám, tak prostě musíš ošetřit, že to není, protože nechceš být s ní, ale protože se jdeš dočerpat, abys pro ten vztah byl zase ten dobrý muž. Jo? Takže já se vidím s rodinou, vidím se s přítelkyní, aktuálně nemám ani jedno, ale vlastně já si myslím, že jsem v tomhle takový trošku atypický člověk, protože já mám tu rodinu fakt v těch kamarádech. Pro mě jako to množství fakt hlubokých bratrských až vztahů, co já mám s chlapama, tak je jako velkým požehnáním. A myslím si, že spousta lidí by jenom za jednoho takového kámoše, co já mám v životě, jako dala hodně. A vím, že to není samozřejmost a říkám jim to pravidelně a opečovávám je pravidelně a organizuju pravidelně chaty, kam jezdíme a já je spojuju. A vlastně neříkám, že to mi stačí, že rodinu nepotřebuju, ale dává mi to takový to, že tyjo, jako nejsem v nějakým tom deficitu. Tak. A samozřejmě rád bych ženu, do budoucna bych asi i rád děti, nelpím na tom, prostě co život dá. Takže nemyslím si, že jsem takový samotář, že bych si jako nepustil ten vztah do života, no.
1: No tak já ti budu přát, ať se tohleto všechno stane. Zároveň ti budu přát, ať to co nejlépe dopadne s filmem, s projektem Tátovi na stopě, který samozřejmě sledujte všude možně, třeba i na sociálních sítích Roman Kunčár, asi velmi jednoduché najít všude. A no, moc ti děkuju za velmi milé povídání a za spoustu inspirativních věcí.
0: Já mám jednu otázku na závěr pro tebe.
1: Okay.
0: Jsi dospělý?
1: Tenhle ten pořad tady je podle mě proto, aby ho ze mě udělal, protože mám pocit, že sbírat dneska, ty seš odhadem můj třeba 70. host, takže wow. Těch příběhů už tady bylo skutečně hodně a od strašně různorodých lidí. A vlastně mám pocit, že kolikrát to není pořad, ale že to je někdo, kdo mi tady přišel něco říct. Mm-hmm. A velmi často, aniž by ten host to věděl, tak já kolikrát během toho, co on mluví, tak já úplně přestanu přemýšlet jako moderátor pořadu, ale najednou přemýšlím jako teď on mluví ke mně. A jsem rád za ten formát, protože je to hrozně důležitý. Vnímám to na sobě i jako nějakou formu terapie, ale na tvoji otázku, nemyslím si to ještě, taky mám v hlavě nějakou takovou představu, ne úplně utkvělou, ale že ten dospělý chlap vzniká ve chvíli třeba právě toho přivedení toho potomka. Ne, že by to tak muselo být, nemyslím si, že to je podmínka, ale je to v mých očích třeba nějakým způsobem, dejme tomu, nějaká blízká budoucnost. A to si myslím, že mě možná ještě úplně dorazí do toho dospěláka.
0: Krásná odpověď.
1: To je první, co mi dal otázku tady.
0: Fakt?
1: No, nebo takhle jako, jasně, když tady vedeme jako diskuzi, aha, tak občas do toho vstoupím a bavíme se, aha, ale že by takhle vyloženě někdo na závěr rozhovoru řekl, a teď pozor, teď jedna otázka
0: já mám,
1: pro tebe.
0: Já měl po cestě tady toho našeho rozhovoru asi tak 4.
1: Okay.
0: Ale to jako vždycky to tak navazovalo a věděl jsem, že máš nějaký otázky, zároveň jsem věděl, já nevím, jak jsme na tom s časem, ale...
1: Jsme už téměř na konci, ale klidně ještě jednu můžeš dát, jestli máš takovou...
0: Jo, a ona možná koreluje s tím, jako co jsi odpověděl, takže možná odpovíš stejně, protože tu jsem měl někdy v půlce a to bylo...
1: No je potřeba, počkej, že já to jenom přeruším. Ty samozřejmě jsi podcaster, takže aha, možná, že i tohle ta tvoje stránka, takže když si Romana najdete, tak samozřejmě zjistíte, že on se velmi rád baví na mikrofon s dalšíma lidma. A teď jsi to prostě nemohl odpustit. Nedokázal jsi prostě upozadit to svoje ego a na chvilku v tomhletom studiu Českého rozhlasu seš pánem ty.
0: Přesně, já jsem si potřeboval říct, že jsem jako vedl podcast tady v Českém rozhlase. Mě zajímalo vlastně, proč to děláš? Proč tady sedím? Proč tady sedělo těch 70 chlapů? Proč, jakoby, co je ta vnitřní motivace? Protože si můžu představit, že to nejsou nějaké jako povrchní věci. Typicky tady u těch věcí s přesahem to musí být něco hlubšího.
1: Hele, tenhle ten formát pro Radio Wave existoval ještě předtím, než jsem přišel já. Dělal ho Václav Rouček, jmenovalo se to Pochlap se, to spousta z vás to teď poslouchá, moc dobře ví. A prostě naskytla se možnost to nějakým způsobem předělat, posunout, nabídnout možná trošku něco jiného, ale vlastně pořád hodně stejného. Mm-hmm. A já jsem, když jsem přemýšlel nad tou jako nabídkou, jestli tohle to budu dělat, tak jsem si říkal, tyjo, ale já nevím, jestli vlastně jsem úplně ten typ, který má k tomuhle tématu tak velký vztah, aby dokázal třeba otevírat další chlapy a nějakým způsobem byl i zodpovědný za to, co potom z těch dílů vyleze a co ty lidi poslouchají. Ale to, jakým způsobem jsou pro mě pestrý ty různé zkušenosti různých lidí. Kdy tady opravdu seděli 50-60letý chlapy, který mají úplně jiný pohled na svět než ty, ale zároveň jsou schopní pořád se o tom úplně v pohodě bavit. Nebo i nebavit, ale říct, proč se o tom nemůžou bavit, protože i to je pro mě dobrá odpověď. Mm-hmm. Mě nevadí host, který přijde a řekne, hele, ale tohle to je prostě téma, který já neumím mít. Mm. To je odpověď pro mě. Mm. Jo? A pokud ještě navíc dokáže nějakým způsobem vysvětlit, třeba proč tam neumí jít, nespracovaný traumata, věci, který, tak už i tohle je podle mě ten první krok. A jestli se tady dlouhodobě shodujeme na tom, že se to s těma chlapama nějakým způsobem zlepšuje a že opravdu tady už dneska není tabu říct, chodím na terapii, není tabu jako breče, když to vezmeme až tady k těmhle těm takovým klasickým kliše, jako chlapi přece nebrečej a podobně. Jasně. Tak i ten feedback těch lidí, který píšou, my, tak je dobrý a mám z toho radost, protože mám pocit, že vlastně možná teď nás přesně poslouchá někdo, a nejsou to samozřejmě jenom muži, poslouchá nás hodně žen, který potřebují ten návod pochopení těch mužů, ale opravdu si myslím, že i kdyby byl jenom jeden jediný posluchač, který teďka poslouchá někde, kdekoliv na světě a pomohlo mu to v tom, že vlastně třeba nemá ty kámoše, nebo nemá ty lidi kolem sebe, nebo to neumí, nebo prostě zvažuje a pak si poslechne třeba tebe přesně, který řekne, co kdybys nechal ty svoje 4 další osobnosti, který máš kvůli práci a všemu za rohem a tady byl najednou jenom ty. To je myšlenka, která třeba přesně mě jakoby utkví v paměti a věřím tomu, že ji určitě v tomhle formátu ještě někdy zužitkuju. Dám tomu teda samozřejmě tvůj copyright, abych řekl, že tuhle tu otázku jsem přinesl Roman, ale odpověděl jsem ti?
0: Odpověděl jsem krásně. Já si miluji odpovědi s kontextem.
1: Tak dobrý. No tak jo.
0: Tak moc díky za prostor, bylo to příjemný.
1: Budu ti držet palce, ještě jednou to zopakuju, pokud jste doposlouchali i tu pasáž pořadu Boys, kdy jsem nemoderoval já, tak Roman Kunčár tady povídal o filmu, který vzniká, který doufám tedy velmi brzo už taky bude k vidění. Velmi dobře s nás nalákal, tak uvidíme, jak moc si mluvil pravdu a hlavně, jak to teda dopadne. Hledání táty, samozřejmě tvůj velký příběh. Sledujte jeho sociální sítě, sledujte samozřejmě projekt Tátovi na stopě a hlavně prostě o sobě třeba i na základě tohohle rozhovoru nějakým způsobem třeba někdy i jinak přemýšlejte. Roman Kunčár byl hostem Rádia Wave v pořadu Boys. Díky moc, ať ti daří.
0: Díky moc, ahoj.
1: Čau.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na Rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Dramatik, disident,

0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. B+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore, přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
0: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Fly a Kites.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.